0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fouse, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou pusu, baby?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Rádio Junior.

0: mladíku, já se ti omlouvám. Dobře, mladíku, beru tě na vědomí, doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch, čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
1: Milý koníku,

kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: není možný tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

tak to jede rychlík, tak rychle, že všechno.

0: klidu. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupi, dupi, dupi, dupi, dupi. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

jedu pomalá chůze, oui, oui, každé malé dítě ví, že je to mumie. Ruce vpředu, pomalá chůze, oui, oui, každé malé dítě ví, že je to mumie.

bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si polet.

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj

sight.

0: co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mně se stýská po mámě,
0: to dává smysl.

ve vzduchu a vlastně je dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zase vysvětne.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna vikingská průzkumnice Freydís Eriksdóttir. Jak už jsme si v Žili byli zvykli, ne každá postava z historie, o které se vyprávějí příběhy, opravdu na 100% existovala a ne všechny legendy se staly tak, jak se říká. O některých můžeme aspoň předpokládat, že se v nich skrývá nějaký reálný základ, který byl však během dlouhých staletí obalen pavučinou výmyslů. Ale to je vlastně na dávné minulosti přitažlivé, že tam, kde chybí důkazy, nastupuje fantazie. To je i případ drsné Freydís. O její existenci víme vlastně jen ze dvou zdrojů. Dvou islandských sák. Tak se říká starým severským vyprávěním o dávných hrdinech a bozích. Obě tyto ságy popisují události, které se staly dlouho před jejich sepsáním a každá z nich říká o Freydís něco úplně jiného. V jedné je podaná jako odvážná hrdinka, v té druhé jako proradná vražetkyně. No a teď si vyberte. Ale i to je součást historie. Freydís žila v době vikingů, která probíhala někdy od konce 8. století až do poloviny 11. století na severu, zhruba na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. I když za vikingy někdy dnes označujeme všechny severany té doby, oni si tak obecně neříkali. Byli to normální lidé, kteří se věnovali zemědělství, obchodům, mořeplavbě a měli své vlastní bohy. Viking bylo u nich spíše konkrétní povolání. Někdo, kdo se vypravil na moře za obchodem nebo pirátstvím. Není tedy pravda, že by všichni severané byli krutí válečníci, co celý život na někoho útočili v přilbách z rohy. Krvavé nájezdy na cizí území byla jen taková okrajová sezónní zábava. Jo a přilby z rohy vůbec nenosili. To si k ním lidé přimysleli až daleko později, někdy v 19. století. Vikingové se nebáli nasednout na dřevěné lodě a vydat se vstříc nejistému osudu ve vlnách. Díky tomu založili osady na ostrově Island, dostali se do dalekého Grónska i Severní Ameriky. Tu tedy objevili daleko dřív než slavný Krištof Kolumbus. A právě s těmito plavbami je spojená i Freydís, která se možná někdy kolem roku 970 našeho letopočtu narodila na Islandu a potom žila v Grónsku. Byla totiž dcerou slavného Erika Rudého, který žil na Islandu a pak v Grónsku založil první stálou kolonii severanů. Tenhle zrzavý cestovatel je taky velmi zajímavou postavou a určitě se k němu někdy v Žili byli vrátíme. Obě ságy, o kterých jsem mluvila, popisují, jak Freydís cestovala do Vinlandu. Tak vikingové nazývali oblast, kterou objevili v Severní Americe. Odborníci se domnívají, že to bylo někde na území dnešní Kanady. Vikingové tam podnikli ale jen několik málo výprav a nikdy se tam trvale neusadili. Důvodem mohl být i odpor původních obyvatel Ameriky. Jedna z legend praví, že výprava, kde byla i naše hrdinka, nejdřív z domorodci vycházela dobře. Ale pak se vše nepěkně zvrtlo. Domorodci na vikingy nečekaně zaútočili a ti se dali na útěk. Těhotná Freydís svým lidem buď to nestačila, nebo je naštvala jejich zbabělost. Každopádně se útočníkům statečně sama postavila s mečem v ruce. Křičela, byla se zbraní do hrudi a působila tak hrozivě a odhodlaně, že se prý domorodci lekli a nechali ji na pokoji. Druhá legenda už pro ní ale nevyznívá tak dobře. V ní se dvěma Islanďany domluvila, že se společně vypraví do Vinlandu, každý na své lodi se stejným počtem posádky. Kořist, kterou tam získají, si měli rozdělit rovným dílem. Když ale dorazili na místo, ukázala se Freydís jako pěkně proradná pletichářka. Nejenže si tajně přivezla víc mužů, než bylo domluveno, a měla tak převahu, ve skupině navíc vyvolávala dusno. I když nakonec se svými obchodními partnery na oko uzavřela mír, poštvala na ně pod falešnou záminkou svého manžela a ten je se svými muži pobil. Odmítl však ublížit ženám A tak se toho ujala sama Freydis. Ano, vikingské příběhy nejsou žádné pohádky na dobrou noc. I když se pak Freydis snažila svou posádku zastrašit, aby o téhle hrůzné zradě pomlčela, po návratu do Grónska všechno prasklo. Její bratr jí za trest donutil odejít do vyhnanství. Ať už je blíže pravdě první historka, nebo ta druhá, a nebo možná ani jedna z nich, Freydis dnes patří mezi nejslavnější vikingské ženy. Historie hold někdy balancuje na tenké hranici mezi dobrým příběhem a pravdou.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Bankové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Když v přírodě zahlédnete jelena nebo srnce, rozpoznáte je od sebe? Já si tím u sebe nejsem zas tak jistá. A co když přidáme ještě srnku, laň, srnče a koloucha? To už začne být pořádný zmatek. Oba druhy jsou sice z řádu jelenovitých, takže rozhodně mají společné znaky, ale taky své odlišnosti. Velký rozdíl je ve váze a velikosti celkově. U jelena se pohybuje váha kolem 150 až 200 kg. Laň, samice od jelena, je menší, má asi 70 kg, kdežto srnec a srna mají jen asi 15 až 35 kg a velikostně se od sebe navzájem moc neliší. Jelení zvěř žila původně hlavně v bezlesých oblastech, srnčí naopak v hustých lesích, i proto potřebovala být menší a mrštnější. U jelení zvěře, tedy u jelena, laně a koloucha, převládá v potravě hlavně tráva. Srnčí zvěř si naopak ráda pochutnává na listech keřů a stromů. Srnec i jelen mají samozřejmě parohy, na rozdíl od svých samic. Každé parohy jsou ale jiné. Srncovi rostou přímo nad hlavou, nerozkládají se do šířky jako u jelena, tolik se nevětví a nejsou dokonce ani tak vysoké. Jelení parohy mají naopak více větví a jsou mnohdy hodně široké. Dokonce i tvar lebky má srnec a jelen odlišný. Srnec má samozřejmě hlavu menší, menší je i jeho čenich. Naopak jelení lebka je velká a protáhlá. Samci mají oba hřívu pod krkem, jelen ji má ale více chlupatou, u srnce ji skoro nerozeznáte od zbytku srsti. Řekla bych, že nejtěžší je ale stejně vždy rozeznat mláďata. Matkou koloucha je laň, jeho otec pak jelen. U srnečka jsou rodiči srnec a srnka, to dává smysl. Ale jak se liší vzhledem? Koloušek je už odmala mohutnější, čeká ho přeci jednou váha 150 až 200 kilo. Opravdoví drobečkové bývají vždy srnečci, protože jednou budou vážit maximálně 35 kilo. Jeleni a srnci se liší i v ocasech a barvách pozadí. Srnec a srna mají krátký bílý ocásek i jeho okolí. U jelena a laně je okolí spíše nažloutlé a ocásek hnědý. Pouze jelení zvěř bývá myslivci nazývána jako vysoká. Zároveň jde o největší spárkatou zvěř u nás. Srnčí zvěř je zase tou nejběžnější spárkatou zvěří u nás. A také jde o nejmenšího zástupce evropské jelenovité zvěře. Tak co, milí zvídavci, podle mě se teď už určitě nespletete a dobře je rozpoznáte a možná můžete někoho i poučit. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jaký je rozdíl mezi jelenem a srncem, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: vám.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Andr nemůže věčně tvrdnout na jednom místě. To dá rozum. Trochu si pohrál s klokánčatama, něco málo je naučil, něco se zase naučil od nich a pak se vydal k moři, protože už ho zase začaly lákat jiné dálky. Na břehu moře si zrovna hrál kluk s lodičkou. Byl do té hry tak zabraný, že si ani nevšiml, kdo za ním stojí. Když se pak otočil a uviděl za sebou mamutího psa s kapsou na břiše, padl leknutím rovnou do příboje. Fík ho opatrně vytáhl, pomohl mu s otřepáním, vlídně se na něj usmál a řekl:
1: neboj se, já jsem jenom pes, nejlepší to přítel člověka.
0: A odpáral si tu kapsu, aby se tomu dalo věřit. A potom se jako slušný pes pěkně představil.
2: Těší mě, řekl na to klouček. Já jsem Kolumbus.
1: Ale snad ne ten, co objevil Ameriku.
0: Kluk zavrtěl hlavou.
2: Ba ne, tu já teprve objevím. Ameriku nebo něco jiného.
1: Fajn, tak to já budu objevovat s tebou. Nabídl se dobrodruh Fík. Ve dvou se to taky lépe táhne.
2: A můžu vzít sebou taky naší kočku?
0: Zeptal se Kolumbus.
2: Ona by se sama doma bála, protože tam nemáme žádné myši.
1: Ale já ní vem, souhlasil Fík. Bude nám v noci svítit, aby do nás nikdo nenarazil.
0: Půjčili si totiž na tu objevitelskou výpravu letadlo. Nebylo zrovna nejlepší, jak už to v půjčovnách bývá, ale letět letadlo mohlo. Zpočátku ovšem dělalo Fíkovi to pilotování trošičku obtíže. Letěli asi tak rovně, jako běhá zajíc. Poskakovali nahoru a dolů, občas dokonce letěli chvíli vzhůru nohama. Nakonec ale Fík přece jen objevil, k čemu je která páčka dobrá, a potom už let probíhal docela hladce. Tedy ovšem až na to, že cestou ohnuli 3 televizní vysílače a 1 Eiffelovku a jednou vám letěli tak nízko, že v jednom menším městě způsobili větší opnatřesení.
1: Objevíme nějakou neznámou, nádhernou zemi,
0: sliboval si Fík.
2: Nejradši ostrov,
0: mínil zkušený Kolumbus.
2: Neznámej už dneska může být jenom ostrov. A aby na něm bylo taky hodně myší,
0: dělala si laskominy kočka. Brzy jeden takový objevili. Z letadla vypadal opravdu nádherně a dočista opuštěně. Jenže sotva začaly klouzat na přistání, začaly se najednou stromy poklápět, kopce otevírat, skály rozestupovat a odevšad náhle vyšuhovaly hlavně kanónů, otáčivé radary a jiné podobné obludnosti.
3: Tak to ne, řekli oba. Tenhle teda radši objevovat nebudeme, a co nejrychlejc letěli dál.
0: Chvíli letěli skoro ve tmě, a jen kočičí oči jim svítily na cestu. Potom se ale udělalo světlo a spatřili pod sebou opravdu nádherný a opravdu neznámý a opuštěný ostrov. Vypadal jako hora s uříznutou špičkou.
1: Nahoře je to placatý, to by se dalo krásně přistávat, řekl Fík.
0: No, nedalo. Jen sletěli trošku níž, začala se hora třást jako ratlík. A potom se třásla pořád víc a víc, až už se třásla jako 3 ratlíci a potom najednou vybouchla a začala zběsile plivat lávu a kamení tak vysoko, že letadlo přišlo o ocas a Kolumbus o odvahu.
1: No jo, tak zas nic, řekl smutně Fík. Neznámej a opuštěnej možná je, ale nádhernej určitě ne. Moc bouchá. Řekl bych, že je to sopka. Letíme dál.
0: Fík musel nahradit ulomené kormidlo vlastním ohonem a měl hned plný ocas práce. No,
3: ale zvládnul to. Dařilo se mu udržovat přímý směr pryč. Po chvíli potkali jiné letadlo a Fík zdvořile zaštěkal na pozdrav. Jenže chudák pilot, jak spatřil velepsa uřízení, dostal z toho přecházení zraku a sám najednou začal dělat s letadlem příkusy. Letěli ještě výš a tak potkali družici. Kosmonauti jsou ovšem zvyklí na ledacos, ti hned tak přecházení zraku nedostanou. Tenhle ten jenom trošku zamrkal a hned podával hlášení na zem.
2: Hlásím v dohledu podivuhodný létací stroj připomínající letadlo, řízený neznámým tvorem patrně nepozemského původu. Kormidlo letounu zdánlivě osrstěné přepínám.
3: Hned na to se mu ale letadlo s chlupatým kormidlem ztratilo v hustém bílém mraku. Fík s Kolumbem klesali v té bílé kaši níž a níž, až najednou uviděli překrásný ostrůvek. Byl totiž celý bílý. Zahájili přistávací manévr a Kolumbu s kočkou se radovali.
2: Tenhle je teda docela určitě neznámý. Když je něco na mapě bílé, tak to znamená, že tam ještě jak tě živ nikdo nebyl. A tenhle ostrov, to je krása. Ten je teda úplně nejbělejší.
3: Hned po přistání se Fík otřásl a řekl:
1: až na to, že je tu příšerná zima.
3: A vydatně kýchl. Bylo to takové maxikýchnutí, že to rozehnalo všechny mraky kolem. A najednou bylo vidět, že to vlastně není vůbec žádný ostrov. Letadílko sedělo na špičce velehory, trčící nad hřebeny.
1: A hrome, nejsou to snad nakonec Alpy, řekl Fík. Tady už jsem jednou byl. No, rozhodně to teda není ostrov.
2: A už vůbec ne neznámý,
3: zamračil se Kolumbus a zdvihl ze země prázdnou plechovku od hovězího ve vlastní šťávě.
1: Se mi zdá, že s tím objevováním, řekl Fík, je to dneska ve světě dost napováženou. Jestli ono by nakonec nebylo lepší zamířit rovnou domů.
3: A zamířil. Jenže při tom krkolomném startu z ledové hory se mu podařilo urazit pravé křídlo. A jistě uznáte, že letět bez kormidla a ještě bez pravého křídla, to by bylo moc i na zkušeného pilota. A do zkušeného pilota měl tedy Maxipes zatraceně daleko. Pravda, nahradil sice pravé křídlo svým mohutným a pěkně tvarovaným uchem, jenomže jak dlouho se dá tohle vydržet. Přišlo to na něj zrovna kdesi nad mořem, nebo co to pod nimi bylo.
1: Nemůžeme pokračovat v letu, oznámil posádce, jelikož mě bolí křídlo a kormidlo taky. Posádko, připravte se k nouzovému opuštění letadla.
3: Seskočili jeden po druhém, kapitán Fík samozřejmě poslední. Podařilo se jim včas a pořádně otevřít padáky. Pro kočku sice žádný padák nezbyl, ale co na tom? Kočičí váha se klidně vejde na jeden padák s Kolumbusem, pokud není Kolumbus moc těžký. A ukázalo se, že to pod nimi není moře. Nebyla to ovšem ani pevnina, to už vůbec ne. Bylo to takové to velikánské jezero, co v něm pořád nějaký zvědavec objevuje tajemnou nestvůru lochneskou, ale ještě ji tam jakživ nikdo neobjevil. Jezero se pod dopadem mohutného Fíkova těla trošku povylilo z břehů a všichni tři parašutisté se na chvíli ztratili pod vodou. První se začal vynořovat Fík. A hned bylo kolem plno zuřivých reportérů a nadělali samozřejmě spoustu povyku.
2: A lochneská obluda konečně objevena, konečně lochneská obluda, nestvůra lochneská se právě vynořuje z tajemného jezera.
3: Fík vylezl na břeh v celku, Psovsky se oklepal a otráveně zahučel.
1: Dejte pokoj, já nejsem žádná obluda Lohnická. Já jsem normálně Maxi Pesfík z Ahníkova.
3: Reportéři zklamaně protáhli obličeje, jenom jeden trpělivě a neúnavně pokračoval v reportování.
2: A kde se tady prosím vás berete? Zeptal se.
1: Právě jsem ukončil důležitou objevitelskou výpravu, řekl Fík.
2: Ano, škodolibě se ušklíbil reportér. A rád chtěl jste něco objevit?
1: Ale jo, řekl Fík. Objevil jsem, že nejlepší je to doma. Hned zítra se vracím, má úcta.
2: A olízl jazykem reportérů v uštěpačný obličej, až ho přešel smích.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: co to tady je? Ahoj holky, ahoj kluci.
1: No podívejme se. Ahoj kamarádi. Představte si, přijdeme takhle s Ušounem do pohádkové školky a tady je...
0: Ne, počkej, Jani, mohla by to být naše dnešní hádanka.
1: No to máš pravdu, proč ne? Pozor, holky a kluci, připravte se.
0: Ušounova hádanka.
1: Kdo stojí, když v klidu leží?
0: Kdo se houpe, přitom běží?
1: Zkuste hádat, chcete vědět?
0: Kdo při chůzi musí sedět?
1: Tak co, holčičky a kluci, máte to? Pro jistotu ještě jedna nápověda.
0: Nesedí-li, tuze tlačí. To vám, myslím, děti stačí.
1: Paráda, kluci a holky, poznali jste, že nám tu leží na stole bota.
0: Ale Jani, moc hezká bota.
1: Ano, každopádně holčičí bota. Třeba je moje. Nevidíš tady někde druhou?
0: Jakože by ti někdo do školky přinesl jen tak jako dárek boty a jednu by postavil na stůl a druhou schoval. No. To se mi nějak nezdá.
1: Máš pravdu, Ušoune, to je vážně divné. Ale co tady ta bota dělá?
0: Nevím.
1: Jo, ale vážně škoda, že není pro mě. Mám ráda nové boty. Líbí se mi červené lakýrky, puntíkaté tenisky, ale třeba i barevné holíky.
0: Co kdybychom ti alespoň pustili písničku Nové boty, když to vypadá, že tahle není tvoje? Co říkáš?
1: No, bezva, díky, Ušounku.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dohrála parádní písnička, ale my tu s Ušounem stále ještě nejsme moudřejší. Já se ptám, co ta bota?
1: A já odpovídám, to je záhada záhadovitá. Ale ty tomu pořád říkáš bota. A ona to není taková ta normální, obyčejná bota, jakou nosíš třeba ty, Jani.
0: No dovol, jaká obyčejná?
1: No promiň, myslím jako obyčejná naven. Tahle je spíš na tancování nebo tak něco.
0: Máš pravdu, střevíček to je. A je i dost malý.
1: Jani, ty myslíš, že by mohl být popelky?
0: Mohl by být.
1: Hele, tak si prosím tě zatím zaspívej a já se jdu po popelce podívat.
0: No počkej, Ušoune, počkej. Tak jsme tady na to zůstali sami, holky a kluci. A víte co? Já vám zaspívám písničku, co mi pouštěla moje babička. Jmenuje se Zlaté střevíčky.

0: Holky a kluci, Jani, pozor, pozor, hádejte, co?
1: Posloucháme Ušounovu pohádkovou školku.
0: To je jasné přeci, ale hlavně našel jsem ji, hele.
2: Ahoj kamarádi, ahoj Jano. Ušou mě pozval do vaší pohádkové školky a já jeho milé pozvání moc ráda přijala.
1: Teda, holky a kluci, Popelka osobně, no to jsou teda věci.
0: Viď, já jsem nadšený.
2: To já jsem nadšená, že jsi mi našel můj střevíček. Nevím proč, ale pořád ho někde ztrácím.
1: Popelko, z toho si nic nedělej. Já taky pořád něco ztrácím. Třeba klíče, nebo telefon, nebo batoh.
0: A já někdy dokonce ztratím i sám sebe, zabloudím, no. A je to.
2: Jsem ráda, že v tom nejsem sama, ale chci hlavně poděkovat mému oblíbenému ušonálezci.
0: Slyšeli jste to, holky a kluci? Jsem její oblíbený. Ale není zač, Popelko. Jsem ti ten střevíček našel strašně rád.
2: A to je ještě hezčí. Já už musím běžet, ale tady máš ode mě odměnu. Papa a Ušoune, rozlouskni ty oříšky spolu s Janou. Vždyť víš, že nejlepší je se o dárky podělit.
0: Ano, to vím už dávno.
1: Ty brďo, holky a kluci, dostali jsme od Popelky 3 kouzelné oříšky.
0: Děkujeme, Popelko.
1: No, a zase přijď.
0: Jo, zase přijď.
2: Ahoj, kamarádi, a brzy se uvidíme.
0: Teda spíš uslyšíme, že jo?
1: Tak schválně, co bude v prvním oříšku?
0: Pozor, pozor. Je tam pohádka. Ušounova pohádka.
3: Hodná dívka. Žili otec a matka, měli 2 dcery. Jedna byla hodná a laskavá, druhá mrzutá a zlostná. A přece právě tu nedobrou měli rodiče radši. Byla totiž hezčí. Hodné děvče se trápilo.
4: Ať dělám, co dělám, rodičům se nezavděčím. Půjdu radši k cizím sloužit.
3: Vzala dívka krajíc chleba a jde do kraje. Tu před ní na cestičku vyběhla myška.
5: Hlad, mám veliký hlad. Dej mi prosím aspoň drobeček.
3: Laskavá dívka rozdělila krajíc na půl.
4: Vem si, šedá sestřičko.
6: Děkuji. Jsi hodné děvče. Za to, že jsi mě podarovala, tě odměna nemine.
3: Zahřmělo a hle, u cesty stojí veliký statek, kolem něj se pole zlatem třpití, krávy, ovce a koně se pasou, ve dveřích stojí mladý hospodář. Myš povídá:
6: Na tebe čeká, ty budeš jeho ženou.
3: Tak hodné děvče ke štěstí přišlo. To se rozumí, rodiče chtěli dobré i pro tu druhou dceru, tak ji též vypravili do kraje. Jde pěkná dívka, raneček koláčů si nese. Na cestičku před ní vyběhla myška.
5: Hlad, mám veliký hlad. Dej mi prosím aspoň drobeček.
3: Děvče ani nepromluvilo. Rozvázalo uzlík a koláče si cpe do úst jeden po druhém a ještě si dlaň pod bradou drží, aby drobty nepadaly na zem. Rozlobila se myš.
6: Jsi zlé děvče. Za to, že jsi jídlo odepřela, tě odměna nemine.
3: Zahřmělo a hle. U cesty se veliká propast otevřela a z ní vylétl čert. Zvolala myš.
6: Na tebe čeká. Ty budeš jeho ženou.
3: Tak nehodnou dívku neštěstí stihlo. v pekle manželovi posluhuje, slzy jí do kaše padají. Hodné děvče se láskou mladého muže těší. Tak, tak, krása není všechno. Důležitější je laskavé srdce.
0: Šoun, hrdina, zachránce popelčina střevíčku a její oblíbenec se opět hlásí z Ušounovy pohádkové školky.
1: A s ním se hlásí i Jana, co sice nemá nové boty ani takové zásluhy jako Ušoun, ale za to viděla na vlastní oči
0: popelku. Je fakt úžasná, viď?
1: A kde jsi vlastně našel Ušoune?
0: Tak, šel jsem z rády a pořád rovně, pak kolem perníkové chaloupky doprava, prošel jsem okolo jabloně se zlatými jablky a pak už to bylo na zámek jenom kousek. Jo?
1: No to si teda rychlé, strašidýlko. Zvládl jsi to, než jsem zaspívala písničku.
0: Díky za kontinent.
1: Cože, co to povídáš?
0: No to se přeci tak říká v dospěláčtině, když ti někdo řekne nebo někdo někomu něco hezkého, tak to je kontinent.
1: Těsně vedle, takže pojďme na dnešní překlad z dospěláčtiny. Když někdo někomu řekne něco hezkého, tak se tomu říká kompliment.
0: Aha! Tak ne, kontinent, ale kompliment. Holky a kluci, pamatujte si se mnou slovo kompliment.
1: A slovo kontinent?
0: To zapomeňte.
1: Ne, nezapomínejte, to slovo taky existuje. To znamená světadíl. To znamená díl světa obklopený oceány. Možná, holky a kluci, víte, že světadíl, na kterém žijeme, na kterém je naše Česká republika, se jmenuje Evropa.
0: Ty jo, to jsem nevěděl, teda, že bydlím v České republice, jo, ale nevěděl jsem, že Česká republika bydlí v Evropě.
1: No vidíš, a já zase nevěděla, kde bydlí Popelka. Nikdo nemůže vědět všechno.
0: A víš, co nevím, a zároveň to můžeme oba vědět hned za chvíli?
1: Co nám Popelka připravila do druhého oříšku?
0: Jo, taky jsi tak zvědavá.
1: Taky. Je tam krásná písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde Jana už připravuje náš dnešní úkol.
0: Který je ale trošku jiný než vždycky. Budete potřebovat malou pomoc maminky nebo paní učitelky a určitě ho nestihnete splnit, než skončí školka.
1: Nebo potřebujete pomoc třeba tatínka nebo pana učitele, nebo tak,
0: to
1: že
0: je
1: jo,
0: pravda.
1: Jani?
0: Ano.
1: Ale za to se vyzkoušíte, milé holky a milí kluci, naši milí posluchači, jaké to měla Popelka. Ušounův úkol.
0: Poproste maminku, nebo paní učitelku.
1: Nebo tatínka, nebo pana učitele, nebo pana školníka, nebo...
0: Nějakého dospěláka.
1: Jo, to jsem chtěl říct.
0: Aby vám, až školka skončí, nasypali do misky fazole a čočku. Takhle.
1: A vrhněte se na to. Schválně, jestli vydržíte přebírat až do konce.
0: A určitě víte, že úkol jste splnili, když v jedné misce bude jen čočka a v druhé zase jen fazole. Tak, jak to bylo, než je maminka nebo paní učitelka.
1: Nebo tatínek, dědeček, pan školník.
0: Zkrátka, než to dospěláci smíchali. Naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci, takže už zbývá jen...
1: rozlousknout poslední oříšek.
0: Dobře, když myslíš.
1: To je mapa? Možná nějaký kompliment? Ne, to jsem se spletl,
0: ne.
1: To je ta pochvala. Možná nějaký světadíl neboli kontinent. Už to umím, jo? Rozumíš? Kontinent jako světadíl. Co, Jani?
0: Počkej, vždyť to není obyčejná mapa. Je to kouzelná mapa, podle které můžeme najít všechny pohádkové bytosti.
1: Počkej, třeba i Mickey Mouse, nebo Sofii první, nebo červenou Karkulku.
0: No přesně, a třeba i Hejkala, Čaroděje, nebo Víly.
1: Já už se těším, až za nimi, za všemi, zajdeme na návštěvu.
0: Já taky.
1: A vy, holky a kluci, nám namalujte svou oblíbenou pohádkovou postavu, abychom věděli, kam vyrazit na návštěvu nejdřív.
0: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka nebo pan učitel obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Já to říkám pořád. Dospělí už prostě přesně vědí, co s tím vaším obrázkem mají udělat. Tak to nechte na nich. A zase já pak budu losovat, komu pošlu dárek.
0: Tak. A teď už ahoj, holky a kluci. Mějte se krásně a držím palce, ať splníte úkol jako stvořený pro Popelku.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku, kterou končí i pohádka Tři oříšky pro Popelku.
1: Jo.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: To se

sadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč, potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška.

0: Det kunne jeg have.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ranní restart s Karlem Klementem.
3: Holky a kluci, krásné dobré ráno těm, co se teďka probudili. Dobrou chuť všem, kteří právě snídají, obědváte, večeříte nebo svačíte, záleží na vás. No, ale prostě zkrátka krásný den. Tady u mikrofonu posloucháte Ranní restart Radio Junior s Karlem, s Karlosem, no a nás nečeká nic jiného než poslední den naší expedice sever na Island. Podíváme se dneska trošičku z jiného pohledu, podíváme se na ty nejkrásnější místa na Islandu, která můžete navštívit a která by určitě stála, pokud byste tam jeli na dovolenou nebo pokud vás tento týden nadchnul pro to, abyste se tam zajeli podívat. Tak určitě místa, která byste neměli vynechat. Máme toho před sebou celkem dost, takže se na to za chviličku vrhneme, ale jak se říká, všeho s mírou a netlačit na pilu, takže pomaličku.

Holky, kluci, pojďme odstartovat naší, já bych to řekl, nazval dovolenkovou trasou. Pojďme začít naší dovolenkovou expedici v hlavním městě Islandu a nezačneme ničím jiným než Reykjavíkem. Přestože je to hlavní město celé země, tak rozhodně nečekejte žádnou obří metropoli plnou mrakodrapů, to určitě ne, protože tam žije přibližně okolo 140 tisíc obyvatel, takže je vlastně menší než třeba naše Brno. No a právě díky tomu působí Reykjavík velmi klidně, útulně a přátelsky. Když se projedete centrem, hned vás zaujmou barevné domy, pouliční umění, no a spousta kaváren. Islanďané si totiž potrpí na kvalitní kávu a není nic neobvyklého, když v kavárně stráví hodinu nebo dvě nebo tři povídáním si s přáteli. Atmosféra města je vlastně úplně jiná než ve většině evropských metropolí. Nikdo nikam nespěchá a všechno působí velmi pohodově. Tyjo, to zní jako přesně něco pro mě. Jednou z největších dominant města tak je kostel Hallgrímskyrkja. Jeho architektura tak připomíná sloupce z tuhlé lávy, které najdete různě v islandské přírodě. No a pokud vyjedete výtahem až na vrchol věže, tak se před vámi otevře nádherný výhled na barevné střechy domů, přístav i okolní hory. A taky za návštěvou tady určitě stojí koncertní hala Harpa. Její skleněná fasáda totiž odráží světlo tak, že podle počasí mění i barvy, holky, kluci. Ve dne připomíná ledové krystaly a večer bývá nádherně nasvícená. No a jestli máte rádi dobré jídlo, tak určitě ochutnáte čerstvé ryby nebo tradiční islandskou rybí polévku. Naopak, jak jsme si říkali už, tak fermentovaného žraloka bych doporučil teda jen některým odvážným a kdo by to vážně chtěli zkusit a zažít adrenalin, že jako teď jsem snědl žraloka. No a zároveň, proč začínáme v Reykjavíku, naší tady turistickou expedici. Reykjavík je totiž skvělým výchozím bodem pro další výlety. Prakticky všechny další nejznámější atrakce Islandu tak leží jen několik hodin jízdy autem a právě proto většina cestovatelů začíná svoje tady dobrodružství na Islandu právě tam. Takže holky, kluci, pokud byste chtěli na Island, tak tady máte úplně krásný odrazový můstek.

Holky, kluci, nás taky nic teďka nebude držet zpátky a pojďme se vydat dál. Pokud byste měli na Islandu jen jeden jediný den a chtěli vidět toho, co nejvíc a to nejkrásnější, pravděpodobně by vám každý doporučil takzvaně Zlatý okruh. Jde totiž o okružní trasu dlouhou přibližně 300 kilometrů, která spojuje tři nejznámější přírodní atrakce celé země. Dobrou zprávou je, že se to dá zvládnout během jednoho dne, buď autem nebo autobusem. A vaší první zastávkou by byl Národní park Þingvellir. A není to jen tak obyčejný park, právě tady se od sebe pomalu vzdalují evropská a severoamerická tektonická deska. Takže když tam stojíte, máte jednu nohu doslova na evropské desce a druhou na té americké. To není něco, co se úplně člověku poštěstí každý den. Jako druhou zastávkou tak by byl určitě geotermální oblast Geysir. Odtud mimochodem pochází i samostatné slovo gejzír, které dnes používáme vlastně po celém světě. Největší atrakcí tak je Stokur, který každých 5 až 10 minut vystřelí proud horké vody až do výšky 20 metrů. A věřte mi, když stojíte poblíž a slyšíte, jak se pod zemí začne ozývat bublání, všichni kolem automaticky vytahují telefony a připravují si foťáky, protože tohle to chcete mít zaznamenané prostě. No a nakonec, do třídy ze všeho dobrého, vás čeká Gullfoss. Jeden z nejslavnějších islandských vodopádů, už jsme si tady o něm i říkali. Masa vody se zde řítí do hlubokého kaňonu a ten hukot tý padající vody je slyšet už několik set metrů předem. No, pokud svítí slunce, téměř vždycky se nad vodopádem objeví duha. No a právě Zlatý kruh tak je ideální ukázkou toho, proč se Islandu vlastně říká země ohně a ledu, protože na jediném výletě takhle uvidíte gejzíry, vodopády, různá lávová pole i místa, kde se doslova rodí nová část země.

Holky, kluci, představte si, že je venku 5 stupňů, kolem vás leží černá sopečná krajina, z vody stoupá pára. A vy si v klidu sedíte ve 40-stupňové vodě. Jo, tak přesně takovejhle zážitek nabízí Modrá laguna na Islandu. Je to jedno z nejslavnějších míst na Islandu a každoročně se přijíždějí statisíce návštěvníků z celého světa. Co je zajímavé, tak je to, že laguna není úplně přírodní. Vznikla díky geotermální elektrárně, která využívá horkou vodu z hlubin země. No a dnes už si ale bez ní Island prostě nikdo nedokáže představit, a nebo když už tak jenom málo kdo. Voda má nádherně světle modrou až mléčnou barvu. To způsobuje vysoký obsah minerálu a oxidu křemičitého. A pozor, teďka něco pro holky. Místní i turisté tak si na obličej často nanášejí bílou minerální masku, která je součástí vstupného a je známá svým příznivým účinkem na pleť a na pokožku. Koupání v Modré laguně tak ale není nebo nejde jenom o relaxaci. Je to taky jedinečný zážitek, který se úplně v životě poštěstí párkrát. Sedíte v horké vodě, kolem vás se zvedá pára a jen pár metrů od vás tak začíná černé lávové pole. A vlastně ten kontrast barev tak je neuvěřitelný, když se podíváte i na fotky, tak to vypadá úplně nádherně a připadáte si jako na jiný planetě. No ale takový doporučení pro vás ode mě, pokud se tam někdy vydáte a chtěli byste se tam koupat, tak doporučuji rezervovat si vstup dost dlouho předem, pár týdnů, většinou to bývá vyprodaný.

Když se řekne pláž, tak většina z nás si představí jemný, světlý písek, lehátka a palmy. No, tak na Islandu úplně tohle to nenajdete, ale co tady najdete, tak je pláž, která vypadá úplně jinak. Jmenuje se Reynisfjara a místo zlatého písku ji pokrývá černý sopečný písek vzniklý z rozdrcené lávy. Už jen pohled na kontrast černé pláže a bílých vln a šedých útesů, tak je něco, na co se nezapomíná. No a jednou z největších atrakcí tak jsou obrovské čedicové sloupy. Vypadají téměř jako dokonale poskládané kamenné varhany, ale vytvořila je sama příroda při chladnutí lávy před tisíci lety. Kousek od pobřeží moře tak vystupují vysoké skalní věže přímo z hladiny moře. Podle staré islandské legendy tak jde o troly, kteří se pokoušeli přitáhnout loď ke břehu. Jenže je zastihlo vycházející slunce a oni skamenili. Holky, kluci, ať už na legendy věříte nebo ne, při pohledu na tyhle skály a na tyhle skalní útvary, tak je snadné pochopit, proč vlastně takovéhle příběhy vůbec vznikly. Na jednom důležitém pravidle tak vlastně ale na Islandu opravdu trvají. A to je to, že na téhle pláži právě tak je potřeba dávat si pozor na takzvané sneaker waves. Neočekávané obrovské vlny, které mohou během několika vteřin doběhnout mnohem dál na břeh, než třeba turisté nebo lidé čekají. Proto je dobré a doporučuje se držet si od vody bezpečný odstup a užívat si vlastně tu krásu toho místa s respektem. A právě tuhle tu pláž Reynisfjaru, tak je to je to jedno z míst, které všichni známe z fotografií, ale vlastně ve skutečnosti tak vypadá mnohem monumentálněji. A třeba se tam někdy uvidíme, začíná mě to hodně lákat a asi se tam s Verčou někdy zajedeme. Tak se tam třeba potkáme.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
3: No a my pokračujeme v naší turistické části. Jedním z míst, které podle mnoha cestovatelů a turistů patří mezi vůbec nejkrásnější na Islandu, tak je ledovcová laguna Jökulsárlón. Představte si obrovské jezero, po jehož hladině pomalu plují ledové kry. Některé jsou malé jako auto, jiné zase připomínají třeba několikapatrový dům. No ale každá má jiný tvar a jinou barvu. Některé září jasně modře, jiné jsou téměř průhledné, nebo naopak mají třeba černé pruhy od sopečného popela, který na led dopadl při dávných erupcích. Tyto ledové kry tak se postupně odlamují z největšího evropského ledovce Vatna Jökull a putují lagunou až do Atlantického oceánu. Celý proces trvá měsíce a člověk má pocit, jako by sledoval přírodu ve zpomaleném filmu. Velkým zážitkem tak je plavba právě mezi ledovcovými kramy na obojživelných lodích anebo rychlých člunech. Průvodci často připlouvají až těsně k několika set letému ledu a někdy vám dokonce nabídnou malý kousek ledovce do ruky. A je to potom, dokážu si představit, že je to strašně zvláštní pocit držet v ruce kus ledu, který vznikal ještě dávno předtím, než se narodili tady naši praprapraprarodičové. A když budete mít holky kusy štěstí, tak uvidíte i tuleně. Ti si ledové kry oblíbili a jako odpočinkové místo a často jen líně pozorují právě z těch ker lodě plné turistů. No a další hnedka poblíž turistická atrakce, tak jen pár minut chůze od laguny se nachází diamantová pláž. Protože říká se jí tak, protože na černém sopečném písku zde leží kusy průzračného ledu, které vypadají jako obrovské diamanty rozsypané po pobřeží. Je to jedno z nejfotografovanějších míst na celém Islandu a není teda úplně těžký pochopit proč, ale zní to nádherně. Holky, kluci, my ještě nekončíme, protože Island má to hodně co nabídnout a těšte se na další tady místečka.

Jedním z největších zážitků, které si z Islandu můžete odvést, tak není návštěva žádného města ani vodopádu. Je to setkání s největšími tvůrci.

0: vody planety. Ano, holky, kluci, s velrybami. Island obklopují vody bohaté na ryby a právě proto sem každoročně připlouvá více než 20 druhů velryb. Nejčastěji můžete spatřit keporkaky, plejtváky malé, sviňuchy a nebo hravé delfíny. Pokud budete ale mít opravdu velký štěstí, tak můžete zahlídnout i kosatku nebo plejtváka obrovského, což je vlastně největší zvíře, které kdy na zemi žilo, když nebereme dinosaury samozřejmě. Lodi vyrážejí z několika přístavů, a to například z Reykjavíku, z hlavního města, anebo městečka Húsavík, které bývá označováno za evropské hlavní město v pozorování velryb. Samotná plavba tak je zážitek, protože posádka neustále sleduje hladinu a hledá typické výdechy vody. Jakmile někdo ale zahledne velrybu, tak najednou celá loď stichne. Najednou se vedle vás z vody vynoří několikatunový obr, nadechne se a pomalu zase mizí pod hladinu. Někdy ukáže ocas, jindy vyskočí nad hladinu. Každé setkání je jiné. A možná právě proto lidé říkají, že pozorování velryb tak není jen turistická atrakce, je to připomínka toho, jak úžasná a zároveň křehká příroda kolem nás dokáže být.
1: Tak,

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé cestují na Island v zimě, tak je polární záře. A věřte mi, žádné video ani fotografie tak nedokážou zachytit, jak uchvatný to ve skutečnosti celý vlastně je. Polární záře tak vzniká vysoko nad zemí, když nabité částice ze slunce narazí do zemské atmosféry. No a výsledkem jsou právě zelené, fialové, anebo někdy i dokonce růžové světelné vlny, které se pohybují po noční obloze. Na Islandu máte díky malé hustotě obyvatel a minimálnímu světelnému smogu jedny z nejlepších podmínek na světě pro její pozorování. Stačí odjet pár kilometrů z město, najít místo bez mraku a trochu trpělivosti. A co si budeme, ta trpělivost je celkem důležitá, protože někdy se záře objeví během několika minut, jindy si na ní ale člověk bude muset počkat třeba i hodinu. Ale když se konečně objeví, tak většina lidí úplně zapomene na zimu, stojí, koukají vzhůru a jen tiše sledují tu oblohu. Jak je nádherná. No a mnoho cestovatelů říká, že právě polární záře je ten okamžik, kdy si Island zamilovali. A není divu, působí to, jako by příroda připravila úplně světelnou show jenom pro vás.

Existuje jedna rada, kterou uslyšíte od téměř každého člověka, který Island navštívil. Nepospíchejte. Půjčte si auto, natankujte plnou nádrž a vydejte se po silnici číslo 1, známé také jako Ring Road. Ta objíždí totiž celý ostrov a měří přibližně 1300 kilometrů. Možná si říkáte, že je to jen obyčejná silnice, no ale na Islandu žádná silnice není jen obyčejná cesta. Jednou jedete podél oceánu, za chvíli projíždíte mezi zasněženými horami, o pár kilometrů dál zastavíte u vodopádu, pak u černé pláže, následně u ledovce a odpoledne potkáte stádo ovcí, které se prostě rozhodly, že silnice patří jenom jim. Na Islandu se totiž často říká, že není potřeba plánovat každou zastávku. Stačí prostě jet. Téměř za každou zatáčkou totiž čeká něco, kvůli čemu budete chtít zastavit. Někdy je to jenom malý vodopád, jindy stádo islandských koní, anebo výhled, který v žádném průvodci nenajdete. No a možná právě to je na Islandu to nejkrásnější. Není to země, kde si odškrtáváte památky, co jste viděli nebo co jste právě neviděli. Je to země, kterou objevujete postupně kilometr po kilometru. Když se po několika dnech vrátíte zpátky do Reykjavíku a odevzdáte klíčky od auta, tak pravděpodobně zjistíte jednu věc. A to, že ano, sice jste objeli celý ostrov, ale přesto máte takový ten pocit, takový to hlodání na duši, že jste z něj poznali vlastně fakt maličký kousíček. A to je možná taky důvod, proč se tam hodně lidí vrací zpátky a navštěvují to znovu a znovu. A pokud někdy přemýšlíte, kam vyrazit na dovolenou, kde vás nebude obklopovat dav turistů na každém kroku, kde příroda stále udává tempo života a kde během jediného dne uvidíte sopky, ledovce, vodopády, oceán i horké kameny, pak je Island právě tím správným místem, holky kluci. Určitě za mě doporučuji tohle. Je ta finální destinace.

0: Čím je Island známý, tak odpověď zní ano. A je to poloostrov Snæfellsnes. Místní mu přizdívají Island v kostce. A není to náhoda, protože na relativně malém území totiž najdete téměř všechny typy krajin, které vlastně celý ostrov nabízí. Mohutný ledovec, aktivní sopku, černé pláže, lávová pole, dramatické útesy, rybářské vesničky i nádherné vodopády. Dominantou poloostrova taky ledovec právě Snæfellsjökull, pod kterým se ukrývá sopka. No a právě sem umístil francouzský spisovatel Jules Verne vstup do středu země ve svém slavném románu Cesta do středu země. Díky tomu se místo stalo známé po celém světě ještě dávno před nástupem moderní turistiky. No a kromě přírody tak stojí i za návštěvu i malé rybářské vesničky, barevné domečky, přístavy plné lodí a klidná atmosféra působí, jako by se tu čas zastavil. Místní jsou navíc známí i tím, že jsou hodně pohostinní a rádi poradí, kam vyrazit nebo kde ochutnat třeba čerstvé ryby. Pokud se na Island jedete třeba podívat jenom na pár dní a nechcete objevovat celý ostrov právě třeba po Ring Road, tak právě Snæfellsnes je místem, kde získáte ten nejlepší obrázek o tom, proč si Island získal srdce milionu cestovatelů. A upřímně doufám, že i vy jste si to takhle získali, tohle z toho srdce, pro toto srdíčko, ten zápal, protože já určitě, jo, ty 3 dny tady, tenhle ten týden byly s vámi úplně skvělý, já mám další destinaci, kam se chci podívat a holky, kluci, já vám moc krát děkuju, užívejte si léto ještě, dokud je, slyšíme se potom v srpnu, na konci srpna se slyšíme a já vám jenom chci popřát asi pohodové prázdniny, pohodový léto, užívejte si to, poslouchejte dál Radio Junior, protože tenhle týden sice končí Island, ale příští týden určitě začíná, já vám to nebudu prozrazovat, ale pro vás určitě další zajímavá severská země, kam byste se třeba taky potom chtěli rádi podívat. Takže nezoufejte, uslyšíme se potom a já se s vámi zatím loučím. Ahoj!
1: Radio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Rádio Junior. Krupě je kdy.

jsem od šakala, nečakala, jenom že zapomněl před dobrým jídlem. Umíti si pracky mídlem, protože šakal nikdy je na neví, co je, ty

smutek, štěstí, když nahradí. Pes ten mi utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

povídám. Zkus projít dveřmi, které si hlídat dám. Působí dojemně hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Tryska.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se...

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej! Bez tebe nám bude hej!
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy.

0: Inu v lese. Pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati. No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavěj. Podzavěj. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě.
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi!
1: Aha.
3: Nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, nebaví mě to, n

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj,

0: a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřípka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: zcela prostě.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující vyprávění vás zavede za carevičem Jovanem, který se rozhodne zachránit princeznu Veselinu. A zvolí si k tomu růžovou loďku, která pluje vzduchem. Zvítězí láska nad rozumem? To se dozvíme v pohádce o růžové loďce, kterou napsala Jana Knitlová. Režie v roce 1998 Jaroslav Kodeš. Hrají Jiří Hromada, Petr Vobecký, Miroslav Vladyka, Eva Horká a další.

0: Smažené, voněvé, šupavé jako ze zlata. Pochutnáte si, kolíčky smažené.
1: Ve sklepě jsou chované.
0: Zloděj, chyťte zloděje, krade mi zboží.
2: Jenom jsem sebral, co spadlo na zem.
0: Sebral a snědl. Dělal jsi mi škodu.
2: Dva dny jsem nejedl, až dostanu práci, zaplatím.
0: To říká každý a neplatí nikdo.
3: Co tady máte za přijel?
0: Vzácný careviči, chci spravedlnost, potrestat zloděje.
2: Pro boha milost, jenom nouze přinutila vyhnance sáhnout do prachu.
3: Říkal jsi vyhnance?
2: Ano.
3: Zaplatím za něj, pekařko.
0: Děkuji, careviči.
3: Odkud tě vyhnali?
2: Z Přímořského carství.
3: To je prý nádherná země.
2: Ano.
3: Proč pak jsi ji musel opustit?
2: Já jsem tesař, careviči, a postavil jsem loďku.
3: To je u vás zločin?
2: Ne, ta loďka se propletla zátokou střeženou vojskem a doplula na ostrov, kde vězní Veselinu.
3: Veselina. To jméno neslyším prvně. Je hezké.
2: Tak jako ona sama.
3: Tvá nevěsta?
2: Dcera našeho cara. To byste tomu dal. Jako děti jsme si hrávali v zámeckém parku. Můj táta tam zahradničil. O její kráse se skládaly písně už před lety.
3: Ach ano. Orosený hrozen vína není hezčí nežli veselina. Vždycky jsem bral ten popěvek jen jako pohádku. Je opravdu tak krásná?
2: Je. Má líbeznou tvář a je tuze milá a veselá a vtipná a... Tedy byla. Tehdy v zahradách. Pak se ale její otec, náš car, začal bát, že mu ji uloupí a nechal ji odvést na ostrov, kde ji smí vídat jenom on sám a jedna služka. Turecký princ, pro kterého jsem postavil tu loďku, o ní nevypoví už nic. Car mu dal stít hlavu. Mne potrestal jen vyhnanstvím.
3: Je ještě krásnější, než byla v dětství. Tuším to. Já to vím. Pojď se mnou do paláce, tesaři. Chci o ní slyšet všechno.
4: Ach, ten náš careviči Jovan. Soucitné je jeho srdce, jen neklidnější než zdrávo. Touha po lásce teď přehlušila i rozum, který má varovat. Hlava je v nebezpečí. Ale je pozdě. Už ji ztratil.
3: Poslouchej, tesaři, jak dlouho ji tam chce její otec věznit?
2: Teprve, až jí bude 18, smí ostrov opustit. Potom se vrátí do paláce a vezme si, koho jí určí. Ještě celý rok. Chudák Veselina.
3: Zvláštní. Car ti tolik ublížil a ty mu umíš politovat dceru.
2: Vy taky nejste bez srdce, můj pane. Kdybyste byl, byl bych já bez ruky. Tak prý tu trestáte ty, co kradou.
3: Co kradou v domech? Olupují lidi. Nechudáky, kteří nemají co jíst.
2: Zachránil jste mi ruku. A já bych vám rád vyjádřil svůj dík.
3: Poděkoval jsi mi. Navíc si přinesl zprávu o překrásné dívce v době, kdy hledám nevěstu. A to není málo.
2: Možná bych vám k ní mohl pomoci.
3: Ty?
2: Jsem tesař, dejte mi pár sáhů dobrého dřeva a nástroje. Za týden uvidíte.
3: Máš to mít třeba hned. Nejdřív se ale posilni. Vezmi si, nač máš chuť.
2: Stačí mi jen sklenice vody.
3: Proč vodu? Támhle je víno.
2: Vínem si připijeme, až přijmete můj dar, careviči.

0: 7 dní nemohl carevič jíst ani spát. Z mysli mu nešel obraz krásné dívky, kterou car sousední země už léta drží o samotě. Jak pak ji ale získá, aniž by přišel o krk?
1: Ten týden byl jako rok. Jsem zvědav, tesaři, co mi ukážeš.
2: Zavřete oči, pane.
1: Pospěš si, má trpělivost není bez konce.
2: Teď.
1: Loďka?
2: Z růžového dřeva.
1: Je krásná.
2: A bude ještě krásnější, až na ní poplujete s carevnou.
1: Říkal jsi, že pro samé vojáky není na moři k hnutí.
2: Kdo mluví o moři? Ta loďka pluje vzduchem.
1: A to ti mám věřit?
2: Jen to zkuste sám. Tímto klíčem, když otočíte vpravo, loďka stoupá. Doleva znamená spustit se na pevnou zem, řeku či moře.
1: Zní to jako sen.
2: Nastupte, careviči.
1: Letíme. Opravdu letíme. Tesaři, já nevěřím vlastním očím. S takovouhle loďkou se můžu hned vydat za veselinou.
2: Můžete, ale cesta je dlouhá a carevnu stále hlídají stráže a ostrov válečné lodě.
1: Co zmůžou proti tomuhle zázraku? Pojď, poletíme hned. Přistaneme na terase u carevniných dveří, ty na chvíli zabavíš služku a já... Počkej. Proč se vracíme?
2: Protože tesař ví, že všechno má svůj čas. Netrpělivost je špatná rádkyně, careviči.
1: Asi máš pravdu. Ve dne bych všechno zkazil. Ale dal jsi mi výtečný dárek. Pověz, co za něj žádáš.
2: Dovolte mi stavět loďky pro vaše řeky.
1: Proč ne?
2: A pozvat sem svou matku, která na mě čeká.
1: Všechno ti splním. Ale ty mi musíš na oplátku slíbit, že nikdy nikomu nepostavíš to, co jsi vyrobil mě.
2: Mistrovské dílo se přece nedá opakovat.
1: Připijím na tvou matku a na tu loďku z růžového dřeva, co snad i mně přinese lásku.
2: Na všechno to se napiju rád.

0: Druhý den carevič Jovan políbil otce a slíbil, že přivede mu dceru a matku vnuků. Pak nasedl do loďky a letěl, až přeletěl rodnou zemi a tam pak v přímořském carství, kde mořský záliv hostí bělostné město, vybral si nejvyšší a nejkošatější dub. V jeho šumících větvích ukryl svůj růžový zázrak. Sám zamířil k tesařově matce, aby ji bez prodlení vypravil na cestu do země, která ji bude novým domovem. V opuštěném domku pak neklidně sčítal hodiny do setmění, kdy vydá se k dubu a s loďkou zamíří k cíli.
1: Všechno se zdařilo. Na korábech se nehnul

0: Mám křičet?
1: Ne. Vlastně křič, chceš-li mě vidět bez hlavy.
0: Jak bez hlavy? Co je to za hru? Nauč mě ji.
1: Ta žena, co tě hlídá, spí?
0: Verona. Jako Dudek každou noc a kránu chrápe. Tak honem, jak se hraje na ty hlavy?
1: Vezme se meč a hlava se oddělí od těla.
0: Ale, to pak...
1: Pochopila.
0: Tahle hra se mi vůbec nelíbí. Jestli neumíš jinou, radši jdi.
1: Tvůj otec prý ji hraje k smrti rád.
0: O tom nic nevím. Jezdí za mnou večer co večer a vždycky má svou hlavu na krku.
1: On jistě ano.
0: Velitel válečných lodí, jak by smet. Verona taky. A nikoho jiného nevídám.
1: O hlavu přišel turecký princ, protože tě chtěl spatřit. A přijdu oni i já, když mě tu najdou.
0: Nevěřím. Můj tatínek je hodný.
1: Tak hodný, že tě už 10 let vězní.
0: Ve městě je prý zlá nemoc.
1: Ach ano, lakota je vážná choroba. On je tak skoupý na tvou krásu, že se z ní chce těšit jen a jen sám.
0: Jak to všechno víš?
1: O tvém půvabu se zpívají písně. Jedna se mi usadila v uchu a bzučela tak silně, že jsem skočil do loďky a letěl přímo za tebou.
0: Písnička bzučí a loďka létá jako čmelak? To ti mám věřit?
1: Láska dává křídla i lidem. Natož loďce.
0: Taky bych chtěla lítat.
2: Veselino!
0: Pst! Berona je vzhůru.
2: Dušičko! Carevničko! Ty ještě nespíš?
0: Ráda bych... Ale piští tady myš.
2: Mám donést pastičku?
0: Oh, až ráno. Teď chci spát.
2: Jen spinkej.
0: Honem pryč. A zítra přijď. Ale raději trochu později.
1: Máš mě tu s první hvězdou, Veselino.
0: Jak to, že znáš mé jméno?
1: Kdo pak by neuměl pojmenovat svou lásku?
0: Pořád jen láska. Hned dává křídla, hned zase jména. Co je to? Hra?
1: Nejkrásnější ze všech.
0: Uměla bych ji také?
1: Možná, že ano. Zítra uvidíme. Teď letím, myšičko.
0: Počkej. Jak ti vlastně říkají?
1: Jsem Jovan. Veselino.
0: Jovan. Svět je podivuhodnější, než mi říkali. Už aby byla zase noc.
3: Tak hned to nepůjde, carevno Veselino. Tvůj Jovan umí létat. Slunce však nepostrčí, i kdyby chtěl. Jemu se také zdá, že zlatý kotouč už hodiny nehybně trčí v koruně velkého dubu, který je loďce přístavem.
1: Nikdy jsem netušil, že den je tak nekonečný.
3: Jak pro koho? Služka Berona se noci tolik obávala, že když přišel car navštívit svou dceru, požádala ho o zdvojení stráží a řekla si, že nezamhouří oka až do rána. Hlava jí klesla chvíli po půlnoci. Milý carevič mohl konečně dovnitř.
0: Teď vím, jak dlouhá je věčnost.
1: Bez konce, když tě nevidím.
0: Pojď, schováme se do výklenku. Stáhnu záclonu, ať Berona náš hovor neprobudí. Ale až začne chrápat, musíš pryč.
1: Aha, venku ohlašují ráno skřivani. V tvém vězení se rozbřesk hlásí chrápáním.
0: Hrozné přirovnání. Teď teprve vidím, oč mě připravili.
1: Nezbývá, než hned zjednat nápravu. Skoč se mnou do loďky a otevřu ti svět, Veselino.
0: Svět si teď ty.
1: Učíš se rychle?
0: Ale není to jenom hra?
1: To je láska, Veselino. Pojď.
0: Co, otec? Nemohu ho tu přece...
2: Dušičko! Carevničko! Kde pak jsi?
0: U okna! Je tu dusno, musím větrat! Jovane, honem skoč a leď!
2: S kým si to šuškáš, Veselinko?
0: Ale to jenom vítr v keřích zašuměl!
2: Tamhle se mi hlstín! Stráže! Stráže!
0: Sláva letí, teď už je v bezpečí.
4: Jsi vzhůru do noci, Berono, a hned zas nad ránem. Nedáš člověku spát. Řeknu tatínkovi...
2: Ne ty. To já mu mám co povídat.
4: Ale něco se ti zdálo.
2: Nepak, mě neumluvíš. Já mám svou hlavu ráda.
3: Neprodleně dal car převést dceru domů. V paláci uprostřed zahrad si trpce vyčítala, že neposlechla svou lásku. A její otec zatím líčil past. Nechal tři válečné lodi dál střežit princeznin ostrov, aby vyvolal zdání, že vše je tak, jak bylo. Podlahu ložnice dal namazat ševcovským klihem a když carevič vstoupil...
5: Míšičko, carevničko, spíš?
3: Zůstal přilepen stát.
5: Jované, teď vem rozum do hrsti a nohy na ramena. Ale jak? Stráže jsou všude kolem. Lepší je přijít o boty než o krk. Tamhle je!
6: Vidím ho!
5: Dnes nám neudíkle!
6: Rychle za ním!
3: V poslední chvíli zoustřevíce se a bosí se přenesl přes práh. Druhý skok a už je v loďce a stoupá. Stráž po něm střílí a jeden z šípů mu poraní krk. A další zabodne se v paži.
5: Trefil jsem ho!
6: Co z toho? Jde pryč!
7: Prohledat město, předvést všechny muže od mládenců až k starcům, zkusit jim boty, co zůstali potom smělci, a objevit, kdo z nich je poraněn šípy. Jestli ho nenajdete, třeste se před carským trestem.
5: Care, náš otče, slituj se, netrestej krutě. Prohledali jsme ve městě každičký kout. Ten ďábel prostě ulít je pryč.
7: Co? Že ulít? Tak ulítne hlava vám všem.
5: Přivádím ještě jednoho.
7: Kde jste ho našli?
5: Skrýval se v domku tesaře, co stavěl loďky.
7: Ten by měl drzost se vrátit?
5: Ne, tohle není tesař, znal jsem ho. I jeho mámu, než zatloukla okna a zmizela.
8: Já se však nenechal zmílit a mečem se prosekal dovnitř. Tam ležel tenhle, že pímá horkou nemoc a nechce nakazit město. Tak jsem mu hodil okolo obvazu na krku smyčku a přitáhl ho až sem.
7: To jsi udělal věru chytře. No, cizinče, čím vlastně trpíš?
5: Velikou bolestí hrdla. U nás se tomu říká záškrt. Nechoďte ke mně blíž, ať nepomře celé město.
7: A proč pak nemáš boty?
5: Nestačil jsem se obout. Tou smyčkou mě táhli jako zvíře. Divně tu jednáte s hosty.
7: Host je ten, koho zveme. A to, myslím, není tvůj případ. Strážný, vem kopí a sundej mu obvaz.
5: Ne, to nemůžete.
8: Stůj klidně, jestli nechceš, abych tě propíchl skrz na skrz.
7: Leďme, tvůj, jak říkáš, záškrt tě zaškrtil do půlky hrdla. Kdybych ti nevěřil, řekl bych, že po něm sklouzl šíp. Strážný, odhal mu paži.
8: Vidíš to?
5: Je to.
7: Na paži máš také záškrt?
5: To jsem se zranil, když jsem se dostával do toho domku.
7: Ubožáku, tak abys věděl, jak se v naší zemi hostí. Usedni tamhle a natáhni nohy. Třeba ti padnou bodky z červené kůže.
5: Je to on.
7: Zázrak, jak ulité. Nech si je jako náš dar. Zítra v nich vykročíš na smrt.

0: Ceruško, zase si nic nejedla. Ovoce máš přece ráda.
1: Když mě se tatíčku stýská po klidu uprostřed moře.
0: Teď zůstaneš tady. Chci tě mít blízko sebe.
1: Vím, že mě máš opravdu rád. Ale ani tvá láska nepřemůže můj strach.
0: Čeho se bojíš? Víš přece, že tě dobře hlídám.
1: Ve dne v noci vidím toho, kdo se vloupal do mého klidu. Ať otevřu či zavřu oči, stále ho mám před sebou.
0: Už jsme ho chytili, už se ho nemusíš bát.
1: Opravdu?
0: Ano. A zítra bude sťat.
1: Sťat?
0: Ty nemáš radost? Proč?
1: Protože když bude sťat, zemře jako šlechtic. Zloděj zaslouží zlodějskou smrt.
0: Máš vlastně pravdu. Bude tedy viset jako všichni zloději.
1: Na našem nejvyšším dubu.
0: Jak si přeješ?
1: Otče, chci být přitom.
0: Ne, ne, to nemohu dovolit.
1: Nic jiného mi od té úzkosti nepomůže.
0: Budiš. Ale zůstaneš v nosítkách se záclonkou. Odhrneš ji, až buben zavíří znamení smrti. Dřív ne. A ani potom. Nechci dát tvou krásu světu.
2: Už careviče vedou. Šlape si v červených botách k dubu, kam chodíval sám se svými nadějemi. Dnes je tu snad celé město a od paláce se vine další průvod. Dvořané, dvorní dámy a sám car na ohnivém hřebci provází nosítka, která skrývají vzácný poklad.
0: Stát! Tady budeš mít všechno jako na dlaní, dítě.
1: Máš pravdu, tatíčku. A poruč prosím nosičům, ať poodstoupí. Nechci, aby mě viděli.
0: Mluvíš moudře, dcero. Všechno, co chceš, se stane.
3: Je kat připraven k dílu?
4: A mne se nezeptá nikdo. Jaká je to divná zem? Vítáte hosty provazem a nesplníte jim ani poslední přání?
3: Neboj se, my víme, co se patří. Chceš víno? Nebo vodní dýmku, zaspívat píseň či polibek od mladé dívky.
4: Chtěl bych se ještě jednou podívat na krásný boží svět.
3: No tak se dívej, co ti brání.
4: Z koruny tohoto stromu bych možná dohlédl až k našim horám.
3: Budiš, dohlédni si.
0: Bude to naposled.
2: I rozvázali careviči ruce a on se vyšvihl na první větev mohutného dubu a mířil výš a ještě výš, až skryla ho košatá koruna přístav růžové loďky. Jovan do ní skočil a horečně zatočil klíčem. Loďka se tiše vznesla a okamžik váhajíc snesla se k nosítkám. Než se stráže stačili obrátit čelem, vysmekla se veslina spod záclonek, skočila do loďky a mžiku byli v nebi.
4: Co se to děje?
5: Víte ho!
3: Střílejte! Ne! Nestřílejte! Mé dítě!
6: Já věděl, že na mě budeš čekat, veselinko.
1: A já věděla, že mě uneseš.
6: O pár dní později, než jsem ti slíbil.
1: Muži neumí držet slovo, říkával mi otec. Tolik jsem se bála, že bude mít pravdu.
6: Skoro jí měl. Kdyby mě nevěšeli právě na tom dubu.
1: Však mě dalo práce přesvědčit ho, že si zasloužíš oprátku a ne meč.
6: To ty jsi mě zachránila.
1: Tebe a sebe taky. Na hru, co hrajeme, jsou přece zapotřebí dva.
6: Podívejme na ní. Před pár dny nevěděla zhola nic a teď to vypadá, že snědla všechnu moudrost světa.
1: Tak abys věděl, nejedla jsem vůbec nic. Od chvíle, kdy mě odvezli, jsem nepozřela ani sousto. A teď mám strašný hlad.
6: Slibuji ti, že jen co přelétneme pohraniční hory a budeme na území mojí říše, uchystám ti hodokvas.
1: O jaké říši to mluvíš?
6: Máš pravdu, moje ještě není. Nejdřív musíme pokleknout před otcem. A až přijmeme jeho požehnání, odevzdá nám svůj trůn a bude houpat vnuky.
1: Neřekl jsi mi ani z jakého jsi rodu.
6: Chtěl jsem, aby si zamilovala mě, Nerod.
1: Aniže budeme mít vnuky.
6: Ty bude mít můj otec. Já vezmu za vděk syny.
1: A jednou hezkou dcerkou.
6: Proč jednou? Třeba dvěma.
1: A na výlety budeme létat v loďce. A vždycky v ní bude velký košík s jídlem. A v tom košíku spousta skvělých dobrot.
6: To všechno se ti splní, než se naděješ. Podívej, tady už jsou naše hory. Tam už na nás tvůj otec nemůže.
1: Stmívá se. A je mi zima.
6: Snesu se k chatrči hned za hraniční říčkou. Přečkáme noc, seženu něco k jídlu a obědvat už budeš v paláci.
2: Loďka se měkce snesla na břeh říčky. V chatě však nebyla ani Noa. A ani kůrka. Jenom velká zima, jak bývá v horách za večera.
1: Kdyby tak bylo čím rozdělat oheň.
6: Slyšíš? Na protějším kopci jsou ovčáci. Počkej tu na mě. Dotmi sem zpátky.
1: Co když si spleteš cestu a nenajdeš mě v tomhle temném lese? Já už se s tebou nechci loučit, Jovane.
6: Když jsme tě s loďkou našli v cizí zemi, jak bych se mohl ztratit tam, kde jsem doma?
1: Dobře, tak leď. A nezdržuj se nikde.
6: Slibuji, že se nezapovídám s vlkem, ani s medvědem, dokonce ani s těmi ovečkami. Poprosím jen o kousek síra, vezmu oheň a než se naděješ, máš mě tu zpátky.
2: Už letí Jovan přes dolinu, už jde k ohni. Ovčáci se s ním rozdělili o sír a zapálili mu dlouhou smolnou větev. Carevič vstoupil do loďky a vzlétl. Však běda.
6: Louč se větrem rozhořela. Přece ji nezahodím.
2: Položil louč na kraj loďky hořícím koncem k nebi.
6: Nežli tě stráví oheň, budeme u carevy.
2: Tu ale v půli cesty nad dolinou zvedl se vítr. Oheň se rozhořel a zakousl se do růžové loďky.
6: Ne, ty mi nesmíš schořet.
2: Děrovou košilí chce utlouct plameny. Ale loďce už nepomůžeš, Careviči. Tam pod tebou je tůň. Vyskoč a zachraň si aspoň holý život.
6: S Bohem. A děkuji ti za všechno, má loďko. Má růžová loďko.
2: Jovan sledoval hořící zbytky, padající jak hvězdy dolinou. Poslední dohasla a obklopila ho hustá tma. Carevič hned nepoznal, kde je. Zda má jít vlevo či napravo, zda kupředu a nebo radši vzad.
6: Po proudu potoka nejsnáze dojdu k říčce.
2: Proběhl dolinou a vešel do druhé, aniž by tušil, jak se vzdaluje své lásce, která na něj čeká.
6: Kam zmizela ta řeka? Je tu jen močál. Bože, veselino, slíbil jsem, že se co nevidět vrátím a zatím se tu topím v báně.
2: Až když se dnilo, vylezl Carevič na nezarostlý kopec, padl k zemi a usnul. Slunce ho hřálo, tráva kolébala. Když se však probral z mátožného spánku, nevěděl, jak se tu ocitl a proč. Jedové páry bažin mu zatemnili mysl. A tak se vydal krajem, nazdař Bůh.

0: Mladá carevna prožila krušnou noc, když čekala, až se jí milý vrátí. A když přišlo ráno, rozhodla se, že se sama vydá k městu. Však ještě na pěšině ji potkali zarostlí labkové.
1: Dej mi svůj náhrdelník, krasotinko. Jsi dost hezká i bez něj.
2: Náhrdelník je můj a taky náušnice. Ty si nech náromek, já jsem starší.
1: To znamená moc málo. Já je viděl první.
2: Mám větší sílu.
1: A já ostřejší nůž. Sundavej šperky, děvče.
2: Já si je vezmu sám.
1: Ne já.
3: Chrabří a urození pánové.
1: Co pak, krasotinko?
3: Přece byste mě nezranili pro trochu cetek. Ráda vám je dám. A vyberu si ještě krásnější z otcova pokladu.
1: Z pokladu?
2: Kde je?
3: Tam dole na soutoku Bystřin je jeskyně plná zlata. Šperky mám odtamtud.
1: Nech si těch pár šmuků.
2: Já tam budu první.
1: Chyba lávky, řada je na mě.
0: Výborně, veselino. O tebe, Věru, nemusíme mít strach. Utekla. Utekla vzhůru pěšinou a když doběhla do vsi, ukázali jí cestu do města. Dala se po ní. Pak zaslechla koně a uviděla jezdce v bílých šatech zdobených stříbrem. Zastavil a když popadl dech, který mu vzala svou krásou, seskočil z koně a hrubě jí objal. Měl nůž, šavli a byl silný.
4: Ať se ti to líbí, či ne, teď půjdeš se mnou. Mám v harému desítky žen, ty budeš první z nich. Nikdo jiný než já se tvou krásou těšit nesmí.
3: Ale to se mi líbí, tak mluvíval můj otec. Prošla jsem mnohá carství, však nepotkala jsem dosud muže tak krásného a silného jako si ty. Proto budu tvá, ale v mém kraji je obyčej, že snoubenci si vymění oděv, aby bylo zřejmé, zdali se jeden ke druhému hodí.
4: Zbytečné okolky, do sedla a jedem.
3: Násilí nepřeje lásce a já mohu milovat a ctít jen toho, kdo obleče mé šaty. Takový je náš zvyk. Nechci ho porušit.
4: Ach, jak to chceš provést? A kde?
3: Rovnou tady. Vezmu si tvé a ty zas moje. Bude to okamžik a pak hned pojedeme.
4: Stůj, Blesku! Když okamžik, tak tedy dobrá. Vem zde můj šat a dej mi svůj.
3: Tak, jsem si jista, že ti padne skvěle. A mně je tvůj jako ulitý.
0: Carevna oblékla bílý mužský šat a připěla šavli. Pak skočila na Bleska a pobídla ho v cmal.
4: Okamžitě se vrať, ty zlodějko! Ty!
3: Zapiš si za uši, že násilí nepřeje

0: ustupte carské radě. Udělejte místo. Tak ustupte. Ustupte carské radě.
1: Prosím tě, příteli, proč je na trhu tolik lidí? Co se děje?
2: Umřel tu car, můj pane. A jeho syn se nevrátil z širého světa. Proto se sešla rada, která dle ptáčete určí, kdo nám nyní bude vládnout.
1: Dle ptáčete, říkáš?
2: To je tu prastarý zvyk. Když říši nemá kdo vládnout, když chybí následník trůnu, vypustí rada ptáče, které vždy pozná, čí hlava je hodna carské koruny.
1: Podivný zvyk. A to ptáče...
2: Prý nikdy nevolí špatně.
1: Prý? Což pak ty nejsi odtud?
2: Ještě před nedávným časem jsem bydlíval v Přímořském carství.
1: Proč si je opustil?
2: Vyhnali mě. A zdejší carevič mě přijal a dal mi práci.
1: Jak dlouho je pryč?
2: Měsíc, už o něm nejsou zprávy. Já ale pořád doufám, že přiletí zpátky a vyčítám si, že se mu umožnil vzlétnout.
1: Přiletí? Je snad ptákem?
2: Asi tak jako ty mužem, carevno mé rodné země.
1: Psst, ty mě znáš?
2: Stejně jako ty mne, veselino.
1: Tvoje tvář mi někoho připomíná. Pomoz mi. Je to tak dávno?
2: Dávno? Já ještě pořád cítím tátův výprask, když jsem tě jednou vyklopil do rybníčku v našich zahradách. Vezl jsem tě na vozíku, se kterým svážili trávu, pamatuješ?
3: Mm-hmm. Pozor! Už letí! Teď se vše rozhodne.
4: Lidi, koukejte dobře.
3: Nespouštějte ho z očí.
5: Oh, krouží nad tržištěm.
4: Jako by někoho hledal.
6: Teď usedl na hlavu cara.
4: Vždyť je to mladý chlapec. Zná ho tu někdo?
7: Cizinec. Proč nám má vládnout cizinec?
2: Já netušil, že mluvím s carem.
1: Neprozraď mě. Ještě není čas.
8: Po třikrát rada vypustila ptáče. Vždy zakroužilo a sneslo se na hlavu cizího chlapce v přepěkných bílých šatech s šavlí a arabským hřebcem. Po třikrát nikdo nechtěl uvěřit volbě. I odvedli cizince z trhu a dali pod zámek, aby nemařil výběr. Pak znovu pustili ptáče. To zakroužilo nad tržištěm i městem a zmizelo v mracích.
0: Opustilo nás. Bůh se od nás také odvrátí, když zapudili jsme cara, co podle práva byl vybrán.
2: Co vím, tahle země bývala vždycky spravedlivá.
7: A to platí dosud.
3: Vyveďte cizince.
0: Vyveďte cizince.
7: Vyveďte cizince.
0: Jeho den koruny, ode dneška je naším carem.

0: zavedli černého hřebce do carských stájí a nového cara do carských komnat. Hned druhý den poslal pro tesaře, aby společně oživili příběh, co vzlétl na křídlech lásky a umlkl v temném lese.
1: Hned teď začni stavět loďku, tesaři. Snad ještě není pozdě. Můj Jovan v té tmě nejspíš zabloudil zpět do mé země. A víš, jak je otec krutý. Musíme pro něho letět.
2: Carevno jasná, či care náš moudrý, rád bych splnil, oč žádáš. Ale mistrovské dílo se nedá opakovat a jsem vázán slibem, že mi podobná loďka už nikdy nevyjde z rukou.
1: Komu si dal ten slib?
2: Tomu, na koho čekáš.
1: Jak podivná hra je láska. Srdce mi přestává být, když nemohu nic dělat.
2: Nejen tobě, vzácná carevno. Já mám careviče rád, vděčím mu za sebe a svou matku.
1: Tak něco udělej.
2: Jsem bezmocný, právě tak jako ty. Možná však...
1: Pověz.
2: Třeba mu něco brání přijít domů. Možná tě hledá na druhém konci země. Vždyť neví, že tu přestrojena vládneš.
1: Já ale nemohu prohlásit, kdo jsem dřív, než on se vrátí a ujme se trůnu.
2: Můžeš však dát vyrýt na dřevinou desku podobu jeho i svou.
1: A k čemu by to bylo?
2: Tu desku dáš upevnit k prameni před hostincem, kde se zastaví každý, kdo navštíví naše město. Protože vyhlásíš, že tu každý příchozí může 3 dny zdarma nocovat a jíst.
1: To všechno mohu, ale proč?
2: K prameni postaví stráž a té dáš příkaz, aby ti přivedla každého, koho ten obraz svede k poznámce dobré či zlé, ke vzteku nebo k pláči.
1: A ten mi podá zprávu o tom, kdo se mi ztratil. To není špatný nápad. Kdo ale udělá obraz?
2: S tvým dovolením, já.

0: Bratře, koukni. Není to obraz té, co nás tak napálila?
1: Máš pravdu. Je to ta liška.
0: Liška? Spíš zmije. Od ní radši dál.
1: Co to má znamenat? Proč mi svazují ruce? Hej, bratře!
0: Nic jsme neprovedli. Chcem se to zadarmo najíst a vyspat, jak nabízí zdejší car.
2: Právě on vydal rozkaz předvést vás před jeho trůn.
3: Když velitel stráží ohlásil, že vedou dva, kteří poznali tvář na obraze, zdvihla se ve Veselině naděje jako příboj. O to víc zklamal ji pohled na oba labky. Zklamal a pobouřil. Dala se jim poznat a potom přikázala, aby je vyhnali z města. Další vlna doufání přivezla na svém hřbetu Araba v jejich šatech. Kdo by se mohl divit, že na něj Veselina nebyla právě vlídná?
4: Care, to je strašný omyl.
5: To věruje, jen počkej. Kdo jsi? Tvoje tvář zdá se být mužská, oděv máš ale ženský. A jak zle potrhaný.
4: To všechno ta ďáblice.
5: Ďáblice?
4: Chtěla si se mnou vyměnit šaty, pak mi ale ukradla koně a uháněla pryč.
5: A co jsi chtěl ukrást ty? Svobodu?
4: Ne, ne. Já nechtěl nic.
5: Dám ti vysázet 10 ran holí, snad se ti osvěží paměť.
4: Už vím, care. Už vím, byla krásná. Chtěl jsem ji vzít k sobě na koně, abych ji ochránil před nebezpečím cest.
5: Žeš!
4: Říkám svatou pravdu, care.
5: A já ti jako dcera říkám, že jsem měla tvé šaty a přijela na tvém koni.
4: Oh.
5: Nenazýval si ho snad bleskem?
4: Já... Odpusť mi, paní. Milost.
5: Vrátím ti šaty i koně a navrch ti přidám 20 ran holí. Ať příště víš, jak se máš chovat na našich cestách. Stráže!
4: Milost! Milost! Milost!
2: Udělejte místo! Ustupte! Udělejte místo! Vedu dalšího lumpa, pane. Ten otrhanec říkal, že obraz je podoben někomu, koho znával. Dejte si ale pozor. Je to blázen. Tvrdí, že je náš budoucí car.
5: Ubojí, Jovane. Nechte ho tady a vraťte se znovu na stráž.
2: Opatrně, můj pane. Šílenci mívají sílu.
3: Před Veselinou stál Jovan. Však docela jiný, než býval. Ne proto, že byl zarostlý a v cárech. Na místo veselých ohníčků měl v očích bělavé světlo. To světlo bylo jak zeď, jak rytířův krunýř. Carevna sundala korunu a rozpustila si vlasy.
5: Jovane, můj milý, teď už mě musíš poznat.
3: Však její hlas ani podoba tam dovnitř nepronikly. Veselino, co teď? Je ztracený víc, než se zbála. Když se ho chceš dotknout, couvne jako uštknutý.
5: Neboj se. Pojď trochu blíž. Co se říkal u obrazu?
6: Bolestí tmí se mi hlava. Jsem doma, anebo nejsem?
5: Ano, jsi doma.
6: Znal jsem ji, nebo neznal?
5: O kom to mluvíš?
6: Byla tak krásná, veselá, milá, že asi byla jen přeludem.
5: A ty jsi měl rád?
6: Víc než svůj vlastní život. Ale pak jsem ji opustil.
5: Proč?
6: Mám v hlavě tmoucí tmu.
5: Byli jste spolu v lese.
6: A v močále.
5: Můj milý, prosím tě, rozpomeň se. Co bylo dál?
6: Nevím, ten močál.
5: Prosím tě, vzpomeň si.
6: Záleží na tom?
5: Když se rozpomeneš na jeden maličký kousek, pak na druhý a třetí, snad se nám podaří z těch cárů uplést tvůj příběh, aby ses po něm jak po laně vyšplhal zpátky.
6: Zpátky? Kam? Do bláta? Ne, to ne.
5: Víš, do své hlavy.
6: Tam je tak strašná tma.
5: Tak ještě víš, do loďky, do růžové loďky, co pluje v oblacích jako pták. Prosím tě, pojď a hraj se mnou. Na to hru musí být dva.
6: Růžová loďka. Je rudá jako oheň, co přeskočil z louče. V mžiku jí bylo jen půl. A náhle tolik tepla. Myšičko, pojď se ohřát a vzít si trochu síra. Ten mají myši rády.
5: Říkáš, že loďka se vzněla od ohně, který si vezl, aby zahřál svou dívku?
6: Máš pravdu, tak to bylo. Už vím. Chvěla se zimou a měla veliký hlad.
5: Nejedla celý ten čas, co si byl ve vězení. Tak ošálila otce.
6: Zachránila mi život a já ji pak neuměl ochránit, nakrmit, zahřát.
5: Tak to udělej teď.
6: Ale jak, když tu není?
5: Je všude, kde jsi ty. Láska se přece hraje ve dvou.
6: Mluvíš jako ta, co se mi ve světě ztratil.
5: Svět. Jsi teď ty.
6: Ale to je přece...
5: Ano. Láska.
6: Veselino, kde pak ses tady vzala? Už je ti konečně teplo.
5: Teď už mám jenom hlad. Jovane.
6: Veselino, lásko moje.
3: Hodovali a pili a s nimi celé město. O jejich slavné svatbě se povídá až do dnes. I o růžové loďce, co s nimi letěla nebem. Nejvíc však o veliké lásce, která je hřála jako slunce.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: co to tady je? Ahoj holky, ahoj kluci.
1: No podívejme se.
2: Ahoj kamarádi, představte si, přijdeme takhle s Ušounem do pohádkové školky a tady je...
0: Ne, počkej Jani, mohla by to být naše dnešní hádanka.
2: No to máš pravdu, proč ne? Pozor holky a kluci, připravte se.
0: Ušounova hádanka.
2: Kdo stojí, když v klidu leží?
0: Kdo se houpe, přitom běží?
2: Zkuste hádat, chcete vědět?
0: Kdo při chůzi musí sedět?
2: Tak co, holčičky a kluci, máte to? Pro jistotu ještě jedna nápověda.
0: Nesedí-li, tuze tlačí. To vám, myslím, děti stačí.
2: Paráda, kluci a holky, poznali jste, že nám tu leží na stole bota.
0: Ale Jani, moc hezká bota.
2: Ano, každopádně holčičí bota. Třeba je moje. Nevidíš tady někde druhou?
0: Jakože by ti někdo do školky přinesl jen tak jako dárek boty a jednu by postavil na stůl a druhou schoval. No.

0: no, to se mi nějak nezdá.
1: Máš pravdu, Ušoune, to je vážně divné. Ale co tady ta bota dělá?
0: Nevím.
1: Jo, ale vážně škoda, že není pro mě.
2: Mám ráda nové boty. Líbí se mi červené lakýrky, puntíkaté tenisky, ale třeba i barevné holíky.
0: Co kdybychom ti alespoň pustili písničku Nové boty, když to vypadá, že tahle není tvoje? Co říkáš?
1: No, bezva, díky, Ušounku.
0: Ušounova písnička.

0: Райс, красный и баечный.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dohrála parádní písnička, ale my tu s Ušounem stále ještě nejsme moudřejší. Já se ptám, co ta bota?
2: A já odpovídám, to je záhada záhadovitá. Ale ty tomu pořád říkáš bota. A ona to není taková ta normální, obyčejná bota, jakou nosíš třeba ty, Jani.
1: No dovol, jaká obyčejná?
2: No promiň, myslím jako obyčejná naven. Tahle je spíš na tancování nebo tak něco.
1: Máš pravdu, střevíček to je. A je i dost malý.
2: Jani, ty myslíš, že by mohl být popelky?
1: Mohl by být.
2: Hele, tak si prosím tě zatím zaspívej a já se jdu po popelce podívat.
1: No počkej, Ušoune, počkej. Tak jsme tady na to zůstali sami, holky a kluci. A víte co? Já vám zaspívám písničku, co mi pouštěla moje babička. Jmenuje se Zlaté střevíčky.

0: holky a kluci, Jani, pozor, pozor, hádejte, co?
1: Posloucháme Ušounovu pohádkovou školku.
0: To je jasné přeci, ale hlavně našel jsem ji, hele.
2: Ahoj kamarádi, ahoj Jano. Ušou mě pozval do vaší pohádkové školky a já jeho milé pozvání moc ráda přijala.
1: Teda, holky a kluci, Popelka osobně, no to jsou teda věci.
0: Viď, já jsem nadšený.
2: To já jsem nadšená, že jsi mi našel můj střevíček. Nevím proč, ale pořád ho někde ztrácím.
1: Popelko, z toho si nic nedělej. Já taky pořád něco ztrácím. Třeba klíče, nebo telefon, nebo batoh.
0: A já někdy dokonce ztratím i sám sebe, zabloudím, no. A je to.
2: Jsem ráda, že v tom nejsem sama, ale chci hlavně poděkovat mému oblíbenému ušonálezci.
0: Slyšeli jste to, holky a kluci? Jsem její oblíbený. Ale není zač, Popelko. Jsem ti ten střevíček našel strašně rád.
2: A to je ještě hezčí. Já už musím běžet, ale tady máš ode mě odměnu. Papa a Ušoune, rozlouskni ty oříšky spolu s Janou. Vždyť víš, že nejlepší je se o dárky podělit.
0: Ano, to vím už dávno.
1: Ty brďo, holky a kluci, dostali jsme od Popelky 3 kouzelné oříšky.
0: Děkujeme, Popelko.
1: No, a zase přijď.
0: Jo, zase přijď.
2: Ahoj, kamarádi, a brzy se uvidíme.
0: Teda spíš uslyšíme, že jo?
1: Tak schválně, co bude v prvním oříšku?
0: Pozor, pozor. Je tam pohádka. Ušounova pohádka.
3: Hodná dívka. Žili otec a matka, měli 2 dcery. Jedna byla hodná a laskavá, druhá mrzutá a zlostná. A přece právě tu nedobrou měli rodiče radši. Byla totiž hezčí. Hodné děvče se trápilo.
4: Ať dělám, co dělám, rodičům se nezavděčím. Půjdu radši k cizím sloužit.
3: Vzala dívka krajíc chleba a jde do kraje. Tu před ní na cestičku vyběhla myška.
5: Hlad, mám veliký hlad. Dej mi prosím aspoň drobeček.
3: Laskavá dívka rozdělila krajíc na půl.
4: Vem si, šedá sestřičko.
6: Děkuji. Jsi hodné děvče. Za to, že jsi mě podarovala, tě odměna nemine.
3: Zahřmělo a hle, u cesty stojí veliký statek, kolem něj se pole zlatem třpití, krávy, ovce a koně se pasou, ve dveřích stojí mladý hospodář. Myš povídá:
6: na tebe čeká, ty budeš jeho ženou.
3: Tak hodné děvče ke štěstí přišlo. To se rozumí, rodiče chtěli dobré i pro tu druhou dceru, tak ji též vypravili do kraje. Jde pěkná dívka, raneček koláčů si nese. Na cestičku před ní vyběhla myška.
5: Hlad, mám veliký hlad. Dej mi prosím aspoň drobeček.
3: Děvče ani nepromluvilo. Rozvázalo uzlík a koláče si cpe do úst jeden po druhém a ještě si dlaň pod bradou drží, aby drobty nepadaly na zem. Rozlobila se myš.
6: Jsi zlé děvče. Za to, že jsi jídlo odepřela, tě odměna nemine.
3: Zahřmělo a hle. U cesty se veliká propast otevřela a z ní vylétl čert. Zvolala myš.
6: Na tebe čeká. Ty budeš jeho ženou.
3: Tak nehodnou dívku neštěstí stihlo. V pekle manželovi posluhuje, slzy jí do kaše padají. Hodné děvče se láskou mladého muže těší. Tak, tak, krása není všechno. Důležitější je laskavé srdce.
0: Už on hrdina, zachránce Popelčina Střevíčku a její oblíbenec se opět hlásí z Úšounovy pohádkové školky.
1: A s ním se hlásí i Jana, co sice nemá nové boty ani takové zásluhy jako Úšoun, ale za to viděla na vlastní oči
0: Popelku. Je fakt úžasná, viď?
1: A kde jsi vlastně našel Úšoune?
0: Tak, šel jsem z rádia pořád rovně, pak kolem perníkové chaloupky doprava, prošel jsem okolo jabloně se zlatými jablky a pak už to bylo na zámek jenom kousek, jo?
1: No to si teda rychlé, strašidýlko. Zvládl jsi to, než jsem zaspívala písničku.
0: Díky za kontinent.
1: Cože, co to povídáš?
0: No to se přece tak říká v dospěláčtině, když ti někdo řekne nebo někdo někomu něco hezkého, tak to je kontinent.
1: Těsně vedle, takže pojďme na dnešní překlad z dospěláčtiny. Když někdo někomu řekne něco hezkého, tak se tomu říká kompliment.
0: Aha! Tak ne, kontinent, ale kompliment. Holky a kluci, pamatujte si se mnou slovo kompliment.
1: A slovo kontinent?
0: To zapomeňte.
1: Ne, nezapomínejte, to slovo taky existuje. To znamená světadíl. To znamená díl světa obklopený oceány. Možná holky a kluci víte, že světadíl, na kterém žijeme, na kterém je naše Česká republika, se jmenuje Evropa.
0: Ty jo, to jsem nevěděl, teda, že bydlím v České republice, jo, ale nevěděl jsem, že Česká republika bydlí v Evropě.
1: No vidíš, a já zase nevěděla, kde bydlí Popelka. Nikdo nemůže vědět všechno.
0: A víš, co nevím, a zároveň to můžeme oba vědět hned za chvíli?
1: Co nám Popelka připravila do druhého oříšku?
0: Jo. Taky jsi tak zvědavá.
1: Taky. Je tam krásná písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde Jana už připravuje náš dnešní úkol.
0: Který je ale trošku jiný než vždycky. Budete potřebovat malou pomoc maminky nebo paní učitelky a určitě ho nestihnete splnit, než skončí školka.
1: Nebo potřebujete pomoc třeba tatínka nebo pana učitele nebo tak,
0: to
1: že
0: je
1: jo,
0: pravda.
1: Janí?
0: Ano.
1: Ale za to si vyzkoušíte, milé holky a milí kluci, naši milí posluchači, jaké to měla Popelka. Ušounův úkol.
0: Poproste maminku, nebo paní učitelku.
1: Nebo tatínka, nebo pana učitele, nebo pana školníka, nebo...
0: Nějakého dospěláka.
1: Jo, to jsem chtěl říct.
0: Aby vám, až školka skončí, nasypali do misky fazole a čočku. Takhle.
1: A vrhněte se na to. Schválně, jestli vydržíte přebírat až do konce.
0: A určitě víte, že úkol jste splnili, když v jedné misce bude jen čočka a v druhé zase jen fazole. Tak, jak to bylo, než je maminka nebo paní učitelka.
1: Nebo tatínek, dědeček, pan školník.
0: Zkrátka, než to dospěláci smíchali. Naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci, takže už zbývá jen...
1: rozlousknout poslední oříšek.
0: Dobře, když myslíš.
1: Já, to je mapa? Možná nějaký kompliment? Ne, to jsem se spletl, to je ta pochvala. Možná nějaký světadíl neboli kontinent. Už to umím, jo? Rozumíš? Kontinent jako světadíl. Co, Jani?
0: Počkej, vždyť to není obyčejná mapa. Je to kouzelná mapa, podle které můžeme najít všechny pohádkové bytosti.
1: Počkej, třeba i Mickey Mouse, nebo Sofii první, nebo červenou Karkulku.
0: No přesně, a třeba i Hejkala, Čaroděje, nebo Víly.
1: Já už se těším, až za nimi, za všemi, zajdeme na návštěvu.
0: Já taky.
1: A vy, holky a kluci, nám namalujte svou oblíbenou pohádkovou postavu, abychom věděli, kam vyrazit na návštěvu nejdřív.
0: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka nebo pan učitel obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Já to říkám pořád, dospělí už prostě přesně vědí, co s tím vaším obrázkem mají udělat, tak to nechte na nich. A zase já pak budu losovat, komu pošlu dárek.
0: Tak. A teď už ahoj, holky a kluci. Mějte se krásně a držím palce, ať splníte úkol jako stvořený pro Popelku.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku, kterou končí i pohádka Tři oříšky pro Popelku.
1: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna vikingská průzkumnice Freydís Eriksdóttir. Jak už jsme si v Žili byli zvykli, ne každá postava z historie, o které se vyprávějí příběhy, opravdu na 100% existovala a ne všechny legendy se staly tak, jak se říká. O některých můžeme aspoň předpokládat, že se v nich skrývá nějaký reálný základ, který byl však během dlouhých staletí obalen pavučinou výmyslů. Ale to je vlastně na dávné minulosti přitažlivé, že tam, kde chybí důkazy, nastupuje fantazie. To je i případ drsné Freydís. O její existenci víme vlastně jen ze dvou zdrojů. Dvou islandských sák. Tak se říká starým severským vyprávěním o dávných hrdinech a bozích. Obě tyto ságy popisují události, které se staly dlouho před jejich sepsáním a každá z nich říká o Freydís něco úplně jiného. V jedné je podaná jako odvážná hrdinka, v té druhé jako proradná vražetkyně. No a teď si vyberte. Ale i to je součást historie. Freydís žila v době vikingů, která probíhala někdy od konce 8. století až do poloviny 11. století na severu, zhruba na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. I když za vikingy někdy dnes označujeme všechny severany té doby, oni si tak obecně neříkali. Byli to normální lidé, kteří se věnovali zemědělství, obchodům, mořeplavbě a měli své vlastní bohy. Viking bylo u nich spíše konkrétní povolání. Někdo, kdo se vypravil na moře za obchodem nebo pirátstvím. Není tedy pravda, že by všichni severané byli krutí válečníci, co celý život na někoho útočili v přilbách z rohy. Krvavé nájezdy na cizí území byla jen taková okrajová sezónní zábava. Jo a přilby z rohy vůbec nenosili. To si k ním lidé přimysleli až daleko později, někdy v 19. století. Vikingové se nebáli nasednout na dřevěné lodě a vydat se vstříc nejistému osudu ve vlnách. Díky tomu založili osady na ostrově Island, dostali se do dalekého Grónska i Severní Ameriky. Tu tedy objevili daleko dřív než slavný Krištof Kolumbus. A právě s těmito plavbami je spojená i Freydís, která se možná někdy kolem roku 970 našeho letopočtu narodila na Islandu a potom žila v Grónsku. Byla totiž dcerou slavného Erika Rudého, který žil na Islandu a pak v Grónsku založil první stálou kolonii severanů. Tenhle zrzavý cestovatel je taky velmi zajímavou postavou a určitě se k němu někdy v Žili byli vrátíme. Obě ságy, o kterých jsem mluvila, popisují, jak Freydís cestovala do Vinlandu. Tak vikingové nazývali oblast, kterou objevili v Severní Americe. Odborníci se domnívají, že to bylo někde na území dnešní Kanady. Vikingové tam podnikli ale jen několik málo výprav a nikdy se tam trvale neusadili. Důvodem mohl být i odpor původních obyvatel Ameriky. Jedna z legend praví, že výprava, kde byla i naše hrdinka, nejdřív z domorodci vycházela dobře. Ale pak se vše nepěkně zvrtlo. Domorodci na vikingy nečekaně zaútočili a ti se dali na útěk. Těhotná Freydís svým lidem buď to nestačila, nebo je naštvala jejich zbabilost. Každopádně se útočníkům statečně sama postavila s mečem v ruce. Křičela, byla se zbraní do hrudi a působila tak hrozivě a odhodlaně, že se prý domorodci lekli a nechali ji na pokoji. Druhá legenda už pro ní ale nevyznívá tak dobře. V ní se dvěma Islanďany domluvila, že se společně vypraví do Vinlandu, každý na své lodi se stejným počtem posádky. Kořist, kterou tam získají, si měli rozdělit rovným dílem. Když ale dorazili na místo, ukázala se Freydís jako pěkně proradná pletichářka. Nejenže si tajně přivezla víc mužů, než bylo domluveno, a měla tak převahu, ve skupině navíc vyvolávala dusno. I když nakonec se svými obchodními partnery na oko uzavřela mír, poštvala na ně pod falešnou záminkou svého manžela a ten je se svými muži pobil. Odmítl však ublížit ženám a tak se toho ujala sama Freydis. Ano, vikingské příběhy nejsou žádné pohádky na dobrou noc. I když se pak Freydis snažila svou posádku zastrašit, aby o téhle hrůzné zradě pomlčela, po návratu do Grónska všechno prasklo. Její bratr jí za trest donutil odejít do vyhnanství. Ať už je blíže pravdě první historka, nebo ta druhá, a nebo možná ani jedna z nich, Freydis dnes patří mezi nejslavnější vikingské ženy. Historie holt někdy balancuje na tenké hranici mezi dobrým příběhem a pravdou.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
1: Jak se tady tiše šlapka.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tap, tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tap, tap.
1: Snad ti na ní roztepeří.
0: Tap, tap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tap, tap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Tap, tap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Tap, tap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tap, tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.
2: Rádio Junior.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: jsi to zahrál?
1: O, to já, Bime, na schvál.
2: Klub Rádia Junior.
3: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina, máme pátek 24. července roku 2026. No a už po páté v tomto týdnu vás zdraví moderátorka Klára Nováková, vlastně bych mu rovnou mohla říct po sedmé, protože ve středu a ve čtvrtek ráno jsme tady měli i děti z příměstského tábora Českého rozhlasu a byla to paráda. Tak všechny moc zdravím, které ještě teďko poslouchají. No a pro všechny ostatní mám tady první dávku informací pro dnešní den.
2: Rádio Junior.
4: Minutové zprávy.
3: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci, aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září. V safari parku ve dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Bude jasno na většině území, teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

Tak to byl Kalin a Viktor Sheen, dva úspěšní hudebníci, kteří dělají takzvaný moderní rap. Tak doufám, že se vám písnička líbila. A pokud i vy máte nějaké písničkové přání, tak mi ho napište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo klidně i volejte na 800 199 199. Jako vždycky mám pro vás připravenou vzkazovnu, taky spoustu zajímavostí a zajímavého hosta. Dneska k nám po 19. hodině a vlastně už dřív, protože mě přišla zpráva, že přijde možná už ne v 19, ale možná ještě o kousek dřív, tak za námi přijde Lenka Andrýsová, která je ekonomka, ale pozor, nejen tak ledajaká, protože pracuje na dánském velvyslanectví v Praze. Představte si, že už se potkala s opravdickou královnou. Při své práci na velvyslanectví se setkává opravdu s důležitými osobnostmi a třeba i firmami. Takže byla se podívat taky v prodejně Lega, nebo nejenom prodejně, ale výrobně Lega, protože Lego je dánská značka a tady nakladně se dělají kostičky Lega, tak tam se byla podívat, ale zjistíme s ní i, co znamená slavné dánské slovo hygge, takhle se to píše, ale čte se to trošku jinak a ona nám řekne jak. Taky se dozvíte, proč Dánové jezdí na kole i za deště, proč při narozeninách vyvěšují vlajky a proč svobodní pětadvacátníci někdy skončí zasypaní s kořicí. Podíváme se také po českých stopách v Dánsku a dozvíte se toho opravdu hodně, takže to nás čeká po 19. hodině. No a do té doby se těším na vás, tak doufám, že mi zase zavoláte a že mi řeknete, jak se máte a co chystáte na víkend. 800 199 199.

Tak to byla Monika Bagárová a Martina Pártlová s písničkou Historie. A já musím říct, že právě léto je úplně naprosto ten nejúžasnější čas, kdy se můžete třeba večer sejít u ohně, proč si neudělat rovnou táborák, a třeba si povídat, nebo u krbu, nebo prostě někde, povídat s babičkou a s dědou o tom, jaké to bylo, když oni byli malí. Jestli máte prababičku a pradědu, tak to rozhodně udělejte a ideálně si vezměte i třeba mobil a natočte si to na diktafon, jak povídají, anebo si z toho rovnou udělejte i video, protože to bude naprosto parádní vzpomínka a budete to moct třeba ukázat i potom svým dětem, anebo i svým vnoučatům, protože věřte mi, on ten čas běží strašně rychle a jednou i vy budete rodiče, stejně jako já jsem třeba rodič, jo, mám Adámka, to víte, a taky by mě to nenapadlo, já si pořád připadám, že pořád jsem jako, nevím, no prostě, že nejsem tak veliká na to, abych byla rodič, ale představte si, že jednou budu i babička a když se mi to hodně zadaří, tak jednou bude i prababička. No a vy to samý, jo, tak určitě si nahrajte nějaké vzpomínky a můžete si i vy zahrát teď o prázdninách na svoje rádio. Víte, že celý tento týden máme v Českém rozhlase speciální příměstský tábor, který právě před pár chvílemi skončil. Měli jsme slavnostní představení pro rodiče, pustili jsme jim naše pořady, reportáže, znělky, bylo to strašně fajn a vy si můžete taky vlastně udělat takovéhle rádio třeba, jo? Nebo já vím, máte, jako, máte rádi youtubery, možná si chcete udělat nějaký youtubeový kanál, ale protože vy posloucháte rádio, tak byste si mohli taky udělat svoje vlastní rádio. Klidně mi pište, jaký název by mohlo mít to vaše rádio. My jsme teď na Příměšťáku měli následující názvy rádií. Rádio Gurmánský řízek, Rádio Soda, taky jsme měli Rádio Mixer a Rádio Stín. A jak by se mohlo jmenovat vaše rádio? Už jste to vymysleli? Přemýšleli jste někdy nad tím? A co by tam hrálo? Jaké byste tam měli písničky? Jaké pořady? A mohli byste tam klidně mít i jeden pořad, kde si budete povídat s babičkami a dědečky. Jestli vás něco napadá, klidně mi zavolejte na 800 199 199, co by hrálo vaše rádio. Můžete mi to napsat i na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz mi pište svoje písničková přání, protože mě zajímá, které songy máte rádi.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior CZ.
2: Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty? Kdo vlastně řídí naše pocity? Kdo s námi mává? Někdy říkáš klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

0: my, kam se řídí naše dny, kdo s námi mává.
1: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Junior a mě už zajímá, které písničky chcete slyšet v našem vysílání. Volejte na 800 199 199, anebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. A protože si myslím, že těch písniček možná budete chtít docela dost, tak pojďme rozjet vzkazovnu už teď. Napsala nám totiž Maruška, že by chtěla písničku pro svoji maminku, která se jmenuje Maminka. Ano, je to tak, protože Míša ze školky složil písničku Maminka a holkám se asi moc líbí. Tak si jdem pustit a užijte si krásný víkend.
2: Vzkazovna Rádia Junior.

Tak to byl Míša ze školky, kterého máme i v hitparádě Rádia Junior, ale jak všichni víte, hitparáda Rádia Junior teďko odpočívá, je taky na dovolené a místo ní můžete poslouchat každou sobotu od 9 ráno nebo o víkendu v 5 Star parádu Rádia Junior. Tento víkend to bude Star paráda z Islandu. Uslyšíte 13 islandských hitů. Musím říct, že ty hity jsou hodně takové tajemné, protože samotný ten Island je hodně tajemná země, že jo, to víme, jsou tam ledovce, sopky, gejzíry, černé pláže s černým pískem. No a i ti zpěváci, kteří tam jsou, tak častokrát tu hudbu takto krásně zaobalí, že taky zní tak kouzelně, tajemně a mysticky, ale nebojte se samozřejmě, že tam bude i pop, bude tam i rock, bude tam i elektronická muzika a vy si z těch 13 úžasných hitů budete moct vybrat jeden, který se vám úplně líbí nejvíc a potom mi napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, proč se vám zrovna líbí tento song. A tak to platí i u dalších zemí, ať už to bylo Dánsko, Norsko, Finsko, vždycky dostanete 13 superhitů, vyberete si ten nejlepší, napíšete mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, který se vám líbí nejvíc, proč? No a potom v září možná vyhrajete jeden ze 7 balíčků plných merče, tedy různých dárkových předmětů od zpěváků naší hitparády, takže různých hrnečků, náramků, podpisových kartiček, skupina Lollipops nám dala třeba i nejrůznější další věcičky, tak se na to moc těšte. A já jsem zvědavá, které písničky ze severu se vám budou líbit nejvíc.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, ze kterého vás zdraví moderátorka Klára Nováková. A mám velkou radost, že tady dneska mám svoji kamarádku, ale pozor, zároveň i elévku, která taky začínala v rozhlase a učila se všechny ty důležité rozhlasové záležitosti, jako je stříhání zvuků, reportáže, ankety, načítání. A mám tady Lenku Andrýsovou. Ahoj, Leni.
1: Hezké odpoledne.
0: Leni, ty jsi chtěla být novinářkou už od malečka?
1: No od malička určitě ne, mě bavily možná takové věci veřejné, bych řekla. Bavilo mě starat se třeba o obec, když jsem byla na škole, tak jsem psala různé slohovky o tom, jak ten svět udělat krásnější. Ale když jsem studovala, nebo respektive ještě když jsem byla vlastně na základní škole, tak jsem chodila do sboru. A tam jsem měla možnost být součástí takové skupiny, která zpívala populární písničky. Vzdělávali jsme vlastně děti, učili jsme písničkama vyjmenovaná slova nebo různé hudební pojmy. No a tam jsem dostala možnost být Evičkou, což byla role právě na jedné kazetě, kde jsme měli ty písničky a ta Evička vždycky se učila ty věci a tuto možnost jsem měla a právě tam mi řekli ti naši vyučující v tom sboru, ty bys mohla pracovat v rádiu. A já musím říct, že ta věta se mi často vracela a když jsem byla na vysoké škole, tak jsem se přihlásila do nějakého kurzu, který nebyl vůbec povinný. Tam nás učil pan Štern a ten nám povídal o tom, jak média fungují a říkal, že je tehdy byl vlastně ředitelem stanice Český rozhlas 6 a povídal nám právě o možnostech, které mají studenti, jako jsem já, v Českém rozhlasu. A tak jsem se vlastně dostala k elevům a rozhodně nelituju. I když teda bohužel už v rozhlase nepůsobím.
0: Je to tak, ty totiž teď působíš na dánském velvyslanectví a my po celý tento měsíc, vlastně po celé dva prázdninové měsíce, máme takzvanou expedici Sever. Takže o Dánsku si určitě taky budeme společně povídat o životě královny, kterou si měla možnost potkat a o dalších zajímavých firmách, které v Dánsku jsou, ať už je to třeba firma Lego. Ale já jsem právě chtěla s tebou otevřít naše povídání tím elevstvím, protože tento týden byly a stále jsou v našem rádiu příměstské tábory. Příměstský tábor zaměstnanců Českého rozhlasu, kdy děti zaměstnanců mohly sem k nám přijít a vyzkoušet si tadyhle ty všechny nejrůznější profese, ať už je to profese redaktora, moderátora, zvukaře nebo třeba editora. No a takhle jsme si tady celý týden hráli a dokonce jsme vymysleli 4 různé rádia. A mě by zajímalo, holky a kluci, protože vy to takhle slyšíte ten celý týden, co tady jsem, jestli chcete slyšet ty znělky, chtěla by si slyšet nějakou tu znělku, co jsme tady společně natočili.
1: No já jsem zvědavá, určitě.
0: No tak my jsme se rozdělili do několika skupinek, v rádích bylo 16 dětí a vytvořili jsme 4 skupiny. No a ta první skupinka si vymyslela, že se bude jmenovat Rádio Gurmánský řízek, protože řízek mají úplně ze všeho nejradši. Tak si pojďme poslechnout jejich naprosto parádní znělku.

0: tak takovouhle jsme udělali znělku s řízkem, gurmánským řízkem. Jak se ti to líbilo, Leni?
1: Energie, to bych ocenila, protože jde vidět, že ty děti udělali maximum pro to, aby to bylo akční. Líbí se mi taky ten doprovod a prostě myslím, že to má šanci na úspěch, protože i u nás v rodině teda řízek je nejoblíbenější jídlo.
0: No jasně, řízek je naprosto fantastická večeře, oběd, pro někoho snídaní i svačina, že když se jede někam na dovolenou. Většina českých rodin, nebo aspoň tak to bylo dřív, si vlastně smažili, že jo, ty řízky, když někam jeli.
1: Taky
0: pořád. Já smažíš dodnes řízek?
1: Teďka se přiznám, že ne, že to nechávám tak nějak na náhodě, někde zastavíme po cestě, něco si vezmeme, ale dříve opravdu ty možnosti takové nebyly. A když člověk jel tím autobusem do Chorvatska, tak řízek byl nutností.
0: Jasně, říká Lenka Andrýsová, která si se mnou právě teď pouští, co vytvořili děti z příměstského tábora Českého rozhlasu. Další skupinka, která přišla po řízku, jo, v řízku byla třeba Eda, Aneška, David a Šimon, no tak po řízku přišel Stín, jo, což už slyší, že řízci to jsou takový jako borci. Stín chtěl mít původně taky název řízek, jenomže to už se zabralo, takže je vidět, že prostě řízek naprosto jako u dětí frčí, takže když už nešel řízek, tak si dali Stín. A o čem si myslí, že Stín mohl vysílat?
1: No tak to je dost dobrá otázka, ale já jsem ještě chtěla říct, že ten Stín taky vůbec není špatné pojmenování, protože teďka při těch vedrech každý hledá Stín. Takže vlastně teďka v téhle sezóně si myslím, že to mají dost dobrý taky název, no ale jakoby zvukově si ten Stín úplně nedovedu teda představit.
0: Tak si to pojďme poslechnout, jak zní znělka Stínu. Rádio Stín je tady.

0: Tak to bylo Rádio Stín. Jak se ti to líbilo, Leni?
1: Tak tohle už mi připomíná tu Skandinávii trochu. Ta tajemnost tam taky jako z toho zněla, ale líbilo se mi to moc a líbil se mi i moc hezký hlas právě jedné z těch dívek, která tam mluvila. To se mi moc líbilo, krásná barva hlasu.
0: Mně se líbilo, že všechny ty zvuky, které tam zazněly, vlastně vytvořily vlastními hlasy. Takže když tam slyšíš i takový to jako nějaký to otevření, jak se otevírají ty dveře, přichází ti hosté, které nevidíte, jo, ať už je to duch, zombík, nebo já nevím, prostě nějaká tajemná bytost, třeba z nějaké islandské legendy, nebo z dánské legendy, tak to všechno tam udělali děti. A pěkně jsme si s tím tady hráli ve studiu Rádia Junior. Já jsem to tady natáčela a potom jsme to vlastně mixovali a dělali jsme to tak, aby ten zvuk zněl takhle bohatě.
1: Ta mladá generace je fakt šikovná.
0: No a potom máme ještě jedno rádio, ale já jenom připomenu, že ve Stínu byla Magdalenka, Valérka, Zuzka a Jakub. No a nyní se přesouváme k Rádiu Soda. I u něho máme znělku. V Rádiu Soda byla zase Naďa, Kája, Max a Matouš. A o čem si myslíš, že vysílá Rádio Soda? Nebo co to ta soda vlastně vůbec je?
1: Tak za mě to bude asi nějaká bublající voda, nebo jako bublinky voda, nápoj. To vidím pod sodou, ale může to být taky takový suší humor.
0: No, bude to hodně velký humor, protože skupinka si vymyslela, že jejich rádio bude vysílat pro nezaměstnané a pojmenovali to Rádio Soda podle sociálních dávek. Mm-hmm. Tak teď uslyšíte, co si vymysleli za znělku.
2: Čau, kámo, máš už práci?
3: Ještě ne.
2: A ty? Taky ne.
4: Tak to byste měli začít poslouchat Rádio Soda.
5: Co?
4: Rádio Soda. Nejlepší rádio pro lenochy,
3: lently
6: a flákače.
4: Rádio Soda ti pomůže najít tvou vysněnou práci.
7: A když ne práci, tak ty nejlepší sociální dávky.
5: Rádio Soda.
4: Kyslí pro vaší peněženku.
1: Neuvěřitelné.
0: Tak takhle jsme si hráli ve vysílání Rádia Junior. Holky a kluci, jak se vám to líbí, klidně nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Která znělka se vám líbila ze všech nejvíc? A nebo jak byste chtěli, aby se jmenovalo vaše rádio? Nás to moc a moc zajímá. No a jestli správně počítám, tak nám chybí ještě jedna znělka. A to je znělka Rádia Mixer. Tam opět, když si vymýšlela skupinka čtyřčlena, o čem by rádio mohlo vysílat, tak se nemohli dohodnout, protože každý chtěl, aby se vysílalo o tom jeho tématu. Jedna holčička, která se jmenuje, teď se na to tady rychle podívám, Eliška samozřejmě, Eliška Kutilová, tak ta chtěla, aby to bylo o Disney pohádkách. Pavlík, ten zase chtěl, aby to bylo o vesmíru. Další chtěli, aby to bylo o šachách, jo, a o horách, to chtěl třeba Matěj Škarda, Vali chtěla šachy, no a nakonec teda se rozhodli, že to všechno zmixujou.

No, tak to bylo Radio Mixer. Tak holky, kluci, volejte. 800 199 199 je naše bezplatné telefonní číslo, nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a klidně nám řekněte, jak by se jmenovalo vaše rádio. Leni, ty taky přemýšlej po písničce, se tě na to zeptám.

0: Posloucháte Rádio Junior, zdraví vás moderátorka Klára Nováková a dneska tady mám i Lenku Andrýsovou, která je v současné době zaměstnankyně dánského velvyslanectví, ale má za sebou i novinářskou kariéru. Leni, kdyby ty si měla svoje vlastní rádio, jak bys ho pojmenovala?
1: Moje rádio by se jmenovalo asi Lepší svět. Možná, aha, že by to byla trochu nuda možná pro některé z posluchačů, ale já bych prostě asi dělala rozhovory s různýma lidma, kteří mají tip na nějaké zlepšení něčeho. Mm-hmm. Ať už prostě třeba Prahy nebo nějaké věci, která se zatím nedaří, tak to by mě asi bavilo dělat takové rozhovory.
0: Ty jsi taky byla v politice. A jak tě to napadlo stát se političkou? A je to těžké být politik?
1: No, tak já jsem asi neměla plán, že bych se chtěla stát političkou, ale mě bavila opravdu ta péče o to okolí a měli jsme to v rodině, protože můj tatínek byl starosta, můj děda byl taky starosta a ještě bychom určitě našli předky, kteří se vlastně zapojovali do veřejného života a i moje sestřenice třeba byla nejmladší starostkou v Olomouckém kraji, takže bylo to časté téma u nás doma a přirozeně mě to k tomu vedlo bavit se o tom, co se má dělat a i ta moje škola, já jsem studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, tak je v podstatě o tom, jak má třeba fungovat ekonomika, co státu prospívá, neprospívá, co veřejnosti prospívá, neprospívá, které to opatření. Takže já si myslím, že to byla taková přirozená cesta, ale spíš se možná chtěla být ze začátku politoložka, dívat se na to trošku zpozdálí. No ale osud chtěl něco jiného a já jsem začala pomáhat vlastně jedné politické straně při kampani a pak už jak jsem tam déle pracovala, tak jsem se začala zapojovat do vytváření programu, no a pak už jsme šli do voleb a ono to vyšlo.
0: Vyšlo to a ty jsi se stala vlastně členkou v parlamentu, poslankyní.
1: Přesně tak. A bylo mi vlastně 25, takže jsem byla jedna z nejmladších, ale úplně nejmladší jsem nebyla.
0: Jak to tak funguje, když pracuješ v parlamentu? Jak si to člověk může představit?
1: No já to beru tak, že vlastně si spojka mezi tvýma voličema a potom tou politikou, jo, to znamená tím hlasováním, tou legislativou. Takže ty vlastně máš poslouchat své voliče a nejen poslouchat, ale ty máš i nějakou vizi, kterou prosazuješ, pak si získáš ty voliče a tu vizi máš prosazovat dál, ale ta vize není jakoby nějaký zmrzlý koncept, protože ty věci se pořád vyvíjí, jsou různé návrhy, takže ty vlastně máš fungovat jako spojka tvého regionu, což byl v mém případě Olomoucký kraj, a vystupovat jako v rámci tady sněmovny v zájmu těch svých voličů. A je to prostě být zástupce lidu, zastupovat jejich zájmy. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je takové to gro. No a vypadá to tak, že ve sněmovně máš různé týdny, máš třeba poslanecký týden, to znamená, že se právě máš bavit s těma lidma v tom svém regionu, ty, které zastupuješ, nebo s lidma, kterých se dotýká nějaký návrh zákona. Mm-hmm. Když máš třeba zákon o výstavbě domů, tak je dobré se setkat s architekty, je dobré se setkat se stavebníky, je dobré setkat se s lidma, kteří staví domy, abys jako měla větší povědomí o tom, co se tam má vlastně změnit, co je důležité a tak dále. A vlastně během toho poslaneckého týdne máš sbírat podněty od těch lidí, protože co si budem říkat, když seš dlouho někde, tak třeba v té sněmovně a kdyby jsme tam byli zavření, tak bychom vůbec nevěděli, co se děje opravdu ve světě. Takže je dobré jít mimo tu tvoji bublinu a bavit se s lidma. Takže to byl poslanecký týden. Pak máš výborový týden a to je zase týden o tom, že se bavíš o odbornějších tématech, které tebe zajímají, protože když seš poslancem nebo poslankyní, tak seš ještě členem nějakého z výborů a to je specializovaný jako kdyby orgán, který řeší jenom určité téma, třeba zdravotnictví nebo veřejnou právu, zahraniční výbor existuje nebo hospodářský a v rámci těch výborů máš možnost víc jako porozumět těm zákonům, protože když schvaluješ tak velké množství zákonů, tak to nemáš šanci všechno pojmout.
0: Který výbor jsi vybrala?
1: Já jsem byla v zahraničním výboru, tam jsem dokonce byla místopředsedkyně a pak jsem byla ve výboru pro veřejnou správu a naštěstí mi vyšlo to, co jsem si vlastně přála, protože jsem studovala mezinárodní vztahy na ekonomce a proto jsem chtěla být v tom zahraničním výboru, protože to bylo prostě téma, které mě zajímá. A druhá věc, veřejná správa, ta mě zajímala proto, protože tehdy, když jsem kandidovala, tak jsme často zmiňovali protikorupční témata a ve veřejné správě se například řešil zákon o veřejných zakázkách, ale i další věci, zákon, služební zákon, takže proto jsem byla ráda, že jsem byla v těchto dvou výborech.
0: Říká Lenka Andrýsová, která, jak jsem už říkala, byla v elevské skupině začínající novinářkou, taky političkou, no a teď je na dánském velvyslanectví. Ale ještě já se zastavím takhle v tom parlamentu, jo. V kolik jsi musela být v práci a jak dlouho jsi musela být přímo v té poslanecké sněmovně?
1: No, to se právě liší.
0: Mění, že jo? Podle přesně, toho, jaký je týden.
1: Jo, ještě vlastně je týden zasedání poslanecké sněmovny. No
0: ano,
1: a to...
0: Takže tím to asi, že jo, takže týden, kdy se zasedá v poslanecké sněmovně, tam je 200 poslanců.
1: Přesně tak.
0: Ne vždycky tam jsou všichni, že jo? Různě se to jako střídá. A tam jste se jako sešli a teď jste si řekli, tak, za 5 minut začínáme.
1: On ten program je vlastně dopředu stanovený a ten program projednává předsedkyně, tehdy byla paní Němcová z sněmovny, spolu s dalšími kolegy v organizačním výboru a oni nastaví program a my ho odsouhlasujeme vlastně na
0: a
1: začátku
0: té schůze. A sedíš teda v tom sálu, za nějakou lavicí,
1: přesně
0: že
1: tak.
0: Jo, tam máš teď ty tlačítka.
1: Přesně tak.
0: A jedno tlačítko má nějakou barvu?
1: A já myslím, že jedno bylo zelené, jedno bylo červené a jedno zdržují se bylo, myslím, černé.
0: Takže jestli ano, tak bylo zelené, červené, že jo, když ne a zdržují se. A teď vám jako řekli, tak a dneska budeme dělat tohle, tohle, tohle, tohle a ty si buď zmáčkla jako ano, že souhlasíš, anebo ne, že nesouhlasíš.
1: Přesně. A to je jako takový začátek, aby to mělo nějaký program, aby to mělo nějaký řád. A pak už se projednávají zákony, třeba v prvním čtení, druhém čtení, ve třetím čtení a po třetím čtení už je zákon schválen, anebo neschválen. Takže vlastně to, co ty vlastně v té sněmovně děláš, tak sedíš a posloucháš různé argumenty a můžeš se zapojit do diskuze.
0: Jasně, takže tam vždycky u toho pultíku vepředu někdo něco vypráví, že jo, vy ho posloucháte a můžete se třeba přihlásit a říct, já si myslím tohle a tohle.
1: Přesně tak, přesně. Můžeš nesouhlasit, můžeš většinou teda mluví lidi, co nesouhlasí, anebo lidi, co za ten zákon, kteří ho obhajují. A to, co ještě je důležité zmínit, že většinu těch zákonů stejně předkládá vláda, takže často ten první, kdo mluví, je předkladatel zákona nebo případně zpravodaj, což je jeden z poslanců, a představí vlastně o to, o čem je ten zákon, co má přinést. A pak je ta diskuze. U prvního čtení je cílem jenom si dát úkol, který výbor projedná ten zákon. V druhém čtení se přečítají a načítají pozměňovací návrhy, to znamená, když má někdo nějakou připomínku. A ve třetím čtení už je to finále, kdy se odhlasuje finální znění, které jde pak do Senátu.
0: Říká Lenka Andrýsová a pokud by vás něco zajímalo, tak klidně volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, odbyla nám 18. hodina, máme pátek, teď se musím tady podívat kolikátého, ano, je to 24.7. roku 2026, doufám, že si dnešní den skvěle užíváte, no a já jdu na další zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci vrátí znovu v září. V Safari parku ve dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci. A jaké pak nás čeká počasí? Bude jasno, na většině území denní maxima zítra 24 až 28 stupňů Celsia. Pršet by nemělo, no a pokud vás zajímá, kdy vyjde slunce, tak to bude v 5 hodin a 21 minut ráno a zapadne ve 20 hodin a 54 minut.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Já tady mám Lenku Andrýsovou, se kterou jsme se vlastně poznali v Elevské skupině Českého rozhlasu, která připravuje budoucí novináře a rozhlasáky na práci v rádiu. A my jsme se tam vlastně setkali během soutěže. Pamatuješ si na to, Leni?
1: Přesně tak. Ty jsi byla úžasná.
0: A ty jsi byla taky úžasná.
1: Ale nervózní. Jo. Já si pamatuju, že jak jsme tam měli právě kategorii improvizace, tak tam jsem nebyla úplně nejsilnější.
0: Ono to totiž bylo tak, že dřív se v rozhlase konala soutěž Lady Radio a Radio Man a mohl se tam přihlásit kdokoliv, včetně studentů vysokých škol, co jsme byli vlastně my dvě, že jsme tehdy byli na vysoké škole. A bylo to v podstatě jako většina takových těch klasických soutěží, že prostě se nejdřív přihlásí jako hodně lidí, museli jsme nejdřív něco jakoby načíst, že jo, svým hlasem, asi nějaké jako, nevím, zprávy nebo něco o sobě říct. Udělal se předvýběr, no a potom zase nám dali zase nějaký jiný úkol, zase jsme museli něco udělat, zase se to poslalo do rádia. No a potom už bylo semifinále a tam jsme se spolu potkali naživo. Byť, Leni.
1: Přesně tak.
0: A byly různé disciplíny. Já si myslím, že jsme tam taky měli něco jakoby přečíst a pak tam byla volná disciplína nebo nějaká jakoby reportáž. A na tu reportáž jsem si já vymyslela, že budu mít závody, jako sportovní závody blech. Že tam ty blechy přeskakovaly jedna přes druhou a pak nějak doskákaly do cíle, takže to jsem tam měla a ty si vzpomeneš, co jsem říkala?
1: No fakt ne, fakt si to nespomenu, ale pamatuju si, že jsem mluvila o sobě a to si pamatuju, to byla možná jedna z těch prvních disciplín, že jsme měli popsat sami sebe, tak to
0: jo,
1: si
0: jasně,
1: docela pamatuju.
0: Popsat sami sebe, jasně.
1: Přesně, no ale teda o čem jsem mluvila v té poslední disciplíně, to si opravdu nepamatuju, ale pamatuju si, že k porotě byla Valerie Zavadská.
0: Ano.
1: Ještě si pamatuju, že tam s náma soutěžil vlastně jeden kamarád, který teďka aktuálně je dokonce jako politik v hlavním městě Prahy.
0: No vida.
1: A tak to je zajímavé, jak se ty osudy všechny různým směrem šly, ale ty jsi vlastně zůstala v rozhlase, takže ty jsi věrná rozhlasu.
0: Ano, já jsem věrná rozhlasu a pamatuju si, že vlastně tady to bylo semifinálové kolo a jak jsi říkala, že tam byla Valerie Zavadská, tak já si pamatuju, že tam byl i náš generální ředitel současný, který tehdy ještě nebyl generální ředitel, ale byl, myslím, že měl na starost marketing nebo ředitel pro marketing a takovéhle ty další záležitosti, tak ten tam byl taky v porotě. A potom si pamatuju, že tady semifinále jsem snad vyhrála a pak se šlo do finálového kola a tam jsme zase měli dělat různé disciplíny. A já jsem si tam tehdy vymyslela ladění rádia, protože dřív, když bylo rádio, rádiový přijímač, tak tam člověk měl knoflík a teď točil tím knoflíkem a teď vždycky tam byl nějaký šum mezi tím, takže a teď tam třeba bylo, právě teď posloucháte rádio a teď vlastně, jakože to někdo říkal, a zase něco a teď jako já nevím, nějaký vysoký jalovec, vysoký jako já, jo, a zase nějaký další zvuk. No a takhle jsem to tehdy poskládala a všichni se tam jako hodně tomu smáli. No, tak to je moje vzpomínka na soutěž Lady Radio a tam jsme se vlastně skamarádili, viď?
1: Přesně tak a od té doby se známe. Ale jak říkám, ty jsi zůstala v rádiu a to je určitě skvělé a je právě neuvěřitelné, jak tady popisuješ, jak tehdy jsi začínala, ale teďka z mého pohledu je neuvěřitelné, co ty jako moderátorka Rádia Junior tady všechno v tom studiu zvládáš. Ty tady vlastně řídíš rádio.
0: No tak je pravda, že máme tady takové to naše studio, kdy nemáme zvukaře. Jo, na jiných stanicích Českého rozhlasu, třeba na Radiožurnálu, což je nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu, tak tam je prostě zvukář, ten tam tady vytahuje všechny ty zvuky, co tady pouštíme, ty písničky, vymačkává nebo výjíždí mikrofony, aby zrovna hrál třeba mikrofon, ty máš tamhle dva takové žluté proužky, tak to znamená, že to je mikrofon dva. Vedle tebe je mikrofon se třemi proužky, tam je tedy mikrofon tři, tamhle je mikrofon se čtyřmi proužky, to je takzvaná čtyřka. A tamhle na tom bílém stolečku je mikrofon s pěti proužky, to je takzvaná pětka. No a já tady mám nejrůznější tlačítka a vím, že když zmáčknu ten a nebo tamten mikrofon, tak mi vyjede vlastně to, ten speciální mikrofon. A kdybych třeba, teďka uděláme pokus, Leni, jo? Něco povídej.
1: Tak já povídám tady testovací povídání.
0: Testovací povídání, přesně. A já teď vypnu ten tvůj mikrofon a zapnu třeba ten vedle, jo? Ale vlastně to bude hrozně potichu, když něco budeš říkat. Zkus něco říct.
1: Takže opět zkouška mikrofonu, slyšíte mě?
0: Slyšíme tě až teďko, takže to se někdy může stát. A možná jste nás někdy i moderátory přistihli, že třeba najednou jako začne mluvit host a teď tam chvilku ticho. Tak to znamená, že jsme tady nevyjeli tu kliku a že host začal mluvit až za chvilku.
1: A je vlastně neuvěřitelné, jak to všecko zvládáš, když jsme začínali u těch anket, u těch jednodušších věcí, tak tam jsme akorát měli přístroj a mikrofon, na který jsme nahrávali, a teď já jsem opravdu v úžasu, když to všechno vidím, co tu zvládáš.
0: Jasně, protože ještě samozřejmě tamhle máme takový systém vysílací, kterému se říká Dalet, a my tam můžeme si hledat písničky, které chceme pustit. Takže Leni, máš nějakou oblíbenou písničku, kterou já bych ti za chvilku pustila?
1: No tak to je teda ale výzva.
0: Nebo oblíbenou zpěvačku, zpěváka, skupinu.
1: No já poslouchám, teďka teda poslouchám jednu tu, myslím, nebudu ani doporučovat, ale vlastně víš, kterou mám docela ráda. Když měl teďka můj tatínek 70, tak jsem pustila mu písničku a natočila takové video, nebo respektive dala fotky dohromady, a jako písnička, která to dokreslovala, tak ta byla od Lucie Bílé a myslím, že se jmenovala Táta.
0: Tak to já tady klidně zkusím, jo, asi to tady musím vyklepat.
1: Česká interpretka by tam možná
0: Lucie
1: mohla
0: Bílá tam stoprocentně bude. Uvidíme, jestli tam bude písnička Táta, ale takhle přesně já to hledám, že vždycky mrknu se, když mi vy zavoláte, že chcete písničku do vzkazovny, tak vlastně tady dám potom search, napíšu tam to jméno. Lucii Bílou jsme našli, nenašli jsme Tátu, ale můžeme tam dát potom klidně od Lucie Bílé nějakou jinou skvělou písničku, protože je to naše několikanásobná zlatá slavice. No takže takhle já si můžu najít nějakou písničku, kterou si vypřejete. No a potom tady taky mám seznam písniček, takže vidím, které písničky poběží za chvilku. To vidím na jedné obrazovce, pak tam vidíme, které pořady poběží, i které jingly, to je třeba posloucháš Rádio Junior, jo, to je jingle, to vám tady taky můžu teďko klidně jakoby pustit, jak zní takovej nějakej, jakože speciální jingle, jo, tady máme třeba logo, tak vám pustím, jak zní logo Rádia Junior.
2: Rádio Junior.
0: Což říká Ivanka Korolová, tu možná znáte, protože namlouvá Lízu Simpsonovou teďko v nových dílech. Tak tohle všechno já tady vidím a takhle vám to můžu pouštět a můžu vám pouštět i nejrůznější písničky. No a protože Lenka chtěla Lucii Bílou, no tak tady mám od ní písničku Trouba.

0: Tak sme chteli písničku o tátovi a skončili sme u trouby. Tak holky, ale a kluci, napište nám vy, jaké chcete písničky, které máte rádi. Za chvilku je tady vzkazovna, tak vám písničku určitě moc rádi pustíme. No a teď je tady zvídavec Jelen versus Srnec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Když v přírodě zahlédnete jelena nebo srnce, rozpoznáte je od sebe? Já si tím u sebe nejsem zas tak jistá. A co když přidáme ještě srnku, laň, srnče a koloucha? To už začne být pořádný zmatek. Oba druhy jsou sice z řádu jelenovitých, takže rozhodně mají společné znaky, ale taky své odlišnosti. Velký rozdíl je ve váze a velikosti celkově. U jelena se pohybuje váha kolem 150 až 200 kg. Laň, samice od jelena, je menší, má asi 70 kg, kdežto srnec a srna mají jen asi 15 až 35 kg a velikostně se od sebe navzájem moc neliší. Jelení zvěř žila původně hlavně v bezlesých oblastech, srnčí naopak v hustých lesích, i proto potřebovala být menší a mrštnější. U jelení zvěře, tedy u jelena, laně a koloucha, převládá v potravě hlavně tráva. Srnčí zvěř si naopak ráda pochutnává na listech keřů a stromů. Srnec i jelen mají samozřejmě parohy, na rozdíl od svých samic. Každé parohy jsou ale jiné. Srncovi rostou přímo nad hlavou, nerozkládají se do šířky jako u jelena, tolik se nevětví a nejsou dokonce ani tak vysoké. Jelení parohy mají naopak více větví a jsou mnohdy hodně široké. Dokonce i tvar lebky má srnec a jelen odlišný. Srnec má samozřejmě hlavu menší, menší je i jeho čenich. Naopak jelení lebka je velká a protáhlá. Samci mají oba hřívu pod krkem, jelen ji má ale více chlupatou, u srnce ji skoro nerozeznáte od zbytku srsti. Řekla bych, že nejtěžší je ale stejně vždy rozeznat mláďata. Matkou koloucha je laň, jeho otec pak jelen. U srnečka jsou rodiči srnec a srnka, to dává smysl. Ale jak se liší vzhledem? Koloušek je už odmala mohutnější, čeká ho přeci jednou váha 150 až 200 kilo. Opravdoví drobečkové bývají vždy srnečci, protože jednou budou vážit maximálně 35 kilo. Jeleni a srnci se liší i v ocasech a barvách pozadí. Srnec a srna mají krátký bílý ocásek i jeho okolí. U jelena a laně je okolí spíše nažloutlé a ocásek hnědý. Pouze jelení zvěř bývá myslivci nazývána jako vysoká. Zároveň jde o největší spárkatou zvěř u nás. Srnčí zvěř je zase tou nejběžnější spárkatou zvěří u nás. A také jde o nejmenšího zástupce evropské jelenovité zvěře. Tak co, milí zvídavci, podle mě se teď už určitě nespletete a dobře je rozpoznáte a možná můžete někoho i poučit. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jaký je rozdíl mezi jelenem a srncem, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, zdraví vás Klárka. Mám tady taky Lenku Andrýsovou a dovolal se nám Vojta Přeček. Ahoj Vojto.
1: Ahoj.
0: Ty jsi zapálený posluchač Rádia Junior, protože skoro pokaždé, když moderuju, tak mi zavoláš, že jo?
1: Dá se to tak říct, ano.
0: A dokonce jsi byl už párkrát i ve vysílání Rádia Junior. Dokážeš spočítat kolikrát?
1: Já ti to řeknu hned takhle, vystřelím to třikrát.
0: Třikrát, skvěle. A určitě se zase uvidíme, možná i v srpnu. Tak třeba budete mít možnost Vojtu slyšet i takhle naživo ze studia Rádia Junior. Vojto, ale slyšel jsi dneska taky znělky, které jsem ti pouštěla, které jsme vytvořili s dětmi z příměstského tábora?
1: Vzhledem k tomu, že poslouchám již od pěti, tak ano, slyšel.
0: A která se ti líbila nejvíc? To mě zajímá. Byl to Gurmánský řízek, nebo Rádio Soda, nebo Rádio Mixer, a nebo Rádio Stín?
1: Jo, takhle to říct. Všechny byly skvělé, ale asi trochu vyhrál ten Rádio Stín.
0: Takže to by se líbilo to tajemné, jo? Tajemné vysílání Rádia Stín. To bylo moc pěkný, to si taky pamatuju. Napsal nám taky Martínek, který píše, že ahoj, tady zase Martínek, nejvíce mi líbila znělka Rádia Soda a moje rádio by se jmenovalo Jujíček po mém Šnekovi, kterého mám na profilovce na e-mailu. A nebo vám ho posílám v příloze. Doufám, že ta příloha šla odevřít, nešla otevřít. Pořád nám to Martinku nejde, nějak nám to zlobí už od včerejška. Ale jako rádio o Šnekovi, to mně přijde taky jako geniální nápad, že jo, Leni?
2: No, člověk by nikam nespěchal, zpomalili bychom se trošičku. Já myslím, že to je taky jako dobrý.
0: Pořady by se mohly jmenovat Ulita, Tykadla. Sliz, protože že on, když ten Šnek se pohybuje, tak za ním je taková slizová stopa, takže by se mohly dělat třeba testy nejrůznějších slizů a podobně. No a kdyby ty směl, Vojto, svoje rádio, tak jak by se jmenovalo a jaké pořady bys tam vysílal?
1: Tak já jsem nad tím dlouho přemýšlel a dostal jsem nějaký nápad, že by třeba se to rádio mohlo jmenovat celoživotní rádio. A že by to fungovalo tak, že vždycky by byla nějaká věková skupina, že by se třeba, dejme tomu, narodili děti mezi lety 2025 až 2030. A v téhleté době by prostě vysílali pro ně, pak by se posunuli zase o tu kategorii výš. A takhle by to rádio vlastně s těma dětmi až do dospělosti, až do seniorů rostlo.
0: A to je hezký, takovýhle rostoucí rádio, to se mi líbí. Takže vlastně bychom pořád vysílali pro tebe, až ti bude. Teď je ti kolik, Vojto?
1: Teď je mi 12.
0: Takže 12, pak až ti bude jako 13, tak by to bylo pro 13-letý, pak pro 14-letý, pak třeba pro 20-letý. Kdyby ti bylo 35, tak bychom vysílali, nebo 30, tak bychom vysílali, který plínky jsou nejlepší, že jo? Nebo že bys třeba už byl táta, viď?
1: Přesně, no.
0: Přesně. Jaké bys tam měl pořady?
1: Tak pořady nějaké, prostě jakože poradnu pro ty lidi v tom věku a prostě tak jako různý mix, já nevím úplně pořady ještě.
0: No, a teď když je ti 13, tak o čem bys si tam povídal? Nebo 12, 13?
1: 12, no.
0: 12, promiň, tak co bys, o čem bys si chtěl, aby teď vysílalo tvoje rádio, kdybys byl programový ředitel toho rádia a vymýšlel ten program?
1: Tak teď by tam vlastně bylo nějaké trendy, co je, na co si třeba dát pozor, prostě nějak jako v životě a třeba jak vybírat nějakou střední školu, protože už se to docela blíží. S novým návrhem možná zruší i 9. třídu, tak uvidíme, no.
0: A chtěl bys, aby se zrušila 9. třída?
1: Dřív asi jo, ale teď už jak prostě se blížím na to vycházení z té základky, tak bych možná radši nechal ten rok, abych měl prostě víc času na to se rozmyslet jako školu, no.
0: Říká Vojta Přeček, ty si přeješ písničku od Krištofa Srdce být? Řekni nám, proč zrovna tuto?
1: Tak mě tato písnička právě ve vysílání Rádia Junior nějak oslovila a líbí se mi a prostě proto, no.
0: Tak my ti ji posíláme a těšíme se na tvoje rostoucí rádio, protože mně to přijde jako skvělý nápad, co tobě, Leni.
2: No určitě, když se zaměříš vždycky na tu cílovou skupinu a budeš pro ně vymýšlet pořady, tak já myslím, že to musí fungovat. A líbilo se mi teda hodně nápad od Vojty, že by vlastně chtěl se bavit i na tom svém rádiu o tom, jak směřovat dál, jakou školu si vybrat, jakou střední si vybrat. To si myslím, že by bylo fakt užitečné.
0: Říká Lenka Andrýsová, posíláme ti písničku i vám všem a bude to Srdce být od Krištofa.

0: Srdce být od Krištofa a my už pro vás máme čtení na pokračování, čtvrtý díl z pětidílné série Záškodníci vesmíru. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne s těmi mazanými mimozemšťany, kteří se chtějí zmocnit planety Země a udělat z ní holou pustinu a vyhnat lidi. Napsala Klára Vlasáková, režie Vílt Malota, účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Vaculíková, Hinek Chmelař, Natálie Drabiščáková, Viktor Dvořák a Vojtěch Hrabák.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Deník ze záškodnické mise, která má za cíl vyhnat lidi z planety Země. Závěrečná zpráva. Jmenuji se Emil a vzal jsem na sebe podobu 10letého lidského chlapce. Na rozdíl od svých kolegů a kolegyň jsem se rozhodl zvolit trochu jiný postup a vetřít se do jedné obyčejné rodiny. Doufal jsem, že tak líp pochopím, proč lidé na Zemi tak zbytečně lpí. Tento zápis, doufám, poslouží jako odstrašující příklad pro všechny, kdo by se tak jako já rozhodli strávit s určitými pozemšťany více času, než by bylo nezbytně nutné. Vezmu to ale pěkně od začátku. Moje úvahy šly zhruba tímto směrem. Když se mi povede rozklíčovat, proč lidi na planetě sveřepě zůstávají a někteří se dokonce snaží pečovat o rostliny a zvířata kolem sebe, bude pak snadné tyto důvody využít. Třeba poskytnout lidem možnost, jak svoje pečovatelské sklony využít někde jinde než na Zemi. Pro tyto badatelské účely jsem si vybral rodinu, která se věnuje zemědělství a chová krávy. Jsou tedy na přírodě přímo závislí. Dostat se k ním bylo snadné. Přespával jsem o kus dál v lese, který mi připadal odporný. Plný vzrostlých stromů a zvířat, no prostě nechutnost. Ale vydržet jsem to musel. Chodil jsem na farmu každý den a předstíral, jak se mi tam líbí a jak krásné místo to je. Postupem času jsem se spřátelil se starší dcerou Amálí a pro jistotu i s jejím mladším bratrem Sebastiánem. Připadali mi oba schodně nezajímaví a otravní a strpěl jsem je jen s vynaložením veškeré své trpělivosti. Někdy jsem se na statku zdržel i na večeři. Předstíral jsem, že moje matka a otec bydlí ve vedlejší vesnici. Rodiče dětí několikrát projevili zájem se s nimi setkat. Tyto snahy jsem musel pokaždé zavčas utnout, ale dařilo se mi nevzbuzovat podezření. Vždycky jsem si vymyslel nějakou přijatelnou výmluvu. Matka toho má moc v práci. Otec odjel na týden pryč. Ani jeden z nich se zrovna necítí dobře. Byl jsem na sebe hrdý, jak dovedu být pohotový a důvtipný. Jenže tahle hrdost neměla dlouhého trvání. Protože děti byly nudné a otravné, snažil jsem se bavit víc s jejich rodiči. Pokoušel jsem se zjistit co nejvíc o jejich hospodářství, abych tak líp pochopil, co je na něm tak láká. Připadalo mi to totiž jako zbytečná dřina bez konce. Lidský druh sice je výjimečně hloupý, ale aspoň špetka logiky v jejich chování být musí. Zajímalo mě, proč se pro farmaření rozhodli? Kvůli čemu by se ho dovedli vzdát? A jaký v tom vůbec vidí smysl? Zdálo se, že jak matka, tak otec jsou mým zájmem potěšeni.
3: Tebe zajímají kravičky, viď?
4: No, abych byl upřímný, mě spíš zajímá...
3: Kravičky teďka už spinkají, ale můžeš se na ně přijít podívat zítra, když budeš chtít.
4: Ano, kravičky... To může být vážně zajímavé, ale mě by spíš zajímalo, proč jste se rozhodli, že je budete chovat. Dovedete si představit, že byste dělali i něco jiného.
5: Hele, ty jsi nějaký zvědavej. To je hezký. To se ti bude do života hodit.
4: Takový rozhovor byl dost marný. Nic jsem se nedozvěděl. Brzo však přišla zpráva, která mě nesmírně potěšila. Rodiče dětí si začali brzy stěžovat na sucho. To se na Zemi šířilo, aniž by do toho náš druh musel výrazněji zasahovat. Kvůli suchu začali rodiče dokonce zvažovat, že několik krav budou muset vybít.
2: Neměli pro ně dost velké zásoby krmiva a báli se, jak se bude celá situace vyvíjet do budoucna.
5: Bude to hrozný, ale asi to jinak nepůjde.
3: Ale je to přece až krajní řešení, ne?
5: Jo, ale asi se mu nevyhnem.
3: Ach jo.
5: Mě to taky mrzí.
2: Pardon, že ruším, ale nemohl jsem přeslechnout.
5: Ale ne, neboj se, my to nějak zvládneme.
3: Nemusíš se o kravičky bát.
2: Ale já se o ně nebojím. Mě by jenom zajímalo, myslíte si, že váš příklad budou následovat i ostatní farmy?
5: Cože?
2: No, jestli byste je mohli nějak inspirovat.
5: Hele, běž si radši hrát, jo? Tohle jsou věci dospělých. Tak mazej.
3: Ale no tak, Peťo.
2: Když se o vybíjení doslechli Amálie a Samuel, nevzali to moc dobře.
6: Hloupé, hloupé děti! Všechno jenom zkazí. Kvíleli, že krav se přece nemůžou zbavit, to by bylo nejhorší na světě.
2: Bál jsem se, že by si to rodiče mohli rozmyslet. Co když na ně nátlak potomků zabere a to všechno kvůli kravám? Rozhodl jsem se, že se za těmihle těžkopádnými zvířaty vypravím a zjistím, co je na nich tak speciálního. Krávy mi nejdřív nepřišly nijak výjimečné. Nechápal jsem, jak si k ním někdo může utvořit pouto, nebo je snad litovat. Moje předpoklady o hlouposti lidského druhu se opět potvrzovaly. Jedna věc mě však na kravách přece jen zaujala. Trpělivě a tiše přijímali všechno, co se kolem nich dělo. Působili, jakoby tušili, jaký konec je může potkat, ale rozhodli se proti němu nebojovat. Aniž bych si to naplno uvědomoval, začalo mi jich být líto. Někdy tehdy se začaly v mém postoji objevovat první trhliny, ale já jim na neštěstí nevěnoval pořádnou pozornost. Toto je jeden z hlavních poznatků, který bych rád předal dalším misím. Jakmile začnete pochybovat, jakmile si pochybnost o svém úkolu připustíte trochu blíž k tělu, jste ztraceni. Takhle jednoduché to je. Rodiče se nakonec rozhodli, že bude třeba vybít polovinu stáda. Amálie i Sebastian stále protestovali, ale nebylo jim to nic platné.
3: Neuživíme je. Nelíbí se to ani mně, ani tatínkovi, ale nedá se nic dělat. Navíc jsme si říkali, jak by se vám líbilo, kdybychom se časem odstěhovali do města.
5: Nemuseli byste dojíždět dlouho do školy. Všude by bylo spousta cukráren, chodili bychom častěji do kina. Nebylo by to fajn?
2: Snažili se, aby zněli vesele a bezstarostně, ale jejich hlasy byly podivně duté. Děti vypadaly, že nic horšího si ani nedovedou představit. Měl jsem mít radost. Zajistit, aby lidský druh vyklidil přírodní lokace a přesunul se výhradně do měst, byla rozhodně jedna z cest, jak se země ujmout. Díky tomu bychom totiž měli větší manevrovací pole a zároveň bychom mohli lidi ve městech postupně uzavírat a čekat, dokud nezačnou zápasit mezi sebou o stále se tenčící zdroje. Samozřejmě, jedna rodina ještě nic neznamená, ale poskytla by mi hodně materiálu, jak tuhle strategii dále rozšiřovat. A přesto jsem se z celé věci radoval mnohem méně, než jsem očekával. Čím dál častěji jsem myslel na krávy, ze kterých bude polovina brzo pobyta. Nemohl jsem se ubránit pocitu, že za celou věc nemůžou, že si takové zacházení nezaslouží. Litoval jsem je čím dál víc. A bylo mi líto i rodiny, která bude muset opustit farmu, na které jí tolik záleželo. Jistě, často jsem si připomínal cíl naší mise. Můj druh měl na planetu Zemi jednoznačné právo. Dokonce jsme ji v souladu s vesmírnou úmluvou poplivali uhlíkem, aby bylo zřejmé, že se jedná o naše území. Jenže než jsme se na Zem dostali, objevilo se tam to, co lidé nazývají životem. Věděl jsem, že Země je naše. Jenže když jsem se tohle všechno před misí učil, nepočítal jsem s tím, že se budu muset vypořádat s tvory, jako jsou právě krávy. Naše vedení nás mělo na takové krizové situace připravit. A pevně doufám, že další účastníci mise budou v tomto ohledu odolnější než já. Mně se totiž stala taková nepříjemná věc. Začal jsem Amálijiným a Sebastiánovým rodičům pomáhat. Nejdřív šlo o jednoduché věci. Schrabat trávu, dolít kravám vodu. To ještě nic neznamenalo. Snažil jsem se, aby mě nepodezírali a dál mě pokládali za běžné pozemské dítě. Jenže pak se k tomu přidali další věci. Začal jsem přesvědčovat ostatní farmáře, kteří také uvažovali o vybití části svých stád, že by si měli vzájemně pomáhat. Tehdy jsem věděl, že dělám chybu, že bych se měl zarazit a nahlásit velitelce. Ale nedokázal jsem to. To nejhorší přišlo, když jsem začal spolu s ostatními psát petice a stížnosti na to, že krajina chřadne a je třeba o ní více pečovat. Sucho mě úplně přestalo lákat, znechutilo se mi a já s tím nemohl nic dělat. V rodině jsem začal bydlet. Po několika týdnech jsem se rozhodl, že jim řeknu pravdu a odhalím svou skutečnou podobu. Počítal jsem s tím, že mě vyženou. K mému překvapení však jak děti, tak rodiče zůstali docela v klidu.
5: My jsme dávno věděli, že nejsi ze země.
2: Ale jak jste na to mohli přijít?
3: Amálie a Sebastián nám to řekli. Od začátku tvrdili, že nejsi normální kluk, ale že se s tebou budou i tak kamarádit, protože asi nemáš nikoho jinýho.
2: Můžeme lidskému druhu zazlívat kdeco, ale jednu věc mu upřít nelze. Není zase tak hloupý, jak to vypadá na první pohled.

Kolik tam dáš? Za kolik tam dáš?

0: klubu Rádia Junior si povídáme o novinářské profesi, o rozhlasáctví, o rozhlase. No a já mám radost, že nám napsal opět Martin Pospíšil, který vymyslel, jaké pořady byly na tom jeho rádiu. Tak chceš to slyšet?
1: No určitě.
0: Tak pořady by se přejmenovaly Jak pečovat o šneka, protože jeho rádio by se jmenovalo podle jeho šneka. Potom kde by bylo Jak pečovat o šneky, pak by byl pořad Ulita Art, to by byl pořad pro umělce, pak třeba S Jujíčkem na výlet, kde by se předávaly tipy na výlety, a ještě nějaká pohádka, tak co třeba Příběhy šneka Jujíčka. No tak já jsem úplně nadšená z toho, myslím si,
1: to
0: že
1: taky
0: to je úplně geniální rádio, já bych ho chtěla slyšet.
1: Já taky, a jestli třeba můžu Martinkovi, že, dát jednu radu, tak možná, že by už mohl začít natáčet na svůj mobil,
0: ano.
1: A třeba ti poslat nějaký pořad, že byste si to mohla poslechnout, posoudit a třeba byste to i odvysílali.
0: No, zkus to, Martinku, protože takovýhle pořad bych si moc ráda poslechla. Leni, lákalo by tě mít svoje rádio? My jsme se už o tom bavili, že by to bylo teda rádio na to lepší svět.
1: Přesně tak. No, dneska už asi bych vlastní rádio mít přímo nechtěla, protože mám pocit, že mám ještě další práci a další věci a že už bych to asi nestíhala. Ale nikdy neříkej nikdy.
0: Přesně tak.
1: Takže uvidíme, ale...
0: Kdybys to tak zhodnotila, protože... Jsi vystudovaná ekonomka, byla jsi i politička, teď pracuješ na dánském velvyslanectví. Tak kde ses nejvíc našla?
1: Každá z těch profesí, co jsem dělala, tak má něco do sebe. A ta odpověď pro mě není úplně jednoduchá a jednoznačná. Mě určitě děsně naplňovalo to být poslankyní, protože jsem právě mohla dělat trošku ten lepší svět v praxi, aspoň z mého pohledu. Ale být v politice je trochu náročné a není to úplně jako procházka růžovým sadem. Na dánském velvyslanectví mě to taky neuvěřitelně baví, protože tam já mám možnost se dívat, jak to funguje v Dánsku a jak tam se jim daří prosazovat různé změny a jak tam dělají lepší Dánsko. Takže se stávám taky takovým pozorovatelem a sbírám inspiraci, no a uvidíme, co bude dál.
0: Říká Lenka Andrýsová. No a s Lenkou si budeme povídat i o Dánsku. Už za malou chvíli, protože je na dánském velvyslanectví. A probereme toho opravdu hodně, protože jsi se potkala třeba s dánskou královnou. Taky jsi se byla podívat, jak se vyrábí Lego, které je taky z Dánska. Před chvilkou si mi říkala, že jsi byla dokonce i na Islandu.
1: Je to tak.
0: Což je další země z naší expedice Sever. Tak se na rozhovor v klubu Rádia Junior moc těšíme. No a můžete si ho poslechnout potom klidně i na našem webu klub Rádia Junior, když si najdete Lenku Andrýsovou. No a nebo v živém vysílání už za chviličku, protože v 7 startujeme a jsme zvědaví na vaše dotazy. Tak Lence určitě volejte a pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo na vzkazovna@rozhlas.cz a nebo volejte na 800 199 199.

Tak to byla Becky Hill a David Guetta. No a nám už za chvilku startuje rozhovor v klubu Rádia Junior. Tak jdeme na to.

0: Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. A dneska tady mám i Lenku Andrýsovou. Ahoj Leni.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Která je vystudovaná ekonomka, taky byla politička, ale hlavně teď pracuje na dánském velvyslanectví. A protože celé naše léto je o expedici sever a cestujeme do různých států severu, ať už je to Dánsko, Norsko, Island nebo třeba Finsko, tak proto tady máme Lenku, která toho ví o těchto zemí opravdu hodně. Leni, v kterých zemí jsi byla takhle z toho severu?
2: Tak, byla jsem určitě několikrát v Dánsku, na Islandu letos v létě, což pro mě byla taky novinka. V Norsku jsem byla taky, ve Švédsku, ve Finsku ještě ne.
1: Takže Finsko nám chybí. Byla jsi v Kanadě, kterou jsme si taky tak trošku přisunuli k expedici sever?
2: V Kanadě jsem byla tak trošku omylem.
1: Aha, jak se to
2: velmi
1: stane?
2: Krátce, protože já jsem byla v Detroitu, tam jsem se byla chtěla podívat na ekonomickou krizi, jak vypadá v praxi, no a jela jsem pořád dále a pak jsem se dostala na nějakou cestu a nešlo se to vrátit, takže jsem dorazila až do Kanady, ale musela jsem to hned u hranic vytočit, protože jsem neměla vízum tehdy.
1: Byla jsi i v Arktidě? To asi ne.
2: Bohužel.
1: Grónsko.
2: Tak Grónsko, to by mě lákalo a bylo kousíček už od Islandu. Když jsme letěli na ten Island, tak ještě kdyby jsme letěli kousek dál, tak už bychom tam doletěli. Tak to si ještě nechávám na příště.
1: Faerské ostrovy.
2: To patří Dánsku, no a stejně jako Grónsko teda, tak tam jsem taky nebyla, ale už to na mě začalo vyskakovat na Instagramu.
1: Takže se tam možná půjdeš podívat.
2: Doufám.
1: V Dánsku si ale byla několikrát, dokážeš spočítat kolikrát?
2: Je, tak to určitě nedokážu, protože do Dánska jezdím třeba často s různýma zástupcema České republiky, s delegacema, s ministrama, ale vůbec nedokážu říct kolikrát. Na ambasádě už jsem 7 let a někdy ty delegace máme opravdu často, třeba 4x ročně, ale takhle rychle to nedokážu spočítat.
1: Pracuješ tedy na velvyslanectví Dánského království a prý jsi měla možnost se osobně potkat i s královnou Margaret II.
2: Přesně tak, je to tak, ale přiznám se, že k tomu setkání došlo už dřív, když jsem pracovala ve poslanecké sněmovně a vyrazili jsme společně s paní předsedkyní Němcovou do Dánska na návštěvu, tak tam jsme se setkali s královnou, samozřejmě to bylo i díky paní předsedkyni, protože s běžnou poslankyní si myslím, že by se královna nesetkávala a bylo to pro mě nezapomenutelné setkání, protože jsem tam zažila jakoby velmi neformální královnu, když se díváme na různé pořady třeba o britské královně Alžbětě, tak vidíme že takový odstup, profesionalitu, vidíme vlastně to, že je hodně vzdálená lidem a že je ta královská rodina něčím speciální, je jakoby velmi, abych řekla, jiná než běžné obyvatelstvo.
1: Ano.
2: Tak v Dánsku je to absolutní opak. V Dánsku ta královská rodina normálně se pohybuje v Kodani mezi lidmi, teďka aktuální král chodí třeba se zaběhat, jsou často prostě v kontaktu s lidma, můžete je potkat na ulici, tak i to, právě tu neformalitu jsem zažila na tom setkání s královnou, která ke mně dokonce přišla a začala se se mnou bavit anglicky a vlastně povídala mi, proč tak mladý člověk je ve sněmovně, proč mě zajímá politika, tak to jsem jí tam samozřejmě s radostí řekla, ale pak právě začala, já jsem tehdy měla docela dost bílé zuby, teda, protože já jsem světlý typ a prostě moje zuby svítily a teď už piju víc kafe, tak možná už to není takový zářivý usměv jako dřív, ale nicméně vlastně ona viděla ty moje bílé zuby a ona měla, anebo má stále takové zažloutlé. A ona mi začala vysvětlovat, proč má žluté zuby a říkala, no já pořád kouřím a já prostě z těch cigaret mám tak strašně žluté zuby. A to mě docela potěšilo a vlastně se mi moc líbilo, že byla taková neformální.
1: Jasně, že královna se s tebou prostě bavila jako se známou.

0: mou, kterou se zrovna teďka seznámila.
1: Byla úžasná, byla úžasná.
2: A chtěla ještě... po tobě vědět třeba i, jakou pastou si čistíš své bílé zuby, to ne. Ale prostě hned tady to, hned o tom si začala povídat.
1: Přesně. A ještě jedna věc, co mě na ní zaujala, tak kromě toho, že byla neuvěřitelně přátelská a že opravdu přesto, že já jsem byla poněkud, já bych řekla, v takovém, nechci říct stresu, ale bála jsem se za ní
2: přijít. Trošku trému si měla možná.
1: No absolutně, absolutně, protože jsme museli mít nějaký dress code a tak dále.
2: Možná děti neví, co je dress code.
1: Ano, správné oblečení v podstatě.
2: Co jste museli mít, když jste šli za královnou?
1: Nemohli jsme mít moc krátké sukně, samozřejmě. Musela jsem mít určitě šaty pod kolena a dodnes si pamatuju, které šaty to byly. Měla jsem tmavě modré šaty s bílýma puntíkama a byly pod kolena a vlastně neměli, určitě jsme nemohli mít nějaké příliš vyzývavé oblečení, ale mě zejména zaujalo to její oblečení. Ona měla hodně nápadité, měla dlouhé šaty, ona už byla tehdy dáma, která byla určitě starší než já. Ona vlastně se narodila v roce 1940, tuším. Takže tou dobu, kdy jsem tam byla já, to byla asi rok 2013, tak počítejme, je to asi 63, počítám dobře, abych se...
2: Já radši nepočítám.
1: Ne, počkejte, 73, myslím 73. Radši, ale přesně, už radši nepočítejme. Tak ona prostě byla fakt krásně oblečená a měla další šaty, protože to už asi přísluší i tomu věku. Byla krásně upravená a byla opravdu neuvěřitelně příjemná a velmi na mě zapůsobila a určitě na to setkání s ní nezapomenu, protože jsem měla možná spíš obavy z toho, jak hovořit s královnou. Spíš jsem si myslela, že budu v ústraní a ve stínu a že právě třeba paní předsedkyně bude hlavně ta osoba, se kterou paní královna nebo její veličenstvo bude chtít hovořit. Takže to opravdu pro mě byl velký zážitek a musím říct, že v podstatě tady tenhle můj první zážitek s tím souvisící s Dánskem v podstatě i dost vypovídá o té dánské kultuře, protože tam ty lidé nemají takovou jako kdyby hierarchii ve společnosti. Vysvětlím, co tím myslím. Znamená to, že třeba šéf ve firmě nebo učitel ve škole není nikdo nedostupný. Je to někdo, komu říkáte křestním jménem.
2: Ahoj.
1: Ano. Hej.
2: Hej. Nebo prostě třeba hej.
1: Přesně.
2: Hej, boss.
1: Přesně, no Lars třeba. Můj šéf je Lars. Lars, to je takové typické dánské jméno. A říkám mu Lars a vlastně v angličtině teda mu tykám, ale tam v podstatě i třeba teďka aktuálně jsem psala e-mail jedné velevážené paní profesorce, která je neuvěřitelně úspěšná ve svém oboru. No a já jsem se radši šla ještě zeptat našich dánských kolegyň, jestli teda opravdu můžu napsat křestním jménem, protože tam opravdu jedou hlavně křestní jména, nikdo si na nic nehraje a všichni jsou si jako kdyby rovni a rozhoduje to, co umíte, a ne třeba, jaké tituly máte.
2: Říká Lenka Andrýsová, která pracuje na dánském velvyslanectví. Za chvilku si určitě řekneme vůbec, co toto velvyslanectví je. Možná, že to holky a kluci nevíte. A taky probereme třeba i proč jsou Dánové nejšťastnější zemí na světě. Nebo tak se to nějak říká, že jo? Že tam jsou opravdu šťastní. Taky proč všude jezdí na kolech. A probereme třeba i to, proč svobodní 25. někdy skončí zasypání s kořicí a taky se podíváme do výrobny Lego, protože Lego je dánská hračka. Tak určitě volejte své dotazy na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, všechny zdraví Klárka, mám tady taky Lenku, která pracuje na dánském velvyslanectví. No a vy už nám píšete svoje dotazy. Napsal nám Martínek. Ahoj, jaké sporty mají děti v Dánsku nejraději?
1: Leni. Zdravím Martínka a myslím, že sport číslo jedna je cyklistika. Protože možná, že oni to ty děti neberou úplně jako sport, který by dělali ve volném čase, ale je to prostě dopravní prostředek a tam se jezdí skoro všude na kole, nejsou tam kopce, je tam samá rovinka, nezarazí je ani déšť, vítr, nic, prostě kolo jede.
0: Ono, to Dánsko je vlastně takový jakože camfrňousek, že jo, na severu, nad Německem. A říká se tomu Judský poloostrov, viď? Ale pak prý Dánsko má ještě snad jako 400 dalších ostrovů a potom ještě k němu patří to Grónsko, k tomu dánskému království, které je hodně, hodně daleko a Grónsko je vlastně úplně největší ostrov světa. A pak ještě Faerské ostrovy, tak to je docela takový pěkný revír. Když chce člověk někam na dovolenou si zajet.
1: Je to tak a já teďka znám i hodně docela lidí vlastně, kteří vezmou auto z Česka a jedou do Dánska. Akorát teda do Grónska si myslím, že už je lepší letět. A na Faerské ostrovy taky, jinak by to byla děsně dlouhá cesta pro nějakým trajektem.
0: Ty tam létáš, do Dánska létáš, nebo jsi někdy jela taky autem?
1: Tak, já jsem jezdila po Dánsku autem vypučeným, ale lítám do Dánska. Teďka nově od tohoto května, tuším, jezdí do Dánska i vlak, přímý vlak z Česka. Takže to možná můžeme taky vyzkoušet někdy u nás na ambasádě nebo velvyslanectví, protože to jezdí třeba přes noc a vlastně je to jedno, jestli člověk letí a třeba tráví tím 2 hodiny, nebo přes noc si hezky pojede vlakem a vyspí se tam.
0: No to jsem vůbec netušila. A jak dlouho přibližně ten vlak jede do toho Dánska z Česka?
1: No bude to určitě trvat nějakou tu hodinku. Myslím si, že to, jestli to nevím, právě nějakých něco mezi 9 a 12 hodinami. Autem to myslím trvá 9 hodin. Ale záleží teda do jaké části, samozřejmě Dánska.
0: Takže chce to lůžkovej oddíl.
1: Určitě, určitě.
0: Spací prostě, když přesně se pojede tak do Dánska. Ale je to super tip, ty nám určitě řekneš, co zajímavého v Dánsku můžeme vidět, čím je Dánsko jako jiné než Česko.
1: Tak Dánsko pro mě z hlediska turistiky, tak to, co tam je zajímavé, tak za mě třeba pláže, moře a vlastně jiná architektura, taky si myslím, že pro děti je tam Legoland a
0: jasně,
1: Billundu například a taky třeba tam jsou lachtani, to jsem se teďka nově dozvěděla, protože jsme se o tom bavili s kolegyní a tam mi ukázala i fotky, takže ty tam člověk může vidět, což je vždycky pro mě zážitek vidět nějaké zvířata, no a samozřejmě třeba pro milovníky umění, ty tady jsem slyšela, že jsou taky podle.
0: Ano, tak, zdravíme Martínka.
1: Přesně tak.
0: A jeho rádio Šnek.
1: Tak je tam třeba úžasná galerie Louisiana a to je teda jako pro mě úžasné místo, protože to je nejen galerie, ale zároveň prostě vidíte moře, takže vy se díváte na obrazy, umění, různé zajímavé vyjádření umělců, pak se podíváte z okna, jdete zahradou, krásný trávník tam je, můžete si skočit i k moři, prostě je to úplně překrásné místo a to bych doporučila určitě všem.
0: Mně teda v Česku moře chybí. Já bych si tak přála, abychom měli moře, ale tak co se dá dělat, zajedu si do Dánska, pojedu se tam podívat. No a Leni, jak se to tak stane, že se někdo ocitne jako pracovník dánského velvyslanectví? Co to vlastně to velvyslanectví vůbec je? Protože možná děti netuší, co to slovo znamená.
1: Určitě. Velvyslanectví nebo ambasáda, tak je vlastně taková státní organizace, je to takový úřad v podstatě, který má pomáhat v případě dánského velvyslanectví Dánům tady v Česku. Takže když například Dán, který je tady v Praze, ztratí pas, tak mu pomůže dánské velvyslanectví.
0: Přijde k vám.
1: Přijde k nám, přesně.
0: A kde sídlíte?
1: Maltéské náměstí, Praha 1, nedaleko od Karlova mostu, takže pro turisty z Dánska je to úplně ideální lokalita. No a taky se na nás třeba obrací na naši ambasádu firmy z Dánska a žádají naši ambasádu o pomoc. A tam už třeba pracuji já v tomto oddělení, takže to je další agenda. Taky velvyslanectví sleduje politické dění a sleduje postoje České republiky k různým otázkám, které Dánsko třeba zajímají.
0: No a když tak teda přijde nějaký ten Dán, Dan k vám, jo, tak třeba jakože zaťuká, zazvoní a řekne, tak jsem tady.
1: Přesně, a ztratil jsem pas.
0: A ztratil jsem pas. Co ještě, tak. S čím ještě chodí k vám?
1: No, tak ještě teda kolegyně, ty mají takovou zajímavou práci na konzulárním oddělení, tak ty třeba musí chodit za dánama do vězení, protože občas se stane, že někdo se nechová podle pravidel a skončí ve vězení. To se stává samozřejmě všem národnostem, není to jenom u Dánů.
0: Kolik oni... Dánů máme ve vězení?
1: Je, tak to bychom se museli počítat. Zeptat.
0: Ale jako nějaký tam je, jenom pár.
1: Já myslím, že minimálně jeden tam asi bude, ale za stolik jako ne.
0: Jasně, takže jeden Dán a co mu tam, nosí mu tam balíček s jídlem, nebo co tam...
1: No, oni jsou s ním v kontaktu a jestli je všechno v pořádku, zjišťují a vlastně mapují tu situaci, třeba můžou mu nějak pomoct, pokud by potřeboval, ale jakoby není to třeba zase věc, kterou dělám já.
0: Jasně, to dělá někdo jiný. Dobré je vědět, že kdybyste se dostali v nějaké jiné zemi, do vězení, tak tam za váma přijde někdo z velvyslanectví.
1: Přesně tak.
0: Českého.
1: Ano.
0: Ano, se na vás podívat, jak to tam vypadá, ale na vám se to samozřejmě nikdy nestane.
1: Doufám.
0: Určitě ne, hlavně děti do vězení nechodí, že jo? Tak. Takže to je další činnost, kterou dělá dánské velvyslanectví. Ty se tam staráš o firmy a jednou z těch nejznámějších firem, která zároveň sídlí v Česku taky, má tady svoji výrobnu, tak je Lego.
1: Přesně tak. A na tu jsme opravdu pyšní. Je to jeden z největších investorů dánských tady v Česku. A dokonce pro Lego Česko bylo prvním trhem, kam expandovali z hlediska výroby. A pak už dneska už jsou v Číně, ve Vietnamu, v Mexiku.
0: Ale prostě oni tady mají svoji vlastní výrobnu.
1: Ano, přesně. Já vím,
0: že to je v Kladně. Ano. A tam se vyrábí ty kostičky toho klasického Lega?
1: Není to úplně tak. Ty kostičky se vyrábí v Billundu, převezou je sem do Česka a tady v Česku vytváříme ty krabice, tam, kam se skládají různé ty dílky, aby se děti mohly sestavit modely, které si koupili. Tak to tady vlastně do těch papírových sáčků aktuálně dávají různí roboti v té továrně. Ale taky lidé pracují na různých činnostech v rámci té továrny. Ona je teda obří. Když chcete navštívit tu továrnu, tak je to opravdu ne na hodinu, to je na x hodin. Ale ještě v tom Kladně bych vypíchla jednu věc, která je podle mě nejzajímavější, že my tady máme takzvanou Fantasy Factory, což znamená jakoby továrna fantazie. A tady v Česku vyrábíme velké modely Lega, třeba které jdou do celého světa. A nebo do různých prodejen Lega. A to je podle mě skvělá práce, která by mohla zajímat řadu z posluchačů Radia Junior. A tam jsem se byla podívat a je to opravdu neuvěřitelné, kreativní a je neuvěřitelné vidět tolik lidí stavět obří model. Oni mají před sebou počítače, kde jim to říká vlastně ten program, kde mají položit dílek, jaké barvy a pak vytvoří třeba velkého obřího 5metrového draka například.
0: Aha, a to je tady u nás v Česku? Ano. A jsou to Češi?
1: Jsou to třeba například ten šéf té továrny byl Dán a já si myslím, že tam ještě aktuálně působí, ale slyšela jsem, že bude se vracet do Dánska. Takže, ale pracují tam Češi, ano.
0: Ale i takže ti, co to tam opravdu třeba skládají, ano. Tak jsou to ano. Češi, nejsou to Dánové.
1: A nebo třeba lidi z Ukrajiny, nebo prostě lidi, kteří žijou v Česku.
0: Kteří žijou v Česku, tak tady vytváří ty obří modely. Přesně. Tak holky a kluci, poslouchá nás někdo, kdo rád staví Lego? Lákala by vás takováhle práce, že byste si ve své pracovní době postavili nějaký obří model? A čeho model by to byl? Jestli to byla třeba vesmírná loď, nebo nějaký domeček pro panenky, třeba pro panenky Barbie, což mě připomíná, že zatímco teda v Dánsku se vyrábí Lego, tak z Dánska pochází i jedna děsně moc slavná skupina, která se jmenuje Aqua, naspívala písničku Barbie Girl a my si tu písničku teďko můžeme pustit. Tak doufám, že jsme vás inspirovali a že nám zavoláte, co byste si postavili z Lega vy.

0: Tak to byla slavná písnička, slavný dánský hit Barbie Girl od skupiny Aqua, který já si moc dobře z dětství pamatuju. My jsme na tady tu hitovku pařili a protože já jsem milovala Barbíny a stále prostě si ráda do dneška hraju a stavila jsem si právě ty domečky z toho lega pro ty panenky. Tak je to takový můstek, oslý můstek, jak se říká, k Dánsku, kde se v Dánsku prostě vyrábí Lego. A víš, jak to tam vzniklo, to Lego?
1: No určitě Lego má neskutečně dlouhou historii a myslím, že to vzniklo tak, že ten zakladatel Lega vyráběl hračky i pro své děti.
0: A pozor, ze začátku to bylo ze dřeva, ano. Že to nebylo z plastu jako dnes, ale byly to hračky ze dřeva, ale ten systém se asi potom využil pro plastové Lego.
1: Přesně tak.
0: A vím, že Legot je Hrej si dobře.
1: Přesně tak. No a myslím, že první hračka z Lega, nebo od Lega, tak byla Kačenka. Takže Kačenka jakoby byl takový první výrobek a takový teďka už i ikonický.
0: Když jezdíš jako zástupkyně dánského velvyslanectví do Kladna, kde se vyrábí Lego, je něco, co tě tam ještě překvapilo?
1: Určitě vždycky řešíme různé obchodní věci a zaměstnance a právě mě vždycky překvapuje, jak ty lidi, kteří pracují pro tu společnost, jsou rádi, že tam pracují. A zjistili jsme, že to není nutně vždycky jenom o tom, kdo má jako výplatu, že to by bylo to největší, jako tam určitě bude taky dobrá, ale že hlavně jakoby ty lidi se dobře cítí v té firmě. A cítí se tam dobře proto, že i když pracujete na nějaké pozici třeba dělnické, tak přesto jste moc důležitý pro tu firmu, protože dáváte informace dalším a vlastně pomáháte zlepšovat celou tu výrobu. A tam ty lidi se nedívají na to, jakou máte pozici, že třeba jenom šéf bude mluvit, šéf bude dávat příkazy, ale je to taková vlastně spolupráce a není tam taková ta typická hierarchie, jako je třeba v asijských firmách.
0: Jasně, že šéf něco řekne. Jasně. A nikdo nesmí říct prostě Přesně. proti tomu ani popel, protože to prostě nejde. Přesně. Tady může říct každý svůj názor a jak jsi říkala, je tento způsob komunikace pro Dány typický prostě.
1: Je to tak. I u nás na velvyslanectví, když máme třeba stážistů, který přijel z Dánska.
0: A jenom tam pomáhá nějaký student co chodí do školy a na léto. A musí si najít nějakou takzvanou stáž a tam si vlastně nějak zapojit do toho pracovního procesu.
1: Tak přesto vlastně, že ten člověk je úplně nováček, tak ho bereme opravdu jako člena týmu, který může říct svůj názor a ten názor je relevantní. A ze začátku třeba pro mě to bylo zvláštní, protože jsem byla zvyklá spíš na to, že opravdu ten šéf je lídr a ten šéf prostě všechno skoro rozhoduje, tak to pro mě bylo zajímavé, že opravdu i ten náš stážista, ten student, je pro nás stejně důležitý člen týmu jako třeba pan velvyslanec.
0: A holky a kluci, chtěli byste se na něco zeptat? Tak volejte 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Ty jsi se, Leni, teďko dostala k vašemu panu velvyslanci, tak nám ho popiš, jak pak se jmenuje, co tady v Česku dělá a jestli umí česky.
1: Tak to je dobrá otázka, protože my jsme teďka ve fázi, kdy vlastně měníme velvyslance, protože velvyslanec v zemi pracuje jenom určitou dobu. Většinou jsou to 4 roky, pan velvyslanec Søren Kjelstrup měl prodlouženou dobu působení v České republice na 5 let, protože jsme tady měli předsednictví a tak dále, jako dánské předsednictví v Evropské unii. Takže vlastně zůstal déle, ale teď už se připravujeme na novou paní velvyslankyni, která brzy dorazí. Ta se následně musí zažádat o různé procesy, musí získat všechny ty
0: prověrky. Přesně, tak. Bezpečnostní.
1: No a měla by dorazit začátkem srpna. No a teďka zrovna máme místo pana velvyslance jiného šéfa, ten jeho pozici se říká charge d'affaires a ten je tady teďka na dobu přechodnou, no a než nastoupí paní velvyslankyně.
0: Tak ty vlastně vůbec netušíš, nebo znáš už její jméno?
1: Znám, ale určitě bych ho neříkala.
0: No jasně, to nemusíme, ale že vlastně teďko vůbec nevíš, co tě čeká od září třeba, můžem říct, že je to vlastně pro tebe úplně takové překvápko jako pro holky a kluky, kteří třeba teď měli paní učitelku ta s tím skončila v jejich třídě a teď půjdou od září a budou mít novou paní učitelku nebo nového pana učitele a taky jako si říkají, tyjo, jaký to asi bude, tam ta paní učitelka, na to už jsem si jako zvykla a teď třeba bude se dít něco úplně jinak. Cítíte to tak taky na dánském velvyslanectví, anebo jste prostě jako v pohodě?
1: Já myslím, že jsme
0: těšíte se.
1: Určitě a každá ta změna je přirozená v tom našem týmu, protože nám se obměňují všichni diplomati, takže jsme na to vlastně v podstatě zvyklí a vždycky je to takové trošku tajemství, jaké to bude, jestli se něco změní, ale ať už je ten člověk kdokoliv, tak naše práce zůstává stejná. A ta naše práce je stabilní, protože my vlastně máme jako kdyby zadání z Dánska, co je naší práci, co je naším cílem, takže vlastně pan velvyslanec nebo paní velvyslankyně jsou akorát takový jakoby ředitele našeho týmu, ale ta naše práce zůstává v podstatě stejná.
0: Jasně, takže oni jsou jakoby takový ti ředitelé, kteří potom chodí třeba něco řešit nebo někam, jako že jo, nebo zastupují, nebo takový jako prezidenti možná, můžeme si říct, že vlastně reprezentují tu zem, jo, když se něco děje, já nevím, třeba je noc s Andersenem, tak třeba pan velvyslanec se jde podívat do nějaké knihovny, kde pozdraví děti a poslechne si, jak si tam třeba něco čtou. Přesně. Od Christiana Andersena, což je další slavný dánský rodák. Tak no to by mě docela zajímalo, jestli byste chtěli být taky takovým tím velvyslancem. Mně by se to docela líbilo, jako být velvyslanec. Nebo takhle, ty to vidíš, jo? Já si jenom tak jakoby představuju, co dělá velvyslanec, že si třeba jde někam takhle jako podívat, někam do opery, kde se třeba, nevím, kdyby přišla zpívat nějaká slavná dánská zpěvačka, tak by se tam šel podívat, pak by si zašel na raut, tam by si dal něco dobrýho k jídlu a tak.
1: Já myslím, že v podstatě i tyto činnosti patří do agendy velvyslanců, ale mají určitě i řadu takových těžších úkolů, že třeba musí opravdu reportovat ministrům ve své zemi o tom, co se děje v Česku. Například, když byl covid, tak to bylo mnohem složitější pro pana velvyslance a jeho politický tým, protože měli furt byly nějaké novinky, takže měli neskutečně moc práce a musí rozumět vlastně tomu, co se tady v Česku děje a sledovat vlastně třeba nové zákony, nové různé politické uskupení, které jsou ve sněmovně, ale i ty staré. Takže vlastně mají i kopu práce jiné. A pan velvyslanec ještě, a nebo paní velvyslankyně, tak v podstatě nám i pomáhají v různých aktivitách, které právě dělá například naše oddělení. A taky propagují vlastně Dánsko.
0: Říká Lenka Andrýsová a my si pustíme další dánskou písničku, kterou jste mohli slyšet a stále si ji můžete pustit i ve Star Parádě Rádia Junior. Tu najdete na webu radiojunior.cz v článku ve Star Parádě nebo i ve svých mobilních aplikacích a teď to bude písnička od kapely Safri Duo, kde se vůbec nebude zpívat, ale bude se jenom bubnovat.

0: Tak to bylo slavné Safri Duo a jejich hitovka, kterou můžete slyšet i ve Star Parádě Rádia Junior. My jsme si zrovna s Lenkou říkali, že tohle taky hrálo, když jsme byli malí, viď?
1: Přesně.
0: Malý holky. A možná se vám ta písnička taky líbí, protože sice se tam nespívá, ale ten rytmus je naprosto fascinující. A oni byli původně, to jsou skutečně jako vystudovaní bubeníci, kteří hráli jako v orchestru a tak dál. A pak je najednou napadlo, že začnou na ty bubny hrát populární muziku a vzniknul z toho takovýhle krásný formát. Tak doufám, že se vám to taky líbilo a že nám můžete klidně říct svůj názor na to a taky nám zavolat a zeptat se Lenky na to, co vás zajímá. 800 199 199 je naše bezplatná telefonní linka, nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, kam nám opět napsal Martínek, který si vymyslel, že jeho rádio se bude jmenovat Rádio Šnek. Nám se to moc s Lenkou líbí. Ale teď se Martínek ptá na to, jaké jsou vaše oblíbené dánské tradice.
1: Tak tady, když se bavíme o tradicích, tak se mi hlavně vybaví jejich tradice oslavy 25. narozenin a taky 30. A hned vysvětlím, o co jde. Když má člověk 25 a je stále svobodný...
0: Že se ještě neoženil nebo nevdal.
1: Přesně. Tak v takovém případě ho kamarádi posypou z kořicí a říkali mi všichni, že to je děsně nepříjemné, že opravdu to pálí, že ta skořice, ono se to nezdá, ale ono se to zase u nás dává do různých koláčů, ale když to máte na té kůži, tak je to opravdu nepříjemné, ale zase se tomu asi všichni tam se tomu baví, se tím baví a prostě přijde jim to vtipné, teda ne tomu, kdo slaví, ale těm ostatním asi jo.
0: Já myslím, že by to měli posunout, protože v 25 v dnešní době skoro nikdo není.
1: No, je to
0: ženatý nebo holka vdaná.
1: Je to pravda, to asi ještě opravdu pochází z nějakých starších dob, no ale ještě to má pokračování. Pozor na to, když vám je 30, tak vás zase zasypou pepřem.
0: Aha.
1: A to podle mě je taky šílený, protože pepřový sprej se jakoby prodává, když chcete například se bránit před nějakým útočníkem, takže zasypou vás pepřem. No,
0: takže ty mi chceš jako Leně říct, že jako ty uspořádáš oslavu svých narozenin, uděláš nebo necháš napéct dort, jo, dáš si starosti, uděláš si starosti s výzdobou, pozveš si kamarády a oni potom ti zasypou pepřem, jo.
1: Bohužel.
0: Pokračuje no, to i nějak jako dál?
1: Právě, že to už nepokračuje. Já už právě taky, jak jsem slavila teďka nedávno před pár lety kulatiny, tak jsem si říkala, co přijde. Ale naštěstí tam už dánské tradice vůbec nepokračují, protože už se asi všichni v té době oženili nebo provdali. Nevadí.
0: Nevadí, tak to jsme na tom ještě dobře.
1: Přesně.
0: Protože ani já nejsem vdaná, takže mě by taky museli zasypat. Nevím čím, možná legem, to by bylo nejlepší, protože to bychom si pak mohli z toho lega něco postavit. A to by bylo fajn. Tak to je další taková dánská tradice. Co ti ještě napadá, jaké další tradice mají?
1: Tak když tady máme vysílání pro děti, tak určitě musím zmínit Mikuláše. V Česku samozřejmě Mikuláš chodí v doprovodu čerta a anděla. A právě, že v Dánsku toho čerta vůbec nepotřebují. Takže vlastně

0: Mikuláš tam probíhá zcela bez stresu, děti se nemusí ničeho bát a jsou jenom odměněny jakoby hezkýma věcma. Takže to si myslím, že je taky další tradice. Můžu taky zmínit možná to, že oproti Česku, když má někdo narozeniny, a to nemusí být ani kulatiny, tak v Dánsku vám vždycky třeba dají na dárky nebo třeba i do dortu píchnou dánskou vlajku a ta dánská vlajka je v podstatě součástí narozenin. Takže to je taky další taková dánská tradice.
1: Jak vypadá ta dánská vlajka?
0: Červeno-bílá a pozadí je, jakoby ta hlavní barva je červená a je tam takový kříž, který je bílý.
1: Mm-hmm. Tak dostala jsi taky od svých kolegů na dánském velvyslanectví dortík s dánskou vlaječkou, když jsi měla narosky?
0: Určitě, možná bez dortu, protože se mu je to trochu komplikované.
1: Protože nejíš mouku klasickou,
0: vy. Přesně tak, ale určitě nějaký...
1: Tak do jabka ti to možná šoupli.
0: Ale jo, vlajky vždycky nám šéf Lars, náš Lars, dá třeba na stůl, a nebo třeba když nám paní manželka od pana velvyslance pekla takový koláč, tak taky na to dávala různé vlajky, protože třeba jsme slavili něco speciálního. Takže dánská vlajka není jenom vlajka, která visí na úřadech, ale je opravdu součástí života minimálně během narozenin, ale taky musím říct, že řada Dánů má vlajku vystavenou třeba u domu. Mm-hmm. Sice má trošku jinší podobu, za mě je to pořád vlajka, oni tomu říkají trošku jinak, je trošku užší třeba, ale je to pořád vlajka.
1: Zuzku zajímá, co jedí Dánové rádi k jídlu.
0: Mm-hmm. Tak, Dánové mají rádi určitě hodně vepřové. Teďka aktuálně se hodně v médiích hovořilo i o hovězím, ale to právě nechtějí teďka moc propagovat, protože to souvisí s oxidem uhličitým, CO2 a vlastně oteplováním a tak dále.
1: Takže mají rádi maso.
0: Jo, já myslím, že jo, ale mají rádi i teda sladkosti. Dánové rádi jí různé právě dortíky a když tam třeba jsme na nějaké delegaci, tak se málo kdy stane, že bychom odpoledne neměli nějaký koláček nebo dortík. A oni samozřejmě Dánové, co ještě milujou, tak je káva. A kávu pijou, bych řekla non-stop. Káva je prostě důležitý nápoj v Dánsku a mně přijde, že už mají nějakou i toleranci k tomu množství kofeinu.
1: Že pořád prostě přesně. Celý den pí kávu.
0: Přesně, já tam přijdu třeba na tu delegaci, no a my pijeme kávu na různých našich setkáních a já si teda přiznám, já piju jenom 2 kávy denně, ale tam na té delegaci víc. No a pak je mi z toho tak trochu nějak divně.
1: No jasně, protože člověk má potom v sobě moc kofeinu a je z toho takový omámený. Já si pak někdy připadám jako tryskomyš, prostě najednou začnu dělat takový nekoordinovaný pohyby a mám pocit, že bych měla někam vyletět strašně rychle. Tak to je další zajímavost o Dánsku. No a po další dánské písničce nám Lenka ještě pár zajímavostí řekne. Poslechněte si skupinu opět z Dánska, jmenuje se Junior Senior. Move your feet. Stop.

0: Dneska si s Lenkou Andrýsovou děláme i takovou dánskou diskotéku tady. Jak se ti ty písničky líbí, Leni?
1: Já mám pocit, že máme takový retro večer.
0: Ano, je to trošku retro večer, ale tady to je taková prostě dánská klasika, že to se prostě musí pustit. A my si ještě budeme o Dánsku chvilku povídat. A rozhodně nesmíme zapomenout na to zvláštní slovíčko hygge. Co to je, Leni?
1: Tak já myslím, že do češtiny bychom to mohli přeložit jako útulno, útulný, něco takového. A pro Dány je to děsně důležité. Chtějí mít hygge doma, chtějí mít hygge v práci, chtějí mít pohodičku vlastně všude možně. A důvodem si myslím je to, že mají v Dánsku někdy škaredé počasí. Mm-hmm. Protože třeba jsou tam krátké dny přes zimu, prší tam, fouká tam ten vítr. A v takovém momentu chcete mít doma krásné věci, svíčku, deku, čajíček v ruce, kakao, kus koláče a prostě mít tu pohodičku. A hygge je jakoby i o tom, že máte fakt doma to krásně zařízené, uklizené, že vlastně je vám tam dobře. Taky to, co ti Dánové mají jako součástí hygge, je krásné osvětlení, kdy tam máte takové jakoby jemné osvětlení, není to jakoby pořádné světlo, kdy se vám úplně ty oči jakoby trošku začervenají. Tam je to naopak spíš taková jako pohodička. Takže hygge je takový, já bych řekla, koncept života.
0: Máš ty doma hygge?
1: Já ho tvořím postupně.
0: Tvoříš, jasně. Já taky. Ale úplně to vidím, když se člověk zachumlá do nějaké příjemné deky, nebo má nějaký svetříček, to kakao, jako k tomu si pustí nějakou hezkou hudbu, tak holky a kluci, vy taky si udělejte teď o prázdninách hygge. A rozumím tomu, protože prý v Dánsku je hodně prší, jak jsi říkala. A Dánové ale zároveň přitom, když teda mají doma to hygge, tak klidně v tom dešti sednou na kolo a jedou třeba do práce.
1: To určitě. Když jste v Kodani a jdete třeba, nebo když já jdu do práce na to ministerstvo zahraničních věcí, tak ty lidi tam jezdí prostě opravdu z jakéhokoliv počasí, s dětma tam ve vozíčku, když tak si vezmu nějakou pláštěnku. A je pravda, že i můj šéf Lars říká, není špatného počasí, jenom se můžeš špatně oblíct.
0: Jak je to v dánských školách?
1: Tak ve školách, a to by mohlo zajímat naše posluchače, mají takovou možná zajímavou věc, že dánští žáci nemají známky, tak jak je známe tady v Česku, a to až do 8. třídy. Oni dostávají jenom vyhodnocení, jakoby nějakou zprávu. A ještě vlastně v téhle souvislosti mě napadá další věc, že vlastně oni, ty žáci a studenti, si s učitelama tykají a říkají jim křestním jménem. A potom ještě, když vlastně mají třídní schůzky, tak to neprobíhá jako u nás, že by se bavil rodič s učitelem, ale je to vlastně dialog učitele a žáka, kteří se baví a je u toho rodič.
0: Aha.
1: Takže vlastně učitel dává feedback, tak jako zpětnou vazbu, nebo říká mu, jak se dařilo tomu studentovi, žákovi, říká nějaké připomínky nebo případně dobré věci, co se podařily.
0: A říká i žák tomu učiteli, co si myslí?
1: Oni jako kdyby zase, jo, tam je zase to pravidlo, že ten učitel není někde výš, jakoby něco jako šéf a žák je někdo, kdo se nemá vyjadřovat a má být potichu, ale tam je to partnerství. A oni i vlastně na té škole učí spíš pracovat v projektech, v týmech, aby něco vytvořili a není to moc o tom, aby měli všichni samé jedničky, ale aby něco se jim podařilo, aby něčeho dosáhli, aby uměli spolupracovat vlastně.
0: V našem plánu bylo ještě si popovídat třeba o dánské, o královně Dagmar, která je snad naše královna. Naše,
1: to
0: no to nám jenom rychle ještě pověz, než nám skončí naše vysílání, protože v Dánsku jsou české stopy.
1: Je to tak absolutně a královna Dagmar je určitě vzorným příkladem, kdy Češi tam mají velmi dobrou reputaci. Je to už teda jedna jako v podstatě z prvních královen Dánska, když se nad tím tak zamyslíme. A ona právě byla dcerou Přemysla Otakara I. a jmenovala se Markéta Přemyslovna. No a tu si vybral král Valdemar z Dánska, vzal si ji za ženu, no a vlastně ona tam byla neskutečně oblíbená, protože se starala o chudé lidi, o nemocné lidi a akorát teda moc brzy zemřela, ale to se v těch dobách už dělo. Měla dvě děti, tuším, a právě u toho druhého porodu ona zemřela.
0: To je smutný příběh, ale znamená to tím pádem, že dánská královská rodina má i kapku české krve?
1: Já myslím, že bychom to snad asi mohli možná takto vnímat, si myslím. Minimálně můžu říct, že dánská královská rodina určitě o Česku ví a jak už jsme si vlastně povídali, tak když se vdávala, když se ženil aktuální král Frederik se svojí manželkou Mary, tak prý z českých skleniček.
0: No tak to je naprosto úžasné. My moc děkujeme Lence za to, že nám povyprávila takhle krásně o Dánsku a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou v našem klubu Rádia Junior. Doufám, že se ti to, Leni, tady u nás taky líbilo.
1: Určitě děkuju moc za pozvání.
0: No a loučí se s vámi i moderátorka Klára Nováková. Celý tento týden jsem tady s vámi po večerech byla. V příštím týdnu se můžete těšit zase na nějaké další naše super moderátory a já se na vás těším v srpnu od 10. zase po celý týden. Tak mějte se krásně a užívejte si prázdniny. Ahoj!
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Vítám vás u další pohádky o obru Hrompacovi a mužičku Tancibůrkovi. Už čtvrtý den vysedávají ti dva u lapací klícky a čekají na ptáčka posměváčka, který neletí. Za to si kolem nich prosvištělo koště a za chvíli přispěchala i čarodějnice a věnovala jim opravdu zvláštní dárek, který si asi obr ani trpaslík nebudou chtít nechat. Dnešní pohádka má název Jak Hrompac a Tancibůrek dostali pytel blech. A právě začíná. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, deti. Obr Hrompac a trpaslíček Tancibůrek už čtvrtý den seděli pod lískou u lapací klícky. V klícce bylo lískové jadýrko a na to se měl chytit ptáček s rezatým ocáskem. Ale ptáček neletěl a neletěl. Za to si to žene kolem koště. Sviští povětřím a rejduje, aby nenarazilo. Hrompac po něm sáhl. Koště mu uvízlo mezi malíčkem a prsteníčkem. Bylo březové a celé horké.
1: Asi uletělo nějaké čarodějnice,
0: povídá Tancibůrek. A už tam byla i ta čarodějnice. Vyběhla z roští a smutně zaskuhrala.
1: Byla jsem na poště a ulítlo mi koště. Bylo březový a hodně divoký. Tak co, neviděli jste ho?
0: Na babu nebylo pěkné podívání. Na hlavě měla drdůlek z hadů a z kdo ví čeho ještě. Proto Hrompac rovnou povídá,
1: tuhle je to vaše koště.
0: Čarodějnice ho popadla.
1: Ne, za tuhle službu se vám musím odvděčit.
2: Tak nám třeba načarujte pár housek, ale aby toho byl koš,
0: povídá Hrompac. Jenomže baba čarodějnice se začala drbat nehtem za netopířím ouškem.
1: Tak takhle jednoduchý to nebude. Já se za dobrotu totiž vždycky musím odvděčit něčím zlým, protože to je předpis. Je, to jsme to chytli,
0: vzdychl si trpaslíček Tancibůrek. A pak tam s Hrompacem přemýšleli, co zlého by jim měla ta baba čarodějná načarovat.
2: A to je jedno, povídá nakonec Hrompac. Ať nám tu nakouzlí třeba pytel blech.
0: Jen to dořekl, sáhla baba někam nikam a drží v ruce pytel. Pak do toho pytle začala drobit hlínu, v pytli se to začalo chrout a v tu chvíli byl plný blech. Byly to blechy jako brouci a měli hlad.
1: Tak tohle to máte a já musím letět, abych ještě stihla otevřenou poštu,
0: zabrblala baba čarodějnice, podkásla si sukni, vylezla na koště a odletěla. Hrompac s Tancibůrkem tam zůstali sami s pytlem blech.
1: Co s tím?
0: Povídá Tancibůrek. A v pytli to cvakalo, jak se tam blechy mleli a křesalo, jak si brousili sosáčky. Najednou jedna blecha začala něco rozpočítávat a v tom už všecky spustili. Šlo pořád dokola. A teda Hrompac popadl pytel u krčku a utáhl provázek.
1: No pozdrav pámbu, teda pěkně nás ta baba podarovala.
0: Tancibůrek rychle oběhl pytel, jestli už se to někde nedere ven povoleným očkem. Ale v tom už tam seděla na kamínku pod pytlem první blecha. Drnkala drábkem o bříško a moudře povídá.
1: Jojo, pytel blech, je pytel blech.
0: A tak ten pytel blech hrompac popadl a hodil si ho na rameno. Šli s ním od města k městu a dávali ho zadarmo. Ale nikdo ho nechtěl. Až v jednom sídelním městě našli tlustého krále. No ten král byl tak tlustý, že se vždycky otočil jen jednou za den. A učitelé říkali, dívejte se dobře, žáci, zrovna takhle se otáčí země koule. Hrompac schodil tomu králi k nohám pytel plný blech. Tancibůrek strčil králi do ruky konec tkaničky a řekl,
1: vaše veličenstvo, račte zatáhnout.
0: Říká se, že blechy toho krále hnali přes 99 řek a tak třikrát. A ten král se vrátil domů štíhlý jak ženglička. Učitelky na něm učili žákyně navlíkat nit do ouška. Byla z toho v tom království veliká radost. Ale to hrompac s tancibůrkem už dávno zaseděli pod lískou a čekali, až se do lapací klíklícky

rozhodne zachránit princeznu Veselinu a zvolí si k tomu růžovou loďku, která pluje vzduchem. Zvítězí láska nad rozumem? To se dozvíme v pohádce o růžové loďce, kterou napsala Jana Knitlová. Režie v roce 1998 Jaroslav Kodeš. Hrají Jiří Hromada, Petr Vobecký, Miroslav Vladyka, Eva Horká a další.

0: Smažené, voněvé, šupavé jako ze zlata. Pochutnáte si, komíšky, smažené. Zloděj, chyťte zloděje, krade mi zboží.
1: Jenom jsem sebral, co spadlo na zem.
0: Sebral a snědl. Dělal jsi mi škodu.
1: Dva dny se nejedl, až dostanu práci, zaplatím.
0: To říká každý a neplatí nikdo.
2: Co tady máte za při?
0: Vzácný careviči, chci spravedlnost, potrestat zloděje.
1: Pro boha milost, jenom nouze přinutila vyhnance sáhnout do prachu.
2: Říkal jsi vyhnance?
1: Ano.
2: Zaplatím za něj, pekařko.
0: Děkuji, careviči.
2: Odkud tě vyhnali?
1: Z Přímořského carství.
2: To je prý nádherná země.
1: Ano.
2: Proč pak jsi ji musel opustit?
1: Já jsem tesař, careviči, a postavil jsem loďku.
2: To je u vás zločin?
1: Ne. Ta loďka se propletla zátokou střeženou vojskem a doplula na ostrov, kde vězní Veselinu.
2: Veselina. To jméno neslyším prvně. Je hezké.
1: Tak jako ona sama.
2: Tvá nevěsta?
1: Dcera našeho cara. To byste tomu dal. Jako děti jsme si hrávali v zámeckém parku. Můj táta tam zahradničil. O její kráse se skládaly písně už před lety.
2: Ach ano. Orosený hrozen vína není hezčí, nežli veselina. Vždycky jsem bral ten popěvek jen jako pohádku. Je opravdu tak krásná?
1: Je. Má líbeznou tvář a je tuze milá a veselá a vtipná a tedy byla tehdy v zahradách. Pak se ale její otec, náš car, začal bát, že mu ji uloupí a nechal ji odvést na ostrov, kde ji smí vídat jenom on sám a jedna služka. Turecký princ, pro kterého jsem postavil tu loďku, o ní nevypoví už nic. Car mu dal stít hlavu. Mne potrestal jen vyhnanstvím.
2: Je ještě krásnější, než byla v dětství. Tuším to. Já to vím. Pojď se mnou do paláce, tesaři. Chci o ní slyšet všechno.
3: Ach, ten náš carevič Jovan. Soucitné je jeho srdce, jen neklidnější než zdrávo. Touha po lásce teď přehlušila i rozum, který má varovat. Hlava je v nebezpečí, ale je pozdě, už ji ztratil.
2: Poslouchej, tesaři, jak dlouho ji tam chce její otec věznit?
1: Teprve, až jí bude 18, smí ostrov opustit. Potom se vrátí do paláce a vezme si, koho jí určí. Ještě celý rok, chudák Veselina.
2: Zvláštní. Car ti tolik ublížil a ty mu umíš politovat dceru.
1: Vy taky nejste bez srdce, můj pane. Kdybyste byl, byl bych já bez ruky. Tak prý tu trestáte ty, co kradou.
2: Co kradou v domech, olupují lidi. Ne chudáky, kteří nemají co jíst.
1: Zachránil jste mi ruku. A já bych vám rád vyjádřil svůj dík.
2: Poděkoval jsi mi. Navíc si přinesl zprávu o překrásné dívce v době, kdy hledám nevěstu. A to není málo.
1: Možná bych vám k ní mohl pomoci.
2: Ty?
1: Jsem tesař, dejte mi pár sáhů dobrého dřeva a nástroje. Za týden uvidíte.
2: Máš to mít třeba hned. Nejdřív se ale posilni. Vezmi si, nač máš chuť.
1: Stačí mi jen sklenice vody.
2: Proč vodu? Támhle je víno.
1: Vínem si připijeme, až přijmete můj dar, careviči.

0: 7 dní nemohl carevič jíst ani spát. Z mysli mu nešel obraz krásné dívky, kterou car sousední země už léta drží o samotě. Jak pak ji ale získá, aniž by přišel o krk?
1: Ten týden byl jako rok. Jsem zvědav, tesaři, co mi ukážeš.
2: Zavřete oči, pane.
1: Pospěš si, má trpělivost není bez konce.
2: Teď.
1: Loďka?
2: Z růžového dřeva.
1: Je krásná.
2: A bude ještě krásnější, až na ní poplujete s carevnou.
1: Říkal jsi, že pro samé vojáky není na moři k hnutí.
2: Kdo mluví o moři? Ta loďka pluje vzduchem.
1: A to ti mám věřit?
2: Jen to zkuste sám. Tímto klíčem, když otočíte vpravo, loďka stoupá. Doleva znamená spustit se na pevnou zem, řeku či moře.
1: Zní to jako sen.
2: Nastupte, careviči.
1: Letíme. Opravdu letíme. Tesaři, já nevěřím vlastním očím. S takovouhle loďkou se můžu hned vydat za veslinou.
2: Můžete, ale cesta je dlouhá a carevnu stále hlídají stráže a ostrov válečné lodě.
1: Co zmůžou proti tomuhle zázraku? Pojď, poletíme hned. Přistaneme na terase u carevněných dveří, ty na chvíli zabavíš služku a já... Počkej. Proč se vracíme?
2: Protože tesař ví, že všechno má svůj čas. Netrpělivost je špatná rádkyně, careviči.
1: Asi máš pravdu. Ve dne bych všechno zkazil. Ale dal jsi mi výtečný dárek. Pověz, co za něj žádáš.
2: Dovolte mi stavět loďky pro vaše řeky.
1: Proč ne?
2: A pozvat sem svou matku, která na mě čeká.
1: Všechno ti splním. Ale ty mi musíš na oplátku slíbit, že nikdy nikomu nepostavíš to, co jsi vyrobil mě.
2: Mistrovské dílo se přece nedá opakovat.
1: Připijím na tvou matku a na tu loďku z růžového dřeva, co snad i mně přinese lásku.
2: Na všechno to se napiju rád.

0: Druhý den carevič Jovan políbil otce a slíbil, že přivede mu dceru a matku vnuků. Pak nasedl do loďky a letěl, až přeletěl rodnou zemi a tam pak v přímořském carství, kde mořský záliv hostí běhostné město, vybral si nejvyšší a nejkošatější dub. V jeho šumících větvích ukryl svůj růžový zázrak. Sám zamířil k tesařově matce, aby ji bez prodlení vypravil na cestu do země, která ji bude novým domovem. V opuštěném domku pak neklidně sčítal hodiny do setmění, kdy vydá se k dubu a s loďkou zamíří k cíli.
1: Všechno se zdařilo. Na korábech se nehnul ani stín.

0: Mám křičet?
1: Ne. Vlastně křič, chceš-li mě vidět bez hlavy.
0: Jak bez hlavy? Co je to za hru? Nauč mě ji.
1: Ta žena, co tě hlídá, spí?
0: Verona. Jako Dudek každou noc a kránu chrápe. Tak honem, jak se hraje na ty hlavy?
1: Vezme se meč a hlava se oddělí od těla.
0: Ale, to pak...
1: Pochopila.
0: Tahle hra se mi vůbec nelíbí. Jestli neumíš jinou, radši jdi.
1: Tvůj otec prý ji hraje k smrti rád.
0: O tom nic nevím. Jezdí za mnou večer co večer a vždycky má svou hlavu na krku.
1: On jistě ano.
0: Velitel válečných lodí, jak by smet. Verona taky. A nikoho jiného nevídám.
1: O hlavu přišel turecký princ, protože tě chtěl spatřit. A přijdu oni i já, když mě tu najdou.
0: Nevěřím. Můj tatínek je hodný.
1: Tak hodný, že tě už 10 let vězní.
0: Ve městě je prý zlá nemoc.
1: Ach ano, lakota je vážná choroba. On je tak skoupý na tvou krásu, že se z ní chce těšit jen a jen sám.
0: Jak to všechno víš?
1: O tvém půvabu se zpívají písně. Jedna se mi usadila v uchu a bzučela tak silně, že jsem skočil do loďky a letěl přímo za tebou.
0: Písnička bzučí a loďka létá jako čmelák? To ti mám věřit?
1: Láska dává křídla i lidem. Natož loďce.
0: Taky bych chtěla lítat.
2: Veselino!
0: Pst! Verona je vzhůru.
2: Dušičko! Carevničko! Ty ještě nespíš?
0: Ráda bych, ale piští tady myš.
2: Mám donést pastičku?
0: Až ráno. Teď chci spát.
2: Jen spinkej.
0: Honem pryč. A zítra přijď. Ale raději trochu později.
1: Máš mě tu s první hvězdou, Veselino.
0: Jak to, že znáš mé jméno?
1: Kdo pak by neuměl pojmenovat svou lásku?
0: Pořád jen láska. Hned dává křídla, hned zase jména. Co je to? Hra?
1: Nejkrásnější ze všech.
0: Uměla bych ji také?
1: Možná, že ano. Zítra uvidíme. Teď letím, myšičko.
0: Počkej. Jak ti vlastně říkají?
1: Jsem Jovan. Veselino.
0: Jovan. Svět je podivuhodnější, než mi říkali. Už aby byla zase noc.
3: Tak hned to nepůjde, carevno Veselino. Tvůj Jovan umí létat. Slunce však nepostrčí, i kdyby chtěl. Jemu se také zdá, že zlatý kotouč už hodiny nehybně trčí v koruně velkého dubu, který je loďce přístavem.
1: Nikdy jsem netušil, že den je tak nekonečný.
3: Jak pro koho? Služka Berona se noci tolik obávala, že když přišel car navštívit svou dceru, požádala ho o zdvojení stráží a řekla si, že nezamhouří oka až do rána. Hlava jí klesla chvíli po půlnoci. Milý carevič mohl konečně dovnitř.
0: Teď vím, jak dlouhá je věčnost.
1: Bez konce, když tě nevidím.
0: Pojď, schováme se do výklenku. Stáhnu záclonu, ať Berona náš hovor neprobudí. Ale až začne chrápat, musíš pryč.
1: Aha, venku ohlašují ráno skřivani. V tvém vězení se rozbřesk hlásí chrápáním.
0: Hrozné přirovnání. Teď teprve vidím, oč mě připravili.
1: Nezbývá, než hned zjednat nápravu. Skoč se mnou do loďky a otevřu ti svět, Veselino.
0: Svět jsi teď ty.
1: Učíš se rychle?
0: Ale není to jenom hra?
1: To je láska, Veselino. Pojď.
0: Co, otec? Nemohu ho tu přece...
2: Dušičko! Carevničko! Kde pak jsi?
0: U okna! Je tu dusno, musím větrat! Jovane, honem skoč a leď!
2: S kým si to šuškáš, Veselinko?
0: Ale to jenom vítr v keřích zašuměl!
2: Tamhle se mi hlstín! Stráže! Stráže!
0: Sláva letí, teď už je v bezpečí.
4: Jsi vzhůru do noci, Berono, a hned zas nad ránem. Nedáš člověku spát. Řeknu tatínkovi...
2: Ne ty. To já mu mám co povídat.
4: Ale něco se ti zdálo.
2: Ne pak, mě neumluvíš. Já mám svou hlavu ráda.
3: Neprodleně dal car převést dceru domů. V paláci uprostřed zahrad si trpce vyčítala, že neposlechla svou lásku. A její otec zatím líčil past. Nechal tři válečné lodi dál střežit princeznin ostrov, aby vyvolal zdání, že vše je tak, jak bylo. Podlahu ložnice dal namazat ševcovským klihem a když carevič vstoupil...
5: Míšičko, carevničko, spíš?
3: Zůstal přilepen stát.
5: Jované, teď vem rozum do hrsti a nohy na ramena. Ale jak? Stráže jsou všude kolem. Lepší je přijít o boty než o krk.
6: Tamhle je!
7: Vidím ho!
6: Dnes nám neunikne!
7: Rychle za ním!
3: V poslední chvíli zoustřevíce se a bosí se přenesl přes práh. Druhý skok a už je v loďce a stoupá. Stráž po něm střílí a jeden z šípů mu poraní krk. A další zabodne se v paži.
6: Trefil jsem ho!
7: Co z toho? Je pryč!
8: Prohledat město, předvést všechny muže od mládenců až k starcům, zkusit jim boty, co zůstali potom smělci, a objevit, kdo z nich je poraněn šípy. Jestli ho nenajdete, třeste se před carským trestem.
6: Care, náš otče, slituj se, netrestej krutě. Prohledali jsme ve městě každičký kout. Ten ďábel prostě ulít je pryč.
8: Co? Že ulít? Tak ulítne hlava vám všem.
5: Přivádím ještě jednoho.
8: Kde jste ho našli?
5: Skrýval se v domku tesaře, co stavěl loďky.
8: Ten by měl drzost se vrátit?
6: Ne, tohle není tesař, znal jsem ho. I jeho mámu, než zatloukla okna a zmizela.
5: Já se však nenechal zmílit a mečem se prosekal dovnitř. Tam ležel tenhle, že prý má horkou nemoc a nechce nakazit město. Tak jsem mu hodil okolo obvazu na krku smyčku a přitáhl ho až sem.
8: To jsi udělal věru chytře. No, cizinče, čím vlastně trpíš?
6: Velikou bolestí hrdla. U nás se tomu říká záškrt. Nechoďte ke mně blíž, ať nepomře celé město.
8: A proč pak nemáš boty?
6: Nestačil jsem se obout. Tou smyčkou mě táhli jako zvíře. Divně tu jednáte s hosty.
8: Host je ten, koho zveme. A to, myslím, není tvůj případ. Strážný, vem kopí a sundej mu obvaz.
6: Ne, to nemůžete.
5: Stůj klidně, jestli nechceš, abych tě propíchl skrz na skrz.
8: Leďme, tvůj, jak říkáš, záškrt tě zaškrtil do půlky hrdla. Kdybych ti nevěřil, řekl bych, že po něm sklouzl šíp. Strážný, odhal mu paži.
5: Vidíš to?
6: Je to.
8: Na paži máš také záškrt?
6: To jsem se zranil, když jsem se dostával do toho domku.
8: Ubožáku, tak abys věděl, jak se v naší zemi hostí. Usedni tamhle a natáhni nohy. Třeba ti padnou bodky z červené kůže.
6: Je to on.
8: Zázrak, jak ulité. Nech si je jako náš dar. Zítra v nich vykročíš na smrt.

0: Ceruško, zase si nic nejedla. Ovoce máš přece ráda.
1: Když mě se tatíčku stýská po klidu uprostřed moře.
0: Teď zůstaneš tady. Chci tě mít blízko sebe.
1: Vím, že mě máš opravdu rád. Ale ani tvá láska nepřemůže můj strach.
0: Čeho se bojíš? Víš přece, že tě dobře hlídám.
1: Ve dne v noci vidím toho, kdo se vloupal do mého klidu. Ať otevřu či zavřu oči, stále ho mám před sebou.
0: Už jsme ho chytili, už se ho nemusíš bát.
1: Opravdu?
0: Ano. A zítra bude sťat.
1: Sťat?
0: Ty nemáš radost? Proč?
1: Protože... Když bude sťat, zemře jako šlechtic. Zloděj zaslouží zlodějskou smrt.
0: Máš vlastně pravdu. Bude tedy viset jako všichni zloději.
1: Na našem nejvyšším dubu.
0: Jak si přeješ?
1: Otče, chci být přitom.
0: Ne, ne, to nemohu dovolit.
1: Nic jiného mi od té úzkosti nepomůže.
0: Budiš. Ale zůstaneš v nosítkách se záclonkou. Odhrneš ji, až buben zavíří znamení smrti. Dřív ne. A ani potom. Nechci dát tvou krásu světu.
2: Už careviče vedou. Šlape si v červených botách k dubu, kam chodíval sám se svými nadějemi. Dnes je tu snad celé město a od paláce se vine další průvod, dvořané, dvorní dámy a sám car na ohnivém hřebci provází nosítka, která skrývají vzácný poklad.
0: Stát! Tady budeš mít všechno jako na dlaní, dítě.
1: Máš pravdu, tatíčku. A poruč prosím nosičům, ať poodstoupí. Nechci, aby mě viděli.
0: Mluvíš moudře, dcero. Všechno, co chceš, se stane.
3: Je kat připraven k dílu?
4: A mne se nezeptá nikdo. Jaká je to divná zem? Vítáte hosty provazem a nesplníte jim ani poslední přání?
3: Neboj se, my víme, co se patří. Chceš víno? Nebo vodní dýmku, zaspívat píseň či polibek od mladé dívky.
4: Chtěl bych se ještě jednou podívat na krásný boží svět.
3: No tak se dívej, co ti brání.
4: Z koruny tohoto stromu bych možná dohlédl až k našim horám.
3: Budiš, dohlédni si.
0: Bude to naposled.
2: I rozvázali careviči ruce a on se vyšvihl na první větev mohutného dubu a mířil výš a ještě výš, až skryla ho košatá koruna přístav růžové loďky. Jovan do ní skočil a horečně zatočil klíčem. Loďka se tiše vznesla a okamžik váhajíc snesla se k nosítkám. Než se stráže stačili obrátit čelem, vysmekla se veslina spod záclonek, skočila do loďky a mžiku byli v nebi.
5: Co se to děje?
6: Chyťte ho!
3: Střílejte! Ne! Nestřílejte! Mé dítě! Mé dítě!
7: Já věděl, že na mě budeš čekat, veselinko.
1: A já věděla, že mě uneseš.
7: O pár dní později, než jsem ti slíbil.
1: Muži neumí držet slovo, říkával mi otec. Tolik jsem se bála, že bude mít pravdu.
7: Skoro jí měl. Kdyby mě nevěšeli právě na tom dubu.
1: Však mě dalo práci přesvědčit ho, že si zasloužíš oprátku a ne meč.
7: To ty jsi mě zachránil.
1: Tebe a sebe taky. Na hru, co hrajeme, jsou přece zapotřebí dva.
7: Podívejme na ní. Před pár dny nevěděla zhola nic a teď to vypadá, že snědla všechnu moudrost světa.
1: Tak abys věděl, nejedla jsem vůbec nic. Od chvíle, kdy mě odvezli, jsem nepozřela ani sousto. A teď mám strašný hlad.
7: Slibuji ti, že jen co přelétneme pohraniční hory a budeme na území mojí říše, uchystám ti hodokvas.
1: O jaké říši to mluvíš?
7: Máš pravdu, moje ještě není. Nejdřív musíme pokleknout před otcem. A až přijmeme jeho požehnání, odevzdá nám svůj trůn a bude houpat vnuky.
1: Neřekl jsi mi ani z jakého jsi rodu.
7: Chtěl jsem, aby si zamilovala mě, Nerod.
1: Aniže budeme mít vnuky.
7: Ty bude mít můj otec. Já vezmu za vděk syny.
1: A jednou hezkou dcerkou.
7: Proč jednou? Třeba dvěma.
1: A na výlety budeme létat v loďce. A vždycky v ní bude velký košík s jídlem. A v tom košíku spousta skvělých dobrot.
7: To všechno se ti splní, než se naděješ. Podívej, tady už jsou naše hory. Tam už na nás tvůj otec nemůže.
1: Stmívá se. A je mi zima.
7: Snesu se k chatrči hned za hraniční říčkou. Přečkáme noc, seženu něco k jídlu a obědvat už budeš v paláci.
2: Loďka se měkce snesla na břeh říčky. V chatě však nebyla ani noha. A ani kůrka. Jenom velká zima, jak bývá v horách za večera.
1: Kdyby tak bylo čím rozdělat oheň.
7: Slyšíš? Na protějším kopci jsou ovčáci. Počkej tu na mě. Dotmi sem zpátky.
1: Co když si spleteš cestu a nenajdeš mě v tomhle temném lese? Já už se s tebou nechci loučit, Jovane.
7: Když jsme tě s Loďkou našli v cizí zemi, jak bych se mohl ztratit tam, kde jsem doma?
1: Dobře, tak leď. A nezdržuj se nikde.
7: Slibuji, že se nezapovídám s vlkem, ani s medvědem, dokonce ani s těmi ovečkami. Poprosím jen o kousek síra, vezmu oheň a než se naděješ, máš mě tu zpátky.
2: Už letí Jovan přes dolinu, už jde k ohni. Ovčáci se s ním rozdělili o sír a zapálili mu dlouhou smolnou větev. Carevič vstoupil do loďky a vzlétl. Však běda.
7: Louč se větrem rozhořela. Přece ji nezahodím.
2: Položil louč na kraj loďky hořícím koncem k nebi.
7: Nežli tě stráví oheň, budeme u Carevi.
2: Tu ale v půli cesty nad dolinou zvedl se vítr. Oheň se rozhořel a zakousl se do růžové loďky.
7: Ne, ty mi nesmíš schořet.
2: Děravou košilí chce utlouct plameny. Ale loďce už nepomůžeš, Careviči. Tam pod tebou je tůň. Vyskoč a zachraň si aspoň holý život.
7: S Bohem. A děkuji ti za všechno, má loďko. Má růžová loďko.
2: Jovan sledoval hořící zbytky, padající jak hvězdy dolinou. Poslední dohasla a obklopila ho hustá tma. Carevič hned nepoznal, kde je. Zda má jít vlevo či napravo, zda kupředu a nebo radši vzad.
7: Po proudu potoka nejsnáze dojdu k říčce.
2: Proběhl dolinou a vešel do druhé, aniž by tušil, jak se vzdaluje své lásce, která na něj čeká.
7: Kam zmizela ta řeka? Je tu jen močál. Bože, veselino, slíbil jsem, že se co nevidět vrátím a zatím se tu topím v báně.
2: Až když se dnilo, vylezl Carevič na nezarostlý kopec, padl k zemi a usnul. Slunce ho hřálo, tráva kolébala. Když se však probral z mátožného spánku, nevěděl, jak se tu ocitl a proč. Jedové páry bažin mu zatemnili mysl. A tak se vydal krajem, nazdař Bůh.

0: mladá carevna prožila krušnou noc, když čekala, až se jí milý vrátí. A když přišlo ráno, rozhodla se, že se sama vydá k městu. Však ještě na pěšině ji potkali zarostlí labkové.
1: Dej mi svůj náhrdelník, krasotinko. Jsi dost hezká i bez něj.
2: Náhrdelník je můj a taky náušnice. Ty si nech náromek, já jsem starší.
1: To znamená moc málo. Já je viděl první.
2: Mám větší sílu.
1: A já ostřejší nůž. Sundavej šperky, děvče.
2: Já si je vezmu sám.
1: Ne, já.
3: Chrabří a urození pánové.
1: Copak, krasotinko.
3: Přece byste mě nezranili pro trochu cetek. Ráda vám je dám. A vyberu si ještě krásnější z otcova pokladu.
1: Z pokladu?
2: Kde je?
3: Tam dole na soutoku Bystřiny je jeskyně plná zlata. Šperky mám odtamtud.
1: Nech si těch pár šmuků.
2: Já tam budu první.
1: Chyba lávky, řada je na mě.
0: Výborně, veselino. O tebe, Věru, nemusíme mít strach. Utekla. Utekla vzhůru pěšinou a když doběhla do vsi, ukázali jí cestu do města. Dala se po ní. Pak zaslechla koně a uviděla jezdce v bílých šatech zdobených stříbrem. Zastavil a když popadl dech, který mu vzala svou krásou, seskočil z koně a hrubě jí objal. Měl nůž, šavli a byl silný.
4: Ať se ti to líbí, či ne, teď půjdeš se mnou. Mám harému desítky žen, ty budeš první z nich. Nikdo jiný než já se tvou krásou těšit nesmí.
3: Ale to se mi líbí, tak mluvíval můj otec. Prošla jsem mnohá carství, však nepotkala jsem dosud muže tak krásného a silného jako si ty. Proto budu tvá, ale v mém kraji je obyčej, že snoubenci si vymění oděv, aby bylo zřejmé, zdali se jeden ke druhému hodí.
4: Zbytečné okolky, do sedla a jedem.
3: Násilí nepřeje lásce a já mohu milovat a ctít jen toho, kdo obleče mé šaty. Takový je náš zvyk. Nechci ho porušit.
4: Ach, jak to chceš provést? A kde?
3: Rovnou tady. Vezmu si tvé a ty zas moje. Bude to okamžik a pak hned pojedeme.
4: Stůj, Blesku. Když okamžik, tak tedy dobrá. Vem zde můj šat a dej mi svůj.
3: Tak, jsem si jista, že ti padne skvěle. A mě je tvůj jako ulitý.
0: Carevna oblékla bílý mužský šat a připěla šavli. Pak skočila na Bleska a pobídla ho v cval.
4: Okamžitě se vrať, ty zlodějko! Ty!
3: Zapiš si za uši, že násilí nepřeje

0: ustupte carské radě. Udělejte místo. Tak ustupte. Ustupte carské radě.
1: Prosím tě, příteli, proč je na trhu tolik lidí? Co se děje?
2: Umřel tu car, můj pane. A jeho syn se nevrátil z širého světa. Proto se sešla rada, která dle ptáčete určí, kdo nám nyní bude vládnout.
1: Dle ptáčete, říkáš?
2: To je tu prastarý zvyk. Když říši nemá kdo vládnout, když chybí následník trůnu, vypustí rada ptáče, které vždy pozná, čí hlava je hodna carské koruny.
1: Podivný zvyk. A to ptáče...
2: Prý nikdy nevolí špatně.
1: Prý? Což pak ty nejsi odtud?
2: Ještě před nedávným časem jsem bydlíval v přímořském carství.
1: Proč si je opustil?
2: Vyhnali mě. A zdejší carevič mě přijal a dal mi práci.
1: Jak dlouho je pryč?
2: Měsíc už o něm nejsou zprávy. Já ale pořád doufám, že přiletí zpátky a vyčítám si, že se mu umožnil vzlétnout.
1: Přiletí? Je snad ptákem?
2: Asi tak jako ty mužem, carevno mé rodné země.
1: Psst, ty mě znáš?
2: Stejně jako ty mne, veselino.
1: Tvoje tvář mi někoho připomíná. Pomoz mi. Je to tak dávno.
2: Dávno? Já ještě pořád cítím tátu v výprask, když jsem tě jednou vyklopil do rybníčku v našich zahradách. Vezl jsem tě na vozíku, se kterým svážili trávu, pamatuješ?
3: Mm-hmm. Pozor! Už letí. Teď se vše rozhodne.
4: Lidi, koukejte dobře.
3: Nespouštějte ho z očí.
5: Krouží nad tržištěm.
4: Jako by někoho hledal.
6: Teď usedl na hlavu cara.
4: Vždyť je to mladý chlapec. Zná ho tu někdo?
7: Cizinec! Proč nám má vládnout cizinec?
2: Já netušil, že mluvím s carem.
1: Neprozraď mě. Ještě není čas.
8: Po třikrát rada vypustila ptáče. Vždy zakroužilo a sneslo se na hlavu cizího chlapce v přepěkných bílých šatech s šavlí a arabským hřebcem. Po třikrát nikdo nechtěl uvěřit volbě. I odvedli cizince z trhu a dali pod zámek, aby nemařil výběr. Pak znovu pustili ptáče. To zakroužilo nad tržištěm i městem a zmizelo v mracích.
4: Opustilo nás. Bůh se od nás také odvrátí, když zapudili jsme cara, co podle práva byl vybrán.
2: Co vím, tahle země bývala vždycky spravedlivá.
9: A to platí dosud.
3: Vyveďte cizince.
4: Ano, vyveďte cizince.
9: Vyveďte cizince.
4: Jeho den koruny, ode dneška je naším carem.

0: zavedli černého hřebce do carských stájí a nového cara do carských komnat. Hned druhý den poslal pro tesaře, aby společně oživili příběh, co vzlétl na křídlech lásky a umlkl v temném lese.
1: Hned teď začni stavět loďku, tesaři. Snad ještě není pozdě. Můj Jovan v té tmě nejspíš zabloudil zpět do mé země. A víš, jak je otec krutý. Musíme pro něho letět.
2: Carevno jasná, či care náš moudrý, rád bych splnil, oč žádáš. Ale mistrovské dílo se nedá opakovat a jsem vázán slibem, že mi podobná loďka už nikdy nevyjde z rukou.
1: Komu si dal ten slib?
2: Tomu, na koho čekáš.
1: Jak podivná hra je láska. Srdce mi přestává být, když nemohu nic dělat.
2: Nejen tobě, vzácná carevno. Já mám cereviče rád, vděčím mu za sebe a svou matku.
1: Tak něco udělej.
2: Jsem bezmocný. Právě tak, jako ty. Možná však...
1: Pověz.
2: Třeba mu něco brání přijít domů. Možná tě hledá na druhém konci země. Vždyť neví, že tu přestroje navládneš.
1: Já ale nemohu prohlásit, kdo jsem dřív, než on se vrátí a ujme se trůnu.
2: Můžeš však dát vyrýt na dřevinou desku podobu jeho i svou.
1: A k čemu by to bylo?
2: Tu desku dáš upevnit k prameni před hostincem, kde se zastaví každý, kdo navštíví naše město. Protože vyhlásíš, že tu každý příchozí může 3 dny zdarma nocovat a jíst.
1: To všechno mohu, ale proč?
2: K prameni postaví stráž a té dáš příkaz, aby ti přivedla každého, koho ten obraz svede k poznámce dobré či zlé, ke vzteku nebo k pláči.
1: A ten mi podá zprávu o tom, kdo se mi ztratil. To není špatný nápad. Kdo ale udělá obraz?
2: S tvým dovolením, já.

0: Hej, bratře, koukni. Není to obraz té, co nás tak napálila?
1: Máš pravdu, je to ta liška.
0: Liška? Spíš zmije. Od ní radši dál.
1: Co to má znamenat? Proč mi svazují ruce? Hej, bratře!
0: Nic jsme neprovedli. Chcem se to zadarmo najíst a vyspat, jak nabízí zdejší car.
2: Právě on vydal rozkaz předvést vás před jeho trůn.
3: Když velitel stráží ohlásil, že vedou dva, kteří poznali tvář na obraze, zdvihla se ve Veselině naděje jako příboj. O to víc zklamal ji pohled na oba labky. Zklamal a pobouřil. Dala se jim poznat a potom přikázala, aby je vyhnali z města. Další vlna doufání přivezla na svém hřbetu Araba v jejich šatech. Kdo by se mohl divit, že na něj Veselina nebyla právě vlídná?
4: Care, to je strašný omyl.
5: To věruje, jen počkej.
6: Kdo jsi? Tvoje tvář zdá se být mužská, oděv máš ale ženský. A jak zle potrhaný.
4: To všechno ta ďáblice.
6: Ďáblice?
4: Chtěla si se mnou vyměnit šaty, pak mi ale ukradla koně a uháněla pryč.
6: A co jsi chtěl ukrást ty? Svobodu?
4: Ne, ne. Já nechtěl nic.
6: Dám ti vysázet 10 ran holí, snad se ti osvěží paměť.
4: Už vím, care. Už vím, byla krásná. Chtěl jsem ji vzít k sobě na koně, abych ji ochránil před nebezpečím cest.
6: Žeš!
4: Říkám svatou pravdu, care.
6: A já ti jako care říkám, že jsem měla tvé šaty a přijela na tvém koni.
4: Oh.
6: Nenazýval si ho snad bleskem?
4: Já... Odpusť mi, paní. Milost.
6: Vrátím ti šaty i koně a navrch ti přidám 20 ran holí. Ať příště víš, jak se máš chovat na našich cestách. Stráže!
4: Milost!
2: Udělejte místo! Ustupte! Udělejte místo! Vedu dalšího lumpa, pane. Ten otrhanec říkal, že obraz je podoben někomu, koho znával. Dejte si ale pozor. Je to blázen. Tvrdí, že je náš budoucí car.
5: Ubojí, Jovane.
6: Nechte ho tady a vraťte se znovu na stráž.
2: Opatrně, můj pane. Šílenci mívají sílu.
3: Před Veselinou stál Jovan. Však docela jiný, než býval. Ne proto, že byl zarostlý a v cárech. Na místo veselých ohníčků měl v očích bělavé světlo. To světlo bylo jak zeď, jak rytířův krunýř. Carevna sundala korunu a rozpustila si vlasy.
5: Jovane, můj milý, teď už mě musíš poznat.
3: Však její hlas ani podoba tam dovnitř nepronikly. Veselino, co teď? Je ztracený víc, než se zbála. Když se ho chceš dotknout, couvne jako uštknutý.
5: Neboj se. Pojď trochu blíž. Co se říkal u obrazu?
7: Bolestí tmí se mi hlava. Jsem doma, anebo nejsem?
5: Ano, jsi doma.
7: Znal jsem ji, nebo neznal?
5: O kom to mluvíš?
7: Byla tak krásná, veselá, milá, že asi byla jen přeludem.
5: A ty jsi měl rád?
7: Víc než svůj vlastní život. Ale pak jsem ji opustil.
5: Proč?
7: Mám v hlavě tmoucí tmu.
5: Byli jste spolu v lese.
7: A v močále.
5: Můj milý, prosím tě, rozpomeň se. Co bylo dál?
7: Nevím, ten močál.
5: Prosím tě, vzpomeň si.
7: Záleží na tom?
5: Když se rozpomeneš na jeden maličký kousek, pak na druhý a třetí, snad se nám podaří z těch cárů uplést tvůj příběh, aby se po něm jak po laně vyšplhal zpátky.
7: Zpátky? Kam? Do bláta? Ne, to ne.
5: Víš, do své hlavy.
7: Tam je tak strašná tma.
5: Tak ještě víš, do loďky. Do růžové loďky, co pluje v oblacích jako pták. Prosím tě, pojď a hraj se mnou. Na tu hru musí být dva.
7: Růžová loďka. Je rudá jako oheň, co přeskočil z louče. V mžiku jí bylo jen půl. A náhle tolik teple. Myšičko, pojď se ohřát a vzít si trochu síra. Ten mají myši rády.
5: Říkáš, že loďka se vzněla od ohně, který si vezl, aby zahřál svou dívku?
7: Máš pravdu, tak to bylo. Už vím. Chvěla se zimou a měla veliký hlad.
5: Nejedla celý ten čas, co jsi byl ve vězení. Tak ošálila otce.
7: Zachránila mi život a já ji pak neuměl ochránit, nakrmit, zahřát.
5: Tak to udělej teď.
7: Ale jak, když tu není?
5: Je všude, kde jsi ty. Láska se přece hraje ve dvou.
7: Mluvíš jako ta, co se mi ve světě ztratil.
5: Svět. Jsi teď ty.
7: Ale to je přece...
5: Ano. Láska.
7: Veselino, kde pak ses tady vzala? Už je ti konečně teplo.
5: Teď už mám jenom hlad. Jovane.
7: Veselino. Lásko moje.
3: Hodovali a pili a s nimi celé město. O jejich slavné svatbě se povídá až dodnes. I o růžové loďce, co s nimi letěla nebem. Nejvíc však o veliké lásce, která je hřála jako slunce.
8: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
9: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web radiojunior.cz

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Na rozdíl od svých kolegů a kolegyň jsem se rozhodl zvolit trochu jiný postup a vetřít se do jedné obyčejné rodiny. Doufal jsem, že tak líp pochopím, proč lidé na Zemi tak zbytečně lpí. Tento zápis, doufám, poslouží jako odstrašující příklad pro všechny, kdo by se tak jako já rozhodli strávit s určitými pozemšťany více času, než by bylo nezbytně nutné. Vezmu to ale pěkně od začátku. Moje úvahy šly zhruba tímto směrem. Když se mi povede rozklíčovat, proč lidi na planetě sveřepě zůstávají a někteří se dokonce snaží pečovat o rostliny a zvířata kolem sebe, bude pak snadné tyto důvody využít. Třeba poskytnout lidem možnost, jak svoje pečovatelské sklony využít někde jinde než na Zemi. Pro tyto badatelské účely jsem si vybral rodinu, která se věnuje zemědělství a chová krávy. Jsou tedy na přírodě přímo závislí. Dostat se k ním bylo snadné. Přespával jsem o kus dál v lese, který mi připadal odporný. Plný vzrostlých stromů a zvířat. No prostě nechutnost. Ale vydržet jsem to musel. Chodil jsem na farmu každý den a předstíral, jak se mi tam líbí. A jak krásné místo to je. Postupem času jsem se spřátelil se starší dcerou Amálí a pro jistotu i s jejím mladším bratrem Sebastiánem. Připadali mi oba schodně nezajímaví a otravní a strpěl jsem je jen s vynaložením veškeré své trpělivosti. Někdy jsem se na statku zdržel i na večeři. Předstíral jsem, že moje matka a otec bydlí ve vedlejší vesnici. Rodiče dětí několikrát projevili zájem se s nimi setkat. Tyto snahy jsem musel pokaždé zavčas utnout, ale dařilo se mi nevzbuzovat podezření. Vždycky jsem si vymyslel nějakou přijatelnou výmluvu. Matka toho má moc v práci. Otec odjel na týden pryč. Ani jeden z nich se zrovna necítí dobře. Byl jsem na sebe hrdý, jak dovedu být pohotový a důvtipný. Jenže tahle hrdost neměla dlouhého trvání. Protože děti byly nudné a otravné, snažil jsem se bavit víc s jejich rodiči. Pokoušel jsem se zjistit co nejvíc o jejich hospodářství, abych tak líp pochopil, co je na něm tak láká. Připadalo mi to totiž jako zbytečná dřina bez konce. Lidský druh sice je výjimečně hloupý, ale aspoň špetka logiky v jejich chování být musí. Zajímalo mě, proč se pro farmaření rozhodli? Kvůli čemu by se ho dovedli vzdát? A jaký v tom vůbec vidí smysl? Zdálo se, že jak matka, tak otec jsou mým zájmem potěšeni.
1: Tebe zajímají kravičky, viď?
0: No, abych byl upřímný, mě spíš zajímá...
1: Kravičky teďka už spinkají, ale můžeš se na ně přijít podívat zítra, když budeš chtít.
0: Ano, kravičky. To může být vážně zajímavé, ale mě by spíš zajímalo, proč jste se rozhodli, že je budete chovat. Dovedete si představit, že byste dělali i něco jiného?
2: Hele, ty jsi nějaký zvědavej. To je hezký. To se ti bude do života hodit.
0: Takový rozhovor byl dost marný. Nic jsem se nedozvěděl. Brzo však přišla zpráva, která mě nesmírně potěšila. Rodiče dětí si začali brzy stěžovat na sucho. To se na Zemi šířilo, aniž by do toho náš druh musel výrazněji zasahovat. Kvůli suchu začali rodiče dokonce zvažovat, že několik krav budou muset vybít. Neměli pro ně dost velké zásoby krmiva a báli se, jak se bude celá situace vyvíjet do budoucna.
2: Bude to hrozný, ale asi to jinak nepůjde.
1: Ale je to přece až krajní řešení, ne?
2: Jo, ale asi se mu nevyhnem.
1: Ach jo.
2: Mě to taky mrzí.
0: Pardon, že ruším, ale nemohl jsem přeslechnout.
2: Ale ne, neboj se. My to nějak zvládneme.
1: Nemusíš se o kravičky bát.
0: Ale já se o ně nebojím. Mě by jenom zajímalo, myslíte si, že váš příklad budou následovat i ostatní farmy?
2: Cože?
0: No, jestli byste je mohli nějak inspirovat.
2: Hele, běž si radši hrát, jo? Tohle jsou věci dospělých. Tak mazej!
1: Ale no tak, Peťo.
0: Když se o vybíjení doslechli Amálie a Samuel, nevzali to moc dobře.
3: Hloupé děti! Všechno jenom zkazí!
0: Kvíleli, že krav se přece nemůžou zbavit, to by bylo nejhorší na světě. Bál jsem se, že by si to rodiče mohli rozmyslet. Co když na ně nátlak potomků zabere a to všechno kvůli kravám? Rozhodl jsem se, že se za těmihle těžkopádnými zvířaty vypravím a zjistím, co je na nich tak speciálního. Krávy mi nejdřív nepřišly nijak výjimečné. Nechápal jsem, jak si k ním někdo může utvořit pouto, nebo je snad litovat. Moje předpoklady o hlouposti lidského druhu se opět potvrzovaly. Jedna věc mě však na kravách přece jen zaujala. Trpělivě a tiše přijímali všechno, co se kolem nich dělo. Působili, jako by tušili, jaký konec je může potkat, ale rozhodli se proti němu nebojovat. Aniž bych si to naplno uvědomoval, začalo mi jich být líto. Někdy tehdy se začaly v mém postoji objevovat první trhliny, ale já jim na neštěstí nevěnoval pořádnou pozornost. Toto je jeden z hlavních poznatků, který bych rád předal dalším misím. Jakmile začnete pochybovat, jakmile si pochybnost o svém úkolu připustíte trochu blíž k tělu, jste ztraceni. Takhle jednoduché to je. Rodiče se nakonec rozhodli, že bude třeba vybít polovinu stáda. Amálie i Sebastian stále protestovali, ale nebylo jim to nic platné.
1: Neuživíme je. Nelíbí se to ani mně, ani tatínkovi, ale nedá se nic dělat. Navíc jsme si říkali, jak by se vám líbilo, kdybychom se časem odstěhovali do města.
2: Nemuseli byste dojíždět dlouho do školy. Všude by bylo spousta cukráren, chodili bychom častěji do kina. Nebylo by to fajn?
0: Snažili se, aby zněli vesele a bezstarostně, ale jejich hlasy byly podivně duté. Děti vypadaly, že nic horšího si ani nedovedou představit. Měl jsem mít radost. Zajistit, aby lidský druh vyklidil přírodní lokace a přesunul se výhradně do měst, byla rozhodně jedna z cest, jak se země ujmout. Díky tomu bychom totiž měli větší manevrovací pole a zároveň bychom mohli lidi ve městech postupně uzavírat a čekat, dokud nezačnou zápasit mezi sebou o stále se tenčící zdroje. Samozřejmě, jedna rodina ještě nic neznamená, ale poskytla by mi hodně materiálu, jak tuhle strategii dále rozšiřovat. A přesto jsem se z celé věci radoval mnohem méně, než jsem očekával. Čím dál častěji jsem myslel na krávy, ze kterých bude polovina brzo pobyta. Nemohl jsem se ubránit pocitu, že za celou věc nemůžou, že si takové zacházení nezaslouží. Litoval jsem je čím dál víc. A bylo mi líto i rodiny, která bude muset opustit farmu, na které jí tolik záleželo. Jistě, často jsem si připomínal cíl naší mise. Můj druh měl na planetu Zemi jednoznačné právo. Dokonce jsme ji v souladu s vesmírnou úmluvou poplivali uhlíkem, aby bylo zřejmé, že se jedná o naše území. Jenže než jsme se na Zem dostali, objevilo se tam to, co lidé nazývají životem. Věděl jsem, že Země je naše. Jenže když jsem se tohle všechno před misí učil, nepočítal jsem s tím, že se budu muset vypořádat s tvory, jako jsou právě krávy. Naše vedení nás mělo na takové krizové situace připravit. A pevně doufám, že další účastníci mise budou v tomto ohledu odolnější než já. Mně se totiž stala taková nepříjemná věc. Začal jsem Amálijiným a Sebastiánovým rodičům pomáhat. Nejdřív šlo o jednoduché věci. Schrabat trávu, dolít kravám vodu. To ještě nic neznamenalo. Snažil jsem se, aby mě nepodezírali a dál mě pokládali za běžné pozemské dítě. Jenže pak se k tomu přidali další věci. Začal jsem přesvědčovat ostatní farmáře, kteří také uvažovali o vybití části svých stád, že by si měli vzájemně pomáhat. Tehdy jsem věděl, že dělám chybu, že bych se měl zarazit a nahlásit velitelce. Ale nedokázal jsem to. To nejhorší přišlo, když jsem začal spolu s ostatními psát petice a stížnosti na to, že krajina chřadne a je třeba o ní více pečovat. Sucho mě úplně přestalo lákat, znechutilo se mi. a já s tím nemohl nic dělat. V rodině jsem začal bydlet. Po několika týdnech jsem se rozhodl, že jim řeknu pravdu a odhalím svou skutečnou podobu. Počítal jsem s tím, že mě vyženou. K mému překvapení však jak děti, tak rodiče zůstali docela v klidu.
2: My jsme dávno věděli, že nejsi ze země.
0: Ale jak jste na to mohli přijít?
1: Amálie a Sebastián nám to řekli. Od začátku tvrdili, že nejsi normální kluk, ale že se s tebou budou i tak kamarádit, protože asi nemáš nikoho jinýho.
0: Můžeme lidskému druhu zazlívat kdeco, ale jednu věc mu upřít nelze. Není zase tak hloupý, jak to vypadá na první pohled.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

fikej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

0: budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá od kosti.
1: Posloucháš Rádio Junior.

some Benny Cristo, chicken, filet of skin, alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůz.

Ještě písničku na míru tvýmu vkusu, poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam výly s elfama,

Lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají. A teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu, a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: na lachlach.
1: Radio Junior.

ozývá se čvachtání. To jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší. Lvi a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

Zimmer.

nevíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.